Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: máš moc velký teplo?
1: Běž do hajzlu. A nebo úplně nejdál.
2: Dobré ráno, tady je Oli.
1: Tak Oli, odkud voláš?
2: No, já jsem na severní Moravě.
1: Oli Márek, všude dobře, doma nejlíp.
3: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžný dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zpátky k muzice.

0: týden tady je Mrázek, už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek Ústředna.
2: Prosím.
0: Haló?
2: Ano,
0: prosím vás, kde u telefonu?
2: U telefonu Martina, ale to asi máte špatné číslo.
0: Vy jste Martina?
2: Ano.
0: Helejte se, já jsem, tady je Mrázek Ústředna.
2: Ano.
0: Prosím vás, já vám volám od Ježíška.
2: No.
0: On se ptá, jestli jste zlobila, nebo jak jste na tom byla schováním, to je ten rok.
2: Velice dobře.
0: Velice dobře, jo? Nebyly tam žádný kázeňský nějaký přestupky nebo něco?
2: Ne.
0: Všechno v pořádku?
2: Všechno v pořádku.
0: Čili můžu mu tady potvrdit tu objednávku na ty vaše dárky, co máte dostat?
2: No určitě.
0: Jo?
2: No jo.
0: Prosím vás, nelžete?
2: Nelžu.
0: Protože kdybyste lhala, tak já tady mám potom Belzebuba, který by to musel všechno jako zařídit jinak úplně.
2: No.
0: Co jste si přála k Vánocům, prosím vás?
2: Tak to můžete vidět, to tam máte napsaný, ne? Jste říkal.
0: Já to jenom tady ověřuju, mám to na starosti, svatý Petr mi řek, Mrázku, ověř to, tak to ověřuju.
2: No, ověřujete to dobře. Já už musím jít, a tady mám zákaznici, nashledanou. A...

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To tady já,
3: ale ne. Haló, kdo?
1: Haló.
4: Kecáš, ne, kecáš.
1: Ty jsi Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne,
1: ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveto!
3: Ty jsi dobrá.
1: Iveto!
2: Děkuju.
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá, čím?
1: To je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

0: Marie Mrázek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Šebesta, prosím.
4: Dobrý den, u telefonu Mrázek ústředná. To je pan Pavel Šebesta.
3: Ano.
4: Dobrý den, podívejte se, já se nechci nějak rušit nebo něco. A já mám pro vás zkaz. Vy chodíte s Janíčkou, že jo?
3: No, to jo, ale... Nebo jak to víte?
4: Ona vám vzkazuje, že se máte prostě zbalit, že jo? Protože prej nějak u ní bydlíte, ne? Je to pravda?
3: No, to bydlím, to.
4: No, takže se máte zbalit prostě z těch 5 švestek. Máte tam pěkně uklidit prostě a máte se odstěhovat, no.
3: Co je to za blbost?
4: Pojďte se, já to vím, protože já mám šéfa, víte, tady. To se jmenuje pan Bareš a on právě teďka je za Ničkou v kanceláři.
3: Moment. Můžete mi ještě jednou říct, s kým, že je někde, nebo...
4: To je prostě s panem Arešem, to je můj
3: nadřízenej. To je kde?
4: To je v Ropadě.
3: Dejte mi adresu, prosím vás, já si tam zajedu.
4: Neptejte se, vydržte chvilku, když vydržíte prostě minutu.
3: Já tady to se nedá vydržet, jako prostě, co mám vydržet, jako on jí tam někde špíchá, nebo co a...
4: On vám pan Mareš zavolá, jo?
3: Halo?
4: No, on vám zavolá.
3: Šebesta, prosím.
5: Dobrý den, tady Leoš Mareš, já vám volám, já jsem tady u toho, byli jste teďka...
3: Jste vy?
5: Ano, to jsem já. Podívejte se mě, vaše Janička, nebo naše Janička, když to řeknu takhle teďka prostě...
3: Naše?
5: No podívejte se, ona nám mě oznámila jako, že se stěhuje ke mně, já z toho taky nejsem ošťastný, abych vám řekl pravdu.
3: Je tam někde?
5: Podívejte se, to si vyřiďte určitě sám, já vám chci jenom říct jednu věc, že je mi vás trošku líto, já samozřejmě chápu, že je to nepříjemný, že musíte teďka opustit ten společný byt, že my ho budeme pronajímat.
3: Je tam někde Jana vedle vás?
5: No ona s váma teď nemůže mluvit, ona je ve sprše, víte?
3: Odkud voláte? Jako od nás, jo?
5: Jako od nás? Jako od nás nebo od nás? Myslíte?
3: Ne, od nás, jako...
5: Myslíte o toho bytu, co je taky, co pronajímáme, co budeme pronajímat, jo?
3: Jako vy jste teďko u mě v obýváku.
5: Já teďka, upřímně řečeno, já mám teďka 2 obýváky, rozumíte? Můj obývák a obývák Jany. A to oba 2 jsou už moje obýváky, tak...
3: Jako to, ne, tak to počkejte, to teda, to jako, to nejsou žádný vaše obýváky.
5: Ne, podívejte jako se, já jednu věc, já podívejte se, jednu věc... Ne...
3: Vy prostě vypadněte z mýho bytu.
5: Podívejte se, já...
3: A hodně rychle teda, já vám vás dojedu.
5: Pane Šebesta, tohleto je ranní show na Evropě 2 a já vám moc děkuju za vaši spolupráci, Jana je moc milá holka, je vaše, platí se hodně.
3: Tak se mi zdá, tak já nepojedu domů, ale do toho rádia rozbiju vám hubu tam, protože tohle prostě to nemá obdoby.
1: Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
7: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači, jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
9: No povídej.
8: To je nejlepší rádio na světě.
9: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkuju moc.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
7: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
12: A byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
7: Buďte taky roztancovaný, jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2.cz a bav se na maximum.
12: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
7: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.

0: 6.00 začíná ranní show. Zprávy.
1: Dobré ráno, americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj. Ve středu byl prezidentský pár v kraji Ústeckém. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních.
0: Jak ti řekla Petr Pavel druhým dnem, ty jsi myslel malně, že zmiňuješ bývalýho papeže.
1: Ano.
0: Víš, jak jsi řekla? Jo. Petr Pavel druhým dnem.
1: Papež Pavel druhý, máš pravdu.
0: Je to tak. Tak pokračujeme dál.
1: Podíváme se za Zuzkou.
2: Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už nesplňují požadavky na energetickou náročnost a i pro zaměstnance a návštěvy jsou zejména v horkém počasí nepohodlné. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během dvou minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal, po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Bruno Wilson, zisk prvních tří bodů do tabulky 36 týmů, pak spečetil Patrik Vidra.
0: A my chtěli poděkovat za koeficient. My děkujeme.
1: Co to znamená?
0: To znamená, že to, jak hrajou české kluby v Evropě, se započítává do národního koeficientu. Uh-huh. Čím je vyšší ten koeficient, tím je lepší výchozí pozice v dalších ročnících pro postupivší české kluby.
1: Ano.
0: To znamená o tom, jestli třeba...
1: Vyber nějaký klub.
0: Ne, o tom, jestli vítěz České ligy,
1: ano,
0: bude hrát rovnou ligu mistrů, nebo bude muset jít do předkola.
1: Aha.
0: Rozhodujou výkony českých klubů v Evropě teď.
1: Hustý.
0: Hele, řekni to vlastně úplně normálně, není potřeba teoreticky. Ta Slávie v té lize mistrů to moc neuhraje. Mm-hmm. Takže potřebujeme pomoc
1: od
0: ostatních klubů,
1: jasně,
0: třeba od Sparty, aby Sparta nám vykopala, aby za dva roky jsme jako vítězové ligy mohli hrát zase rovnou ligu mistrů.
1: To je nádherný. Evropa 2, kde to stojí?
0: Takže děkujem.
1: D1 už teď hlásí kolonu na příjezdu do Brna směrem z Prahy. To kvůli omezení na 196. kilometru. Zatím budou popojíždět hlavně kamiony.
3: Tak si představte, že pro vás máme...
4: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás sice o něco chladnější den než včera, ale obloha bude polojasná až oblačná. Přehánky se objeví výjimečně, zejména teď po ránu na východě Čech. Maximální teploty vystoupí odpoledne na 17 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi a to znamená, že startuje další ranní show s Leošem Marešem.
0: Katkou Říhovou.
1: A?
0: Říkej.
1: No třeba Kubou Kohákem.
0: Kubou Kohákem třeba. Třeba. Teď se to jako bojíš říct?
1: Ne.
0: Kdo další tady bude? Bude tady, nebojte.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.

0: 6.07, dobré ráno.
1: Dobrý den.
0: Evropa 2 ranní show. Tak zaujala mě informace o tom, že bude trochu chladněji než včera.
1: Tak pozor, včera mě teploměr v autě ukazoval 30 stupňů.
0: Včera to byl nesmysl.
1: 30 stupňů?
0: Jo, bylo.
1: 16. září.
0: Tam jako bylo vidět na ulicích, že ty lidi to ráno prostě přehnali s oblečením a pak byli nešťastný.
1: Mm.
0: To se ti v létě nestane, že jo? Že vyrazíš prostě ve svršcích tohoto ražení.
1: Mm-hmm.
0: Jo, tak samozřejmě jde to odkládat, že?
1: No tak to je ideální.
0: Nicméně.
1: Na podzim máš vrstvit. To by ti řekl tvůj kamarád Filip Vaněk.
0: No a už je podzim? Protože já si tady, když se podíváš říkat na mě, já mám falešní léto.
1: Je meteorologický podzim.
0: Dobře.
1: Ten začíná 1. září.
0: Dobře, 30 stupňů u tebe v autě.
1: No.
0: Můžeme se zeptat našich posluchačů, jestli mají pocit, že je léto nebo už podzim.
1: Mm-hmm.
0: Ty máš fakt reálně pocit, že už je podzim?
1: Ano.
0: Jako mentálně.
1: Ano, mentálně, stopro.
0: A není...
1: už je brzo tma, víš, jakože chodíme spát za tý tmy, rána jsou velmi chladná, dokonce už byly i takový ty hrozně hustý mlhy.
0: Děti chodí do školy.
1: Včera začalo padat listí, to jsem se taky všimla poprvé.
0: Včera začalo padat listí, jo. No tak to je game changer.
1: No.
0: U vás začalo
1: padat... Ne, že je podzim, padat... je listopad.
0: A sbíráš ho?
1: No, zatím ne.
0: No tak když padá, tak ho no. seberu, ne, dám ho zpátky. To necháváš na zemi.
1: Já ještě jsem nesehnala lepidlo na listy. Zatím ho ještě nemají.
0: Tady ranní show, dobré ráno. Léto nebo podzim?
2: Já miluju léto. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: To my asi tak nějak všichni. Nicméně, to, co je venku, je teda co podle vás?
2: No, já beru jako léto.
0: Léto ještě.
2: U nás je taky tak krásně. Teďka tady máme krásných 13 stupňů. Ahoj, já jsem se nepředstavila. Jitka.
0: Ahoj, já jsem Leoš. A odkud seš?
2: Já jsem, jestli vám něco říká, od Macochy.
0: Ne.
2: Lipovce.
0: Ne.
2: Jedovnice, Macocha, je. Tak tam ten kraj.
0: Takový to jako, že je, podívejte se, Maco!
2: Jo, přesně.
0: Hele, a... Říkáš krásně, krásných 13 stupňů, to byla ironie trochu malá.
2: Hele, já si to užívám, já to beru prostě 13 stupňů ještě prostě pro nás jakože dobrý.
0: No tak vidíš.
2: U nás
0: tak
2: je chladněji oproti jakože Praze, Čechám, u nás je chladněji.
0: Vy jste chladněji, takže vlastně jako dobrý. Hele, a zeptám se,
2: dobrý.
0: Když si teda užíváš to léto, jsi nahá teďka?
2: Ne, mám šortky, mám tričko a nějaký svetřík, ale pořád nechci přijmout ten podzim.
0: Svetříček, teď si bohužel sedla gol do vlastní brány. Jestli máš svetřík, tak to je bohužel podzim už. Kraťásky dobrý, jo, kraťásky roztomilý, trošku vykrojený, ne?
1: Já ti dám další důkaz, že už
0: říkej,
1: je podzim.
0: Říkej.
1: No, pumpkin spice latte, už
0: co
1: je mezi námi. Dýňový latte.
0: Dýňové latte je podzim, to jo. Katka Říhová. Zdravíme Macochu, nazdar, čau.
2: Mějte se krásně, čau.

0: 2 Svět podle Koháka.
1: Svět podle Koháka, dobrý den, Jakube.
2: Dobré ránko, manko.
1: Tak co je nového, Jakube, u vás?
2: Člověče, u nás tebe je spousta věcí, že ano, ještě jsme v září, že?
1: Je to tak,
3: včera
1: to
3: bylo znamená teplíčko.
2: No, to je hezký. To znamená, že ještě jsme vlastně tak na prahu školního roku, dá se říct, jo?
1: No, tak to už teda nevím.
2: No, ještě to není ani měsíc, co to vypuklo.
1: To je pořád na prahu ještě.
2: No, jasně, že jo. No,
1: dobře.
2: Tak třeba ne únor, březen, to už budeme, jo?
1: Jistě, v předsíni.
2: Jako, tak, to už budeme v předsíni. To znamená, že se to rozbíhá, takzvaně rozjíždí,
1: ano,
2: že?
1: Ano. No,
2: takže už takový ty domácí úkoly paběrkují, že? Samotamo.
1: To myslím, domácí úkoly už jedou, ne?
3: To
1: už
3: tak nějak od prvního dne?
2: To ne, snad.
3: Jo.
2: To je tak necitelný.
1: Je to necitelný.
3: Sousedka šla do první třídy, vyprávěla, že hned první den dostali úkoly.
2: Já v 6.30, jo. Šla do první třídy.
1: Takhle teplo bylo, jo.
2: To je neuvěřitelný. Nicméně, my jsme něco řešili doma, nějaký úkol, a přišli jsme na takový zajímavý oříšek, jo. A vy, jak děláte v rádiu, vy dva, jo. Tak mě by zajímalo, že vy jste odborníci na řeč, na mluvu.
1: Ano.
2: Že ano. Tak mi řekněte, jaký je opak slova hrdý?
3: Oho.
2: Neříkejte mi nehrdý.
1: Miluju češtinu a teď musím přemýšlet.
2: No, tak
1: opak slova hrdý.
2: Ano. No, dáme si písničku.
1: Dáme si písničku a vrátíme se.
2: Ano, ano.
1: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, Svět podle Koháka. Řešíme tady opak slova hrdý.
2: Ano, je to tak.
1: A
2: na co jsme přišli?
1: My jsme nechtěli použít AI.
2: Ano.
1: Na rozdíl od našich posluchačů.
2: Dobře. Takže to dopadlo jak?
1: Dopadlo to tak, že nám Kásko to řekneš.
3: Já nevím, mě tam skáče něco jako skromný, ale vím, že to je blbost.
2: No, skromný není opak.
3: No, já vím, že není.
2: Protože takhle.
3: A chtěla jsem aspoň něco říct.
2: My jsme to analyzovali doma, jo, a hrdý, pak musíš říct, co je to hrdý, jako kdo je člověk, co je jako hrdý. Je pyšný, to už je pyšný, takový trošičku negativní. Hrdý je vlastně pěkný.
1: Hrdý.
2: Cože, že třeba tvůj syn vyhraje mistrovství světa třeba v kuželkách.
1: Hrdý.
2: Tak si na ně hrdý.
1: Nenápadný.
2: Myslím?
1: Ne, tak jakože nemám to čeč. Mám se zeptat i já?
2: Zeptej se, protože my jsme na to, musím se přiznat, jako 100% nepřišli.
1: A vy jste si to nedali do AI?
2: Ne, já tohle to nepoužívám, já jsem proti.
1: Opak slova hrdý.
2: Hrdý je?
1: Opak.
2: No,
1: slova.
2: A vy co teďka to posloucháte?
3: Máte doma teda zábavičku.
2: Řekněte, no ježišmarja.
1: Mám to.
3: Já ano. Taky.
1: Opakem slova hrdý je nejčastěji ponížený.
2: Fakt.
1: Pokorný, skromný nebo malomyslný.
2: To si nemyslím, malomyslný, to ne.
1: No podle kontextu.
2: Možná jako skromný taky
1: ponížený.
2: Ne.
1: Ponížený.
3: Pokorný.
2: Člověče?
1: Ponížený.
2: Hele, když vyhraješ medaily v rugby zlatou, tak seš hrdý na ten výkon, jo?
1: Ano. A jinak seš ponížený.
2: To přece nejsi.
1: Mně se to líbí.
2: Fakt?
3: Když prohraješ, seš trochu ponížený.
1: V tom případě musíme utéct ke slovu nehrdý. Je mi to líto.
2: No tak vy
1: víte. Sice to neexistuje, ale je to opak.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na pháze.cz.
6: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
17: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
18: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
20: Zpátky k muzice.
21: Europa 2.

0: 6 hodin 25 minut posloucháte ranní show na Evropě 2. Vlastně nevím, proč nám tady zvoní jeden telefonát za druhým. Měli jsme nějaké téma, které je potřeba hodnotit. Lidi ví, no, zeptáme se. Navíc jsme v super posluchačské fázi, takže proč ne? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, zdravím vás tam všechny.
0: Tak co byste chtěl, Vláďo, probrat s náma?
1: No, jestli ještě můžeme na to hrdý navázat.
0: Jistě. Na to hrdý, jo. My jsme tady řešili s Jakubem Kohákem opak slova hrdý, tak jenom pro lidi, co se to teďka pustili, opak slova hrdý. A vy máte odpověď.
1: No, myslím si, že jedu autem a celou dobu, co byly reklamy, písnička, tak nad tím přemýšlím. Zasadili jste mi teda hodně velkýho brouka do hlavy.
0: Taky.
1: Kubo,
0: chápu.
1: Dobrý.
0: A vymyslel jste?
1: No já, když jsem si to vzal z hlediska hrdý, když jsem na něco hrdý, tak mě to těší, stojím si za tím, jsem ochoten i za to, za co jsem hrdý, něco obětovat.
0: Ano.
1: A když vemu všechny tuhle ty slova, tak ani na žádný tuhleto slovo neexistuje jednoznačný opak. Vždycky tam je to český ne.
0: Je to tak,
1: takže za mě, buď jsem hrdý, anebo na to fakt nejsem hrdý, a nejradši bych to neřešil.
0: Aha, já na to nejsem hrdý, je opak slova hrdý.
2: To je dobrý.
0: Trochu mi to připomíná tvorbu slov v angličtině. A podle mě takhle,
1: no?
0: Tam to takhle jedou. Slovo a na konci řeknou not.
1: No.
0: Nebo nicht.
1: No, ale nicht. Ano, přesně tak.
0: Je to tak, ale no, prostě, když je člověk hrdý třeba na rodinu, že jo, na děti, třeba by si byla hrdá, na svoji dceru, tak opak, počkej, Katka to vymyslí teďka už je.
2: Ne, já to nevymyslím.
0: Takže jaký je opak toho, že nejsi hrdá na Sofinku?
2: To jsi mě teda zklamala.
0: Jo.
2: Cože je druhý místo na závodech?
0: Cože?
2: Uj, že se nestydíš.
0: Takže jako v Paříži první a v Holešovicích čtvrtý. To už ale, to je poznalce. Ale děkujeme
1: ti. Možná zklamaný. Zklamaný je možná tomu nejblíž. Teďka jako dobře vymyšlený.
0: Tak jo. Tak si dáme espresso. Co ty na to?
1: Klidně, dejte. Já

Je přesně 6:30, milí super posluchači. Za 3, 2, 1, ahoj. Espresso, dal jsem si. Sabrina Carpenter. Mimochodem Carpenter je

0: všechno, co říkáš. Pekář, řezník, kolář.
1: Habera nevím, co je.
0: No tak to určitě bude tak tady, něco taky.
1: Tady jazykovědci, tady prostě češtinářské okénko. I vy, milí posluchači, voláte kvůli opaku slova hrdý?
2: Dobré ráno.
1: Chytlo se to.
2: Slyšíme se.
1: Voláte kvůli hrdý?
2: Dobré ráno.
1: No, dobré ano. Ráno, dobré ráno.
2: Já jsem se dovolal. Dobré ráno, tady hasič Radek.
1: Hasič.
2: Já jsem se volal, fuj.
1: No, a nehoří, opak. Kde?
2: Někde no, jedu to hasit právě.
1: Jedete to hasit, takže voláte kvůli tomu hrdý, nebo ne?
2: Volám kvůli tomu hrdý.
1: Takže to téma se prostě chytlo.
0: Ano.
1: Chytlo se to.
2: Je to strašně chytlivý, jak lidi musí přemýšlet.
1: Pozor, ono se to chytlo a vy jako hasič. Ono to, chápete to, jo?
2: Je to k tématu všechno.
1: Je to k tématu, vy to jdete prostě vyřešit, když to chytlo.
2: No mám ten pocit takový přesně tak. A já si myslím, že když se za něco hrdej,
1: no.
2: A opak je, že se za to stydím.
1: No jo, vlastně možná. Máš pravdu, to si no. Myslím. Být na něco hrdý, opak je
0: stydět se
1: za to.
2: Stydět se za to.
0: No, a teď z toho udělej ale teda to přídavný jméno.
1: Stydět se za to, to je přídavný jméno.
2: Stydlivý.
0: Jo, takhle. No stydlivý ne. Stydlivý to zase ne. To jo.
2: Tak potom aspoň jako mi to přijde jako na ten výkon, když podám dobrý výkon v práci, ve sportu, tak jsem na něj hrdej.
0: No.
2: A když se mi to nepovede, tak se za něj stydím.
1: A prosím tě, ty u vás ve zbrojnici, jo, řekni mi.
2: Ano.
1: Řekni mi, na co nejsi hrdej? Jo, stydíš se třeba za tu tyč, co tam máte, že ji musíte leštit?
2: Ne,
1: tak
2: na to
1: jako...
2: jsme, kolem ní tancuješ. Na to jsou všichni hasiči hrdý.
1: Na tu vaši tyč, viď?
2: Na každý hasičárně je hasič hrdý na svůj
1: tyč. Chápu. A jmenuješ se, prosím tě?
2: Nový Radek.
1: Radek. Radku, já jsem Leoš, ahoj.
2: Těší mě.
1: Radku, můžu se něco zeptat?
2: Ano.
1: Můžete mi říct, co jste dělali? Že jste nám ten pivovárek schořet nechali.
0: Co kdyby jenom pivovár, ale i tu hospodu.
1: No, i tu hospodu.
2: To byly ty předchozí generace, to už se naši generace nečítá.
1: Tak Radku, děkujeme za telefon, papa, ahoj.
2: Já teď jsem

0: Jeden takovýhle text v 6.35 mě se udělal úplně zle. Včera zase, tyjo.
1: Ta představa,
0: to je za trest úplně, jako. No ne. Tak si to představ třeba teď, kdyby ti to někdo nabít. Já nevím, já bych radši... Ne, tak zase... Klid, ale rozumíme si.
1: Rozumíme.
0: Jako ta představa teďka si dát kávu s tebou a normálně prostě jako slušný člověk, prostě si pokecat.
1: Je to lepší.
0: Je to lepší. Jak říká Bolek, polívka, šukání je pro děcka, my si vypijem. Tak.
1: Tomu nemám co dodat.
0: Radí show. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Zase frajer. Dneska jenom kluci volá. Dneska jenom kluci. A taky voláte kvůli opaku slova hrdý.
2: No určitě, tady nad tím taky právě přemýšlím.
1: Co jsi vypřemýšlel?
0: Ty půl hodiny s tím blbnem tady.
2: No já bych řekl, že opak by mohl být ponížený právě.
0: Ponížený. Jsem jako hrdý. Ponížený by to mohlo být. Vy jste evidentně s náma nebyl před 20 minutama. To, vy už jste v druhý vlně posud. To už ne. Jak se říká, to už ne.
1: Už ne.
0: No, jako, škoda, no. Vy jste už druhá vlna posluchačů.
2: Já jsem třeba jako skromný nebo pokorný.
1: No.
0: Jak říkám, nebyl jste s náma ve 6:45. Je to poznat, ale že my vás vítáme mezi námi. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Lejka, děkuji, jsem se dovolal.
0: Hele, no, ale pozor, my bychom z toho mohli udělat program až do 9. Mm-hmm. A když s náma vydržíte, třeba vy, jak se jmenujete, prosím?
2: Petře.
0: Když s náma vydržíte, tak zjistíte takový zajímavý fenomén. Budou volat lidi jako vy, jo, třeba ne, v 7:30 se najednou dovolá někdo a řekne, no podle mě by to mohlo být ponížený anebo pokorný. Jo?
2: A my budeme říkat,
0: to je zajímavý.
1: To nás nenapadlo.
0: My se tak jako zaciklíme, jo, my se tak jako zaciklíme. A před 9:00 zavolá konečně frajer a řekne, podle mě by to mohlo být pokorný. Nebo ponížený. Takže každopádně děkujeme. Mějte se.
2: Taky, hezký
0: den. Ahoj. Ranní show, dobré ráno.
3: Zdar Leoši.
0: Ano, ahoj.
3: Tady Pavel.
0: Pavle, ahoj. Takže?
3: Ale pěkná kombinéza včera, mimochodem, ale...
0: Jo, jako narazíš na outfit superstar.
3: No, automechanika, no, dobrý.
1: Ale a Pala Haberu to nenechalo chladným, ten to tam pořád komentoval. I v závěrečných titulkách, tak co Leuši, co ty gumy, jak jsme to přesunuli.
3: Ale dobrý.
1: No.
3: Ale děkuji. Já to jenom říct, když něco poseru, tak je mi za to hamba, že jo?
0: Ano.
3: Takže jsem zahambený.
0: Zahambený.
1: To je dobrý.
0: Zahambený,
1: dobrý tip.
0: Pozor, zahambený. Ani AI nevymyslelo toto adjektivum. Hmm. Zahanbený, ano, a nebo hrdý.
1: Mně se to líbí.
0: Počkej, vypadá to, že jsme se normálně se toho domákli. Zahanbený, ty jsi vymyslel přídavný jméno. Zahanbený by mohl být.
1: To je dobrý. Oh.
0: Děkujeme, jsi dobrý.
3: Jo, díky, hele, šrotuje mi to tady od 6 hodin.
0: Tak jsi vyhrál. Bohužel, jako jsem říkal, po 7 hodině si projdeme znovu údolím smrti, takže tam bude zase pokorný a ponížený.
4: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro okurku za 16,90 a kuřecí prsní řízky 1 kg za 109,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
8: Pozor, pozor! AA Auto už pětkrát v Praze.
9: Ano, přesně tak. AA Auto už pětkrát v Praze. To znamená, že jsme vám teď blíž než kdy dřív. Na 5 pobočkách v Praze a okolí si můžete vybrat z více než 4000 vozů hned k odběru.
8: AA Auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
9: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
14: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné s garancí rychlého dodání.
13: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hermann.cz.
13: Hermann. Jistota na celý život.
15: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
16: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
17: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách Pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády Pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz.
18: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.

0: Rasmus, Break These Chains. 6:47. Ranní show na Evropě 2 se jdeme spojit se Štěpánem Kozubem.
1: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
0: Jak se žije Kozubovi ve vysílání Štěpán Kozub? Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Štěpáne, dneska je čtvrtek a ano. Vy už o víkendu začínáte natáčet Haška.
2: Je to tak. Tak film, životopisný film o Jaroslavu Haškovi.
0: Tak to mi řekněte, jestli se nějak jako připravujete, že už máte třeba text?
2: Ano, ten už mám, scénář už mám.
0: A počkejte, tak třeba vy byste dokázal teďka říct nějakou repliku z toho?
2: Je to ve staročeštině.
0: No tak to počkejte. Tak
2: to bych asi nedokázal, Leoši, ty jsi mi trochu...
0: Nemáte to naučený
2: ještě? Nemám ještě, no.
0: A nemáte to třeba v mobilu, že byste to teďka vytáhnul jako v rychlosti? Je to ve staročeštině.
3: Ale to kecáte, že to neumíte, když natáčíte o víkendu, ne? Nebo... No.
2: Já se vás zeptám rovnou, kolikrát jste natáčeli film?
0: Je pravda, že nemáme tyhle ty herecký...
3: A tohle by mě zajímalo, tak. Já žiju v tom, že ty herce se to učí třeba půl roku a že umí slovo od slova.
2: Ano, v Americe to tak je, v Německu to tak je, v Polsku to tak je, dokonce i na Slovensku to tak někdy je, v Čechách ne.
0: Ani jednu větu nevíte?
2: Ne, v Čechách co nejrychleji za co nejmín peněz, takže já...
0: Dobře, a tak jenom...
3: Těšíme se teda moc.
0: Jenom řekněme si, v pondělí je první natáčecí den.
2: Je to tak.
0: A lokace?
2: Praha.
0: OK, místo, jako interiér, ateliér?
2: Všechno je teď venku, teď točíme venky, exteriéry.
0: A první exteriér, mě zajímá první klapka. Dobře. Jako točí se film, nikdy jsme to nezažili, takže ano. Vy jste v kostýmu.
2: Ano.
0: A scéna je jaká?
2: Pozor, já jsem v kostýmu a mám masku, ale brutální masku, dělají jasný. Mi prostě jako velký obličej, prostě dvě brady, bude to velké.
0: Jasně,
2: jako
0: no.
2: A točíme první exteriér a potom hned, to je zásadní situace, já jdu točit první scénu, kdy Hašek se opije, protože jak se možná ví, tak Hašek byl alkoholik.
0: To nevím, člověče.
2: Hašek byl alkoholik, který podlehl alkoholu, on měl kompletní sepsi organismu.
0: Fakt.
2: On se uchlastal k smrti.
0: Hele, a to je pro ten důvod teďka vážně, ano. Proč nedopsal toho Švejka?
2: Je to tak.
0: On vlastně, já nevím, jestli to lidi ví, ale vlastně dobré osudy, prostě osudy.
2: Ano.
0: Dobrého vojáka Švejka nejsou, není to dokončené dílo.
2: Není dokončeno, protože on diktoval ještě ze smrtelné postele.
0: Jako vážně.
2: Ano, je to tak, ale už to nedodiktoval.
0: A vy první den točíte exteriéry a ještě i to opití, jo?
2: No,
0: všechno v jeden den.
2: Jo, to je dobré, ne?
0: A tam si můžete ale vymýšlet, ne? Jako blbosti, ne?
2: No já doufám, že mi to umožní, že budu moc, tak obsadili si mě, že?
0: Ale úplně první, a jak se hraje opilej? Lehce?
2: No lehce, tak takhle. Říká se, že opilý herec nezahraje opilého.
0: No jistě.
2: Takže to jakoby nejde. Já mám ty zkušenosti s kolegy z divadla, kdy se snažili třeba dělat, že nejsou opilí. A
0: třeba?
2: To ani nechcete. No měl jsem...
0: Je, ale oni se snaží, ale nebýt opilý, ne? Spíš
2: no oni tam... se... Ano, když přijde opilý herec na představení, to se výjimečně stane. Jo, výjimečně. Nedej Bůh, když je opilý a ještě má střevní problémy, což jsem zažil s jedním kolegou. A snaží se dělat, že nemá střevní potíže a že není opilý. Takže vede dvojí boj. Takže můj kolega přišel na jeviště, předstíral, že není opilý, hned první vteřině se rozsekal, auto se pokadil. To se stává, ale měl potlesk na otevřené scéně.
1: Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, Ranní show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 6.53. Před chvilkou jsme mluvili se Štěpánem Kozubem o Haškovi, o tom spisovateli. Mm-hmm. Je pravda, že o několik desetiletí později se jménem Hašek nepojil Švejk, ale spíš Nagano. Nebo hokej teda spíš.
1: Ano.
0: Jo. Jako dobře byl jeden Hašek, ale pak byl takovej velký jako sportovec Hašek. Já říkám byl, protože teďka už podle mě je to legenda, která je přece jenom už trošku zaprášená. Malinko.
1: Dobře.
0: Ale protože my vysíláme...
1: On se na tebe počká.
0: Ale protože my vysíláme 30 let, už to zaokrouhlil. Je to 29. sezona.
1: Vlastně.
0: Tak si musíte představit, že my samozřejmě vysílali ještě v době aktivní hokejové kariéry Dominika Haška. A jak to tak bývá u těch legend, teďka tě musím provést vlastně kontextem, tak ty legendy se jim nechce končit a furt se jako vracej.
1: Ano.
0: Jo. A to už je teďka zapomenutá trošku storyou, ale já bych chtěl pustit jedno zpátky do minulosti a musím k tomu dát tenhle ten úvod. Mm-hmm. Takže stejně jako, jak říkám, velcí sportovci, kteří nechtějí odejít, takže to vypadá, že už je konec, pak jsou teda starší, ale oni furt hrajou a pak jako teda skončí a pak se jim nelíbí na tom odpočinku, tak se jako vrátěj, zase skončí a zase se vrátěj a tak lidi tak jako v té společnosti na sebe jako koukají a dělají si z toho třeba srandu.
1: Ano.
0: Jo. To jsme udělali my, takže... Že abyste pochopili, proč jsme točili tohleto zpátky do minulosti. Je to teda hodně stará věc už, 25 let stará, ale můžete to vzít na jakýhokoliv sportovce. Třeba teďka mě napadá konkrétně teďka, třeba mohl by tam být Jágr, aby to byl taky jako český hokej, ale mohl by tam být nějaký fotbalista, třeba Ronaldo. Je teda fakt, že Ronaldo vlastně neskončil.
1: Ano.
0: Já vlastně nevím, jestli to důležitý pro pochopení té rubriky. Ale myslím, že jsem dělal
1: takový. Pustíme,
0: udělal jsem takový úvod. Mm-hmm. Bylo to o tom, jak to vypadá ve skutečnosti s návratem Dominika Haška.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s návratem Dominika Haška do hokejové branky. Čau, ale prosím tě,
4: čau.
3: On se Dominik Hašek ve 44 letech vrací do branky zase, bude chytat za Pardubice.
4: Nekecej.
3: No, on bez toho hokeje člověče nemůže být.
4: Ne, blbni.
3: No tak ať mu zdraví slouží. Tududun. O 50 let později, rok 2059. Tyjo, ale bacha, útoči na naši pardubickou bránu zase, Ježišmarja.
4: Počkej, já tady mám urnu s Dominikem Haškem, počkej, já ho rozsypu do brány, vydrž, počkej.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
5: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol a Kvído i hra s Čupa Čups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
6: Love Island je zpátky.
7: A tentokrát?
6: Plný svodů a zakázaného ovoce.
7: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
6: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
9: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
2: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
10: nebudeš štít jinak.
2: Předobědová i poobědová pohoda.
10: Jak jsi to říkal?
2: Že předobědová i poobědová pohoda.
10: A je to pohoda. Pohoda.
2: Tyjo, to jsem teď říkal.
10: A je to tak.
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
10: Na maximum.
11: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
12: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
11: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
12: Tohle si nesmíš nechat ujít.
11: Kompletní program najdeš na piggy.cz.
13: Partnerem akce je Libánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
2: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Kdy naposledy jsi viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
15: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
16: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
17: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě.

0: 7 hodin 3 minuty, posloucháte ranní show na Evropě 2. Včera byl třetí díl Superstar. V televizi tedy. Úterý už to bylo na OnePlay, včera v televizi. Katka to viděla.
1: Já jsem to včera dokoukávala, jo. Půlku jsem si dala v úterý a včera tu druhou. A no, tak co by tě zajímalo?
0: No, jestli je co říct posluchačům.
1: No, musím jakoby říct, že teda mě překvapila některá rozhodnutí poroty, s kterými jsem úplně nesouhlasila, ale to je tak asi, co svět světem stojí.
0: To je takový folklor.
1: No, že třeba na konci, když přicházeli soutěžící z Golden Roomu a postavili se tam ty trojice před tu porotu a teď každý zaspíval, tak jsem říkala, tak to je jasný, tak z nich postoupí ta druhá, že jo? A nakonec jediná nepostoupila.
0: Což je teda zajímavý twist.
1: No, ano.
0: No, já to asi nemůžu hodnotit, já jsem to teda neviděl včera a když na to koukáš při tom natáčení, tak často seš překvapená. No, protože ano. To, že stejnou věc vidí různí lidé jinak, tak stačí se podívat do každého našeho jednotlivého dne.
1: Je to tak.
0: V životě. Třeba s manželkou, kluci, jo? Nebo vy holky s manželem, jo? On prostě jde kolem toho trička pohozenýho a ono snad nevidí, nebo co? A ono opravdu nevidí.
1: Ono opravdu nevidí. Jo? Je to tak.
0: Nebo něco slyší. Pojďme se bavit spíš o slyšení, že to je superstar, že jo? Takže vy mu něco řeknete a on to slyší úplně jinak. Mhm. Nebo vaše manželka slyší to, co vy říkáte, úplně jinak. Mhm. Úplně zhaberovatí vaše manželka. Za vás je to postup, jo? A manželka ne. Manželka řekne ne, takhle nemluv.
1: Za mě ne. Za mě nepostupuješ.
0: Tak pojďme k něčemu...
1: Co bylo hezké.
0: Co bylo hezké. Tady ty jsi doporučila...
1: Já bych, ano.
0: Říkej.
1: Vypíchla bych 25-letého Filipa Kaletu, který přišel s kytarou a zahrál porotě vlastní písničku.
0: Aha.
1: Která, troufám si tvrdit, nejednoho porotce dojala. Hmm. A kluk je moc šikovnej a hlavně ta vlastní tvorba. A dostal samozřejmě Golden Ticket,
0: dostal Golden Ticket.
1: Do dalšího kola.
0: Filip Kaleta takhle zněl. Simu.

0: fungovat. Dámy a pánové, to jméno interpreta je Filip Kaleta. Já to říkám, že třeba se to udrží v nějaký hlavě. Filip Kaleta. Můžu dát takový jako bonus, který teda nesouvisí se Superstar, ale trochu jo. Včera měla premiéru jiná show, na jiný televizi. Ta show se jmenuje Zrádci. Jo? Zádnivě nesouvisející věc. Sedím tam a najednou, jako sedím v hledišti,
1: ano.
0: Už jsou poslední volná místa, například dvě místa vedle mě po mé levici.
1: Neber se to osobně.
0: Říkáš, neměl jsem si dát ten česnekový chlebíček, neměl jsem si ho dávat. A najednou přichází známá postava, i když jako celá v pohřebním, to byl dress code, v pohřebním, a já. Eva, to je z toho, z Wall-E-ho. Eva, přátelé, Eva Farna. Takže já jsem seděl na včerejší premiéře Zrádců po pravici, jako po její pravici, Evy Farný. Takže jsem říkal, takže já jsem vlastně jako Kellyn.
1: To jo.
0: Já sedím po pravici, přátelé, chápu, že když se na to koukáte, je to po levici, ale po její pravici.
1: Mně se líbí, že říkáš po pravice. Víš, jako, když to mělo ještě tenhle ten pohřební nádech.
0: Jo. Že já jsem seděl vedle paní. A dobrý, prostě krásně jsme to jako rozebrali.
1: A pustili byste je dál?
0: Jo, no počkej, jo, ještě to mělo jeden fór. Ta premiéra v KCPčku v Praze, ta show začínala přesně ve 20:20. Jo, počkej, to jsem nechtěl vyprávět, ale strašně, jako jsme se na tom ujížděli. Já jsem říkal, počkej, nestartuje teďka ta epizoda, dneska je středa. A teď je akorát 20:20. A Eva, hele, a nepustíme si to na telefonu. A teď jsme se samozřejmě, jak malí děti, jak ve škole, jsme se prostě smáli tomu, že si vezmeme telefon, jak většinou, děje se to občas třeba na koncertech, jo. Jsou třeba, nevím, tátové, manželé většinou třeba na nějakém koncertě, manželka kouká na zpěváka a frajer kouká na Ligu mistrů, nebo na hokej prostě na obrazovce.
1: Mně se to teda v životě nestalo, ale chápu, že podle sebe soudím tebe.
0: Že bychom koukali na Zrádce, jako by v tom divadle, ale měli jsme puštěný, a Eva říká, sebe, že jo? A za náma seděl Ondřej Novotný.
1: Aha, jako, a tomu zase začínal Survivor.
0: Ale my jsme si říkali, hele Ondřej, my se to teďka jako pustíme a ty nás jako budeš natáčet, že jsme prostě, jako že žereme sami sebe, jak jsi to říká.
1: Samožrouti,
0: že koukáme jako na sebe, na Superstar, nejvíc virální video. A Ondra, tak jo, neměli jsme tu odvahu to udělat.
1: Tak už. Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Coldplay, The Scientist, ve čtvrt na osm. A propo zrádci. Třetí řada včera odstartovala. Odstartovala tím, že Vojta Kotek na jevišti Kongresového centra Praha proskočil na koni obrazem. Jako fakt se to stalo.
1: Protrhnul plátno, jo?
0: Jo, představ si obraz, na kterým je namalovaný on na koni a živej kůň, jako ne žádná AI. Prostě Vojta je démon. Vojta je démon, normálně počkej, jako já obdivuju každého, kdo jezdí na koni před kamerou, jo? To je prostě těžký. Ale jako na jevišti divadla, když pod tebou jsou ty diváci, že jo? Teď jsou tam ty pyroefekty, hlasitá hudba, tma světla, reflektory. Normálně ten kůň proskočil obrazem, to znamená vlastně musel protrhnout těma ušima, tím čumákem to plátno, že jo?
1: No jo.
0: A pak vlastně ten Vojta ho jako drezuroval, jakože takhle vodil a headsetem moderoval ten začátek na tom koni, že jo? No bylo to jakoby fascinující. Vítal lidi v hledišti, říká, za mnou seděl Ondřej Novotný a říká, a vítáme tady, jak to on to říkal, ne trosečníka, jako zda až z dalekých ostrovů přiletěl, jakože náš host. A pak pokračoval.
2: Ale... A to se na to podívejme. Tam pan Leoš z rodu Mareš. Ať sdílíme stejnou slabost pro liščí kořichy další pohled. Inu, jak se říká, oko za oko, zub za kozub.
1: Dobrý.
0: Oko za oko, zub
1: za kozub.
0: Za kozub.
1: Tak
0: jsem
1: dobrý.
0: Samozřejmě se cítil polichocen za nás všechny, že i hradní pán zachytil.
1: Pustý.
0: Rozumíme si.
3: Ranní show Evropy 2.

0: Linkin Park, Burn It Down v 7.20. Tak pojďme to udělat tak jako férový. Bavili jsme se o Superstar na Nově. Bavili jsme se o Zrácích na Primě. Chybí nám ještě Stardance na český. Ne? Ať jsme teda, ať to máme teda jako v kompletu. Koho teda nebaví televizní show, tak má jakoby trochu smůlu, ale teďka
1: ale
0: se...
1: koho nebaví televizní show?
0: Ale teď se toho děje tolik, vemte si, že prostě říkám, dneska, pardon, včera začali Zráci, Superstar před dvouma týdnama a teď celý ten bordel od pondělí kolem Stardance na český, takže musíme se tomu věnovat komplexně, jako, souhlasíš?
1: 100%.
0: Takže...
1: my tím žijeme.
0: Co se řeší u Stardance nejvíc? Ne to, kdo bude tančit a jak se bude letos tančit, ale řeší se odchod samozřejmě legendární dvojice.
1: Ano.
0: Moderátorské dvojice.
1: Marek Eben a Tereza Kostková oznámili, ano, že ve Stardance po 20 letech končí.
0: Včera se objevily, nebo předevčírem dokonce už se objevily i kurzy na možné pokračovatele a největšími favority se jaksi zjevil podle teda bookmakerů pan Kopta, Václav, ano, Kopta a Adéla Gondíková. Mm-hmm. Jo. Já jsem včera na premiéře Zráců Adélu Gondíkovou potkal. A říkám, tak ti gratuluju. A ona, ty vole, sítě. My jsme se tak smáli s Alešem Hámou a já říkám, a co se stalo? No, viděl jsi to video, co natočil Aleš Háma s Vaškem Koptou? A já říkám, tak to jsem neviděl. Říkám, tak to si pust, tam všechno je. Takže jsem našel to video a teď vám ho samozřejmě. Já ho teda neviděl ještě, ale pustíme si ho tady společně, pokud budete chtít, jo. Takže si musíte představit situaci. To video nahrával do počítače náš kolega Martin Cihlář. Mm-hmm. Martine, asi, protože nemáme obraz, tak popiš, co tam je. To je nějaká divadelní šatna, ne klasicky.
2: Dobré ráno, ano, je to divadelní šatna, kde se připravuje Aleš Háma a vaše Kopta asi na představení, které budou hrát.
0: Asi hrajou spolu. Oba dva označení favoriti na budoucího Marka Ebena.
2: A povídaj si, a za nima se líčí Tereza Kostková.
0: Ještě ke všemu, taky s nima v té divadelní šatně. Tak jo, podíváme se na to.
3: Hele, Vašku, prostě to musí být, já to vůbec nechápu. Volali mi dneska, vole, třikrát.
4: Kdo?
3: No, novináři. Ale jako, že s Adélou, ta to přece nemůže dělat, ta je stará. Jako oni budou starýho chlapa, když tak, jako, a ne starou ženskou.
4: No, když to mě připomněl, mě volali taky.
3: No, třikrát. A Písařovicová Daniela, no tak jako budíš, ale...
4: Koho, kníže?
3: No to jako, nevím.
4: Panoušek lečíš.
3: No.
4: Já jsi to chtěl dělat.
3: Ale já, no takhle mě urazilo trošku, že ta Fortuna vůbec nepočítá s tím, že bychom to dělali spolu.
4: Se mnou počítá, ale sázej na to, že to určitě dělat nebudu.
3: No, ale já jenom nerozumím tomu, no tak jako co máme dělat, jako já jsem zvyklý to zachraňovat ty věci. Ano. Když je blbá a nechce to dělat, jako nevím. Jo.
4: No, tak co? Hluchá.
3: No tak protože tak bude dělat, že je hluchá. Ale že je hluchá, no, ale víš co, já bych to tomu Markovi taky jako nechtěl udělat, ale tak co, sám se toho zbavil. Sám se toho zbavil.
4: Teď upřímně, s kým bys to chtěl dělat teda? Kdyby to jakože teoreticky náhodou?
3: Hele, jestli to má být prostě elegantní glamour a taneční, tak mě z toho vychází prostě buď Ornella nebo Agáta.
4: Dobře, no. A chceš vědět, s kým bych to chtěl dělat?
3: No to bych chtěl vědět.
4: Myslím, já bych to chtěl dělat s Maruškou.
3: Rodovou?
4: Ne, Kočárkovou.
3: Jo, Maruška.
4: A ty sousedkama.
3: No to počkej, ale já vím, já Marušku znám. Maruška chodila do ročníku s Plachtou.
4: No to je ono. S tou bych to chtěl dělat, ale určitě ne Stardance.
3: No tak to už. Nechápu, ty
5: je strašný. Leoš Mareš, Evropa 2, Katka Zíhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

0: 7.27, posloucháte Ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno, možná se zamýšlíte, na jaký sport dát vaše dítě, aby to do budoucna mělo nějaký smysl, aby mu to něco přineslo a třeba případně i vám to něco přineslo.
0: No.
1: Tak jaký je lukrativní sport? Napadá ti něco? Nebo už jste přemýšleli, na co dáte Alex?
0: Ano, lacrosse.
1: No?
0: Je lukrativní.
1: No tak ale zase třeba za oceánem, kdyby se potom přestěhovala.
0: Za kterým oceánem?
1: Já myslím, že v Americe lacrosse jede docela.
0: To určitě
1: nebo minimálně v takových těch středoškolských filmech.
0: To je jackpot.
1: Jo?
0: Když tvoje dcera hraje lacrosse.
1: No, my jsme...
0: Odbíjená.
1: My jsme to hodně řešili, protože naše dcera je na gymnastice a vlastně tam se to taky bere docela hodně vážně. A já jsem si říkala, ale jako co vlastně v té gymnastice můžeš dokázat? Jako stát se druhou Věrou Čáslavskou, možná seš na olympiádě, ale nevím, jestli je to úplně na uživení se.
0: Jak se jmenuje Simon Bailey, taková ta nejlepší. Takhle zase byste to měli rychle z krku, jo? Že tvojí dceři je 5.
1: Ano.
0: Jo, takže vlastně za 12 let by měla konec kariéry. Víš, a byla by...
1: Konečně by mohla jít na školu.
0: Mohla by jít na školu vlastně, to je jako dobrý, že máš... Tak už přece jenom se taková babička tady mezi těma kolegyněma z reprezentace, že by se to měli...
1: Kyčle oddělaný.
0: Rychle by se to měli odbavený.
1: No.
0: Kyčle oddělaný, kariéra oddělaná a máš v 17. zpátky holku.
1: Ano.
0: Může jít do práce.
1: No tak spousta rodičů jde cestou hokej a doufají v nějaké NHL, prostě lepší zítřky,
0: ano.
1: Případně fotbal, ale ta odpověď je pravděpodobně tenis. Protože
0: tenis.
1: Skončilo nám US Open a já jsem našla článek, že US Open naplnilo tenistům konta, udělalo z 20 českých tenistů milionáře, což je dost.
0: Jako to jedno u US Open.
1: No jo, hele, rovné 30 českých tenistů zasáhly do grandslamového US Open. Hned 20 z nich si v New Yorku vydělalo přes milion korun. Z dotace na Prize Money si Češi ukousli 123 milionů korun, což je 5,5%.
0: Slušný. Ale nepočítejme cizí peníze. To říkal Patrik vždycky a to je pravda. Mm-hmm. Ty náklady jsou s tím hrozný. Oni si platí hotely, trenéry, letadla sami. Teda vlastně nevím, ale slyšel jsem, že jo?
1: Asi jo.
0: Platí si
1: nevíme,
0: sami.
1: Nevíme.
0: Oni tam vlastně musí za svoje peníze dojet a doufat, že něco vypinkají.
1: Aha. A počkej, a to u ostatních sportů není, že by tam za své peníze museli dojet?
0: No já si nemyslím, že fotbalisti, když jedou na... Myslím, že Spartani si neplatili letenku do Araratu včera.
1: Ale určitě se složili.
0: Teď volali prostě Smartwings, jak ti to jde, jak letíš do toho Araratu? Ty vole, mám 3 přestupy tady prostě
1: Košice. A kde sedíš?
0: Košice,
1: 16F.
0: Istanbul.
1: To jsme kousek od
0: sebe. Ten telefon. Nestíhám, jo, prosím vás, začněte bez mě, já nastoupím v druhý půli až.
2: Katka Zívová. Ranní show Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: V Praze je teď hodně ucpaná jižní a Štěrboholská spojka směrem na Barandovský most a kolonu hlásí taky příjezd do Havlíčkova Brodu po silnici 38. Kolona začíná

0: toho, že máš velkou hlavu. Tak.
1: Musel jsi to říct. To prostě napadne každýho.
0: Každýho.
1: Ach jo.
0: A co je to za písničku? Vlastně jsou kabáti.
2: Jo? Jsou kabáti, to je jasný, kabáti. To je klasika.
0: To je klasika. Tak ty voláš ale kvůli tomu sportu?
2: Já volám kvůli tomu sportu. Já mám teda zatím dvě malé děti, ale už nějakou dobu dělám trenéra sportu. A myslím si, že požární sport je sport, o kterém se moc nemluví. Přitom ho dělá zhruba 60-70 tisíc dětí.
0: Požární
2: mezi
0: sport.
2: Mezi třetím, čtvrtým nejnavštěvovanějším sportem po určitě fotbale, nevím, co je to druhý, jo, ale na vesnicích je to vlastně jeden z těch základních sportů, který ty děti združuje a myslím si, že jim do budoucna i spoustu jako dává.
0: Hele, a myslíš si, že to je lukrativní, že to jako zabezpečí tu rodinu, ten sport, myslím, nemyslím to, že děláš hasiče, nebo tvoje dítě, ale že bude dělat ten hasič. Chápu, že prostě žebřík, rozumím, máš hadici, krásnou, to se samozřejmě může jako nějak zúročit ve vztazích, ale jinak.
2: A určitě ne asi finančně, ale ta všestranost od nějakého pohybu v přírodě, od nějakých základů první pomoci, takže otázka, jak se na to díváme, ale no já si myslím, že pro ty mladší děti jako určitě to lukrativní může být v tom, že je to spoustu naučí.
0: Já si myslím, že teďka třeba hodně dětí nás poslouchá v autě, na těch zadních sedačkách jedou do školy a říkají, maminko, tatínku, co je to ten požární sport? Tak zkus to ještě vysvětlit a řekni, jestli jsou tam nějaký prize money.
2: A prize money nemáme.
0: Vůbec jo, ani limču?
2: A ta limča a párek, to je samozřejmě taková ta jistota, kterou dostanou
0: párek,
2: jak rozhodčí, tak děti. Jo, ale víceméně ono se to dá rozdělit na nějaký tři disciplíny. Požární útok, kde to je jasně, prostě stříkám s vodou, poměrně rychlá dynamická disciplína, potom jsou různý
0: moment,
2: štafety.
0: Moment, než štafetu řekneš, stříkání s vodou. Děti, asi všechny víte, že stříkat na někoho vodou je jedna z nejzábavnějších činností ve vesmíru. Dospělí to znají taky. To je prostě taková zábava, mít hadici a vy to znáte ze zahrady, tohleto. Prostě na někoho stříkat. Tady si se stříkáte samozřejmě na terč, ale samozřejmě můžete si ustříknout trochu stranou. Mm-hmm. A to je prostě taková zábava. Každý, kdo držel v ruce vapku, tak to zná, je to prostě skvělý. Namířit na někoho vapku a stříkat na ně je prostě zábavný.
1: A jak nadskočí, máš z toho radost. No.
0: Takže dobře, takže to je první třetina. Pak dál, teda štafety si říkal.
2: Štafety zase týmový, různý přeskakování, překážek, přebíhání kladiny, jo? Takže hodně jako atletická disciplína, která zase dá jako tu všestrannost do toho pohybu, do té dynamiky. No a potom jsou různý závody hasičské všestrannosti, kde se střílí ze vzduchovky, vážou se uzle, no, dělá se zdravověda, jo, takže...
0: Láďo, děkujem.
2: Já mám jeden takový špek na závěr,
0: říkej.
2: Je docela zajímavý, že takhle my z těch vesnic prodáváme teďka ty opotřebované překážky pražákům, protože teďka v těch velkých městech se ten požární sport dostává strašně nahoru, ale my jak už to děláme dlouho, tak už dlouho bereme dotace a ty překážky máme a těm pražákům teďka posíláme ty naše staré opotřebované věci a oni jsou za to strašně rádi.
0: No jistě, on bude teďka memoriál Národního divadla, tam vlastně se to bude trénovat teďka, kdyby se to šustlo.
2: Je to tak, hezký ráno.
0: Láďo, ahoj.
3: Konec! To není konec! Protože na závěr vám zahraje mladá ambiciózní skupina Kabáti písničku pro nejnáročnějšího posluchača. Láďa má velkou hlavu. Chlapci, pojďme, půjde, připravena.
0: A jdeme na to. Ranní show na Evropě 2. Děkujeme za ten příspěvek.

0: kdo se nám dovolá teď? Láďa už to má za sebou. Děcka, musíme na volbu.
1: Musíme na volbu. Tlačí nás čas.
0: Ale třeba nám ještě někdo doporučí nějaký sport pro děcka, protože teď je září, kroužky začínají. Moje dcera na Ibize, kde je se synem, kde je s mámou a s babičkou, tak včera absolvovala, dobře poslouchej, najednou mi volaj FaceTime, moje dcera 4letá na Ibize za DJským pultem.
1: Ne.
0: A měla normálně kurz DJingu.
1: A bylo to v nějakém takovém tom vyhlášeném klubu?
0: Nevím, bylo to někde asi v nějaký restauraci, ale prostě měla normálně ten case, ty přehrávače, no. A jakoby skrečovala. Takže DJ Alex se jmenovalo to video. Tak jsem na to koukal, říkám, je to tady.
1: Dost dobrý.
0: A říkám, a moje žena dělala DJku trošku a šlo jí to vždycky. A chodila na té Ibize na jednu party za druhou, šli tam znát z té komunity, mm-hmm. A já jí vždycky říkám, ty jsi měla být DJka. A ona, já vím. A včera, když jsem viděl to video svojí dcery, tak říkám, tak vidíš, máme dceru DJ Alex a je po tobě. A ona, bohužel, není po mně. A říkám, proč? Protože její největší starost při tom kurzu toho DJingu byla, jestli může večer hrát pro lidi v tom klubu. Oni řekli, že ne, že je moc malá, a byla z toho strašně smutná. Takže to má po tobě, miláčku, protože jí nezajímá DJing, ona chce vystupovat před lidma a já, sorry.
1: To je super.
0: Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Takže?
2: Tady Bára.
0: Co nám, Báro, poradíš za sport pro děti?
2: No, já určitě poradím, aby se dali děti k těm hasičům, protože letos třeba bylo mistrovství Evropy v Ostravě.
0: No.
2: A Češi to tam úplně válcovali.
0: Takže prostě hasičský sport je opravdu věc, která je málo zmiňovaná a my díky ranní show jsme to teďka totálně rozsekali teda.
2: Přesně tak a ta prestiž je tam obrovská. Sice tam teda nejsou žádný peníze.
0: Co je tam, jsi říkala?
2: Prestiž. Jestli se tam teda... No prestiž, jasně. Mm,
0: jasně, dobrý. OK? OK,
2: chci jenom říct, že se jmenuju Bára, tak klidně můžete pokračovat v těch kabátech.
0: To je pravda vlastně.
1: Počkej, ne, teď jsem mimo.
0: No to je písnička. Oni mají
1: Bára?
0: No, Bára ne, mají písničku. To nevíš? Takže byl Láďa.
1: Já myslela, že Bára, že je malá dáma, ale...
0: Ne.
2: To taky.
0: Tak jo. Láďa má velkou hlavu a teď Bára. Děcka, my se na tu volbu nedostaneme. Tak jo, papá.
1: Díky, Baru.
0: Čau, Baru. Posloucháte na ní show na Evropě 2.

0: Jdeme na počasí.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Za 2 minuty 8:15.
2: Tak a dnes nás čeká sice o něco chladnější den než včera, ale obloha bude polojasná až oblačná. Přehánky se objeví výjimečně, zejména teď po ránu na východě Čech. Maximální teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů.

0: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.
1: Česká volba. Co Češi nejčastěji dělají, když chtějí dát návštěvě najevo, že je čas na odchod?
2: To je dobrý. To je dobrý.
1: Páté místo začnou zívat.
2: Já mám dobrý trik teda.
1: Jo?
2: No.
1: Říkej.
2: My začneme napouštět vanu.
1: Že se jde koupat.
2: Že se jde koupat, no.
1: Za chvíli se podíváme na první čtyři místa.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
6: Musíme běžet!
5: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
7: Připrav se.
5: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
8: Někdy je big prostě big. Big může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
9: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
0: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
15: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Volba na Evropě 2.
1: 7.52, to je teda hodin, jako na kostele. 7.52. Takže, co Češi nejčastěji dělají, když chtějí dát návštěvě najevo, že je čas na odchod? Tak a teďka si to zkuste představit z obou stran. Že vy jste hostitel, ale vy jste i ta návštěva. A teď se vám tak hezky sedí, teď mají dobrý závin třeba.
2: Nejlepší je jakoby si uvědomovat situaci, že už hostitel chce, aby si šel a ty prostě si řekneš, já je trošku pozlobím.
1: Ne, to je
2: a ještě... řekneš, já bych si dal ještě, když tak kávičku.
1: To není pozlobím, to je... Tak nějak cítím, že hostitel chce, abychom ušli, ale mně se tady tak líbí, mně se nechce. Doma mě čeká třeba nevím, vymrzlej byt, nebo někdo třeba nepříjemný, nebo to, a tady je to takový fajn, navíc za chvilku začíná v televizi Superstar.
2: Jo.
1: A nechcete pustit, jo, vím, že už jdete koupat, klidně mě tady nechte, jenom mi, můžete mi tam dát novou, prosím vás, jo. Tak co Češi nejčastěji dělají, když chtějí dát návštěvě najevo, že je čas na odchod? Páté místo, začnou zívat.
2: Mm-hmm. No to je nenápadný.
1: No, musíš pak přitlačit. Já jsem unavený nějaký, ne? Čtvrté místo, začnou kontrolovat čas.
2: To je taky nenápadný.
1: Třetí místo, vstanou od stolu z gauče a stojí před vámi, já se přeju, stojí před vámi, nebo si jdou stoupnout ke dveřím, ty dveře otevřou a stojí v nich a vy jste v jiném jakoby pokoji a oni stojí u těch otevřených dveří.
2: Na mě přijde horší, že ten člověk stojí nad tebou, jakoby už, víš?
1: Nad tebou, jaký to?
2: No.
1: Kabelku si měla, viď? Počkej. Druhé místo, prohodí něco ve smyslu, zítra brzo vstávám.
2: To říkám často.
1: To jsme měli, to je
2: moje... Bývá to pravda.
1: To je naše majdanový číslo. Včera jsem byl na párty zrádců, byla půlnoc, seděli jsme, nebo Daniela Písařovicová Brzobohatá seděla na schodech, já jsem stál u ní a někdo řekl, nepůjdeme do kozičky, jo? A já říkám, no tak, já mám ženu a dceru na Ibize, tak jako...
2: Aha.
1: Možná, jsem teda strašně unavený, ale klidně bych se přidal. A na to řekla Daniela Písařovicová, Brzobohatá, ale já brzo ráno stávám. Pak se podívala na mě, já jsem se podíval na ní a nemuseli jsme už nic říkat. To je moje mejdanový číslo.
2: Dobrý.
1: Když je někdo natvrdlej, tak řeknu, OK, jestli vstáváš dřív než já, můžeš jít domů. Takže, druhé místo. Jsme měli prohodit něco ve smyslu zítra, brzo vstávám. A nejčastější odpověď, za chvíli jdem na to.

0: show, dobré ráno.
1: Dobré, Michal u telefonu.
0: Michale, tak co myslíte, že je nejčastější? Vydržte 3 vteřiny.
1: No.
0: Můžete.
1: Já bych řekl, protože jsem už opravdu starý, skoro jak hnědý uhlí, ale já bych řekl, že začnu uklízet.
0: Je to tak? Já vám to uznám. Je to teda konkrétně začnou sklízet ze stolu. Takový to, tak už jsme dopili.
2: A vy jste... Na tom je dobrý, že nemusíš ani nic říkat.
0: Jo.
2: Víš, jako tak jsme dopili, nemusíš vůbec, jenom prostě...
0: Já bych si ještě něco si řekneš, ten host řekne...
2: Dobrý.
1: No, mě to asi dlouhýma zkušenostma, že opravdu hodně pamatuju a těch mejdanů jsme zažili spousta a tohle někdy funguje, ale jsou taky kamarádi, kteří tohle nevnímají a nechtějí podejít ani ve 2 ráno, že jo?
0: Tak, ona je to kombinace na tvrdlosti a toho, že u vás hezky, asi.
1: No a no, to je hezké, určitě bych vám to přál zažít, myslím si, že ano, bez nějaký sebechvály, ale...
0: Jo, že byste mě to přál, že byste mě to přál zažít u vás být na večírku, jo?
1: Ano, ano.
0: A kam bych jel?
1: Blízko Prahovýchod.
0: Prahovýchod.
2: A co by se tam dělo?
0: Co by se tam dělo? Ještě nám řekněte to, že jste hnědé uhlí, to by mě zajímalo. Jaký jste ročník?
1: 52.
0: Tak to jste hnědý uhlí už.
1: No a teď mám za nějakých pár možná týden, nějaký další den, takový ten, co nehadí tyhle ty lidi už slavěji.
0: Počkejte, vám je 74?
1: No bude, za týden.
0: Hezky. Tak teda, a posloucháte ranní show?
1: Helejte se, já jsem, protože mám rád lidi, když mám rád i samotu, ale musím jako říct, že jsem hrozně rád, že jsem se k vám dovolal. A
0: fakt?
1: Já to prostě obdivuju Evropu 2 jako celek, ale když můžu, teď to mám z telefonu, takže se slyším v telefonu, nevím, co to je v tom rádiu.
0: U nás dobrý.
1: Ale prostě když můžu, tak ať pracuji, že ještě v tomhle věku ještě dělám, dneska jsem zrovna taky v práci. Ale protože chci být mezi lidma, ale užívám si života a Evropa 2 je, to je velká moje součást už 20-30 letá,
0: no,
1: když jsem začínal konvicí na kafé, žádná manuelně.
0: Manuelně? Tak to jste jeden z mála.
1: A pouštění rádia, prostě to bylo první vyndání konvice na kafé a pouštění rádia.
0: Je mi to jasný, konvice na kafé a rádio, mně se líbí, že prostě už od mládí, prakticky od dětství posloucháte ranní show, to se mi líbí.
1: Ano, určitě. A vás miluju.
0: Taky vás miluju. Takže na Praze východ, jo? Zítra večer,
1: jo. Pátek. Takový to hezký město, který je hodně vychvalovaný a jaký? Špatně se tam bydlí.
0: Jaký?
1: Říčany,
0: no to je příšerný. Příšerný, to je prostě příšerný.
1: Přesně tak.
0: Říčany asi jsou super, ale ta cesta, to je prostě hrůza, jak jste to přežil. Jak jste se mohl dožít 74 let, když jste musel dojíždět do Říčan?
1: No, a to já jezdím na Prahu skoro každý den a D1 je taky úžasná, Brno je taky úžasný, takže, ale jsem tam moc rád, máme tam hezký bydlení.
0: Jo, tam je krásně. I tam vlastně za Říčanama byly ty slavné, tam pořád jsou, Jevany.
2: No jo.
1: No, přesně tak.
0: Kdyby si chtěla mít barák, jako měl Štajdl a Gott, tak musíš na Říčany a pak dozadu ještě.
2: Ale já Říčany znám, já od nich dost často dostávám psaní.
0: Tam mají kamery, tam jedou.
2: To mi řekněte, je to jenom můj pocit, anebo je to pravda, že prostě v Říčanech máte ty kamery nastavený tak, že jakmile překročíte rychlost, že nejedete 50, ale jedete 51.
0: 50 a půl,
2: tak už je to za pokutu.
1: Si, jak jsme bohatý město, nevím, teda z toho asi moc samozřejmě já nemám, i když asi možná taky, ale vybere teď, nevím, abych nekecal, ale nějakých desítky milionů se vyberou za rok na pokutách. A je těch radarů, myslím, jako, že jich tam je víc než 50.
0: Já bych chtěl pochválit městský úřady, který před nějakou dobou obecně přešli při zasílání dopisů, nebo přidali do těch pokut QR kódy.
2: Ano, ano.
0: A tím se jim musel třeba z 10násobit příjem. Co tam šoupli QR-ka, tak to tam jede prostě. Do té doby podle mě neplatil nikdo a teď na pohodu 700, 500. A včera jsem byl na večírku z Rádců a říkala mi jedna nejmenovaná herečka, nebudu to říkat, protože bych jí napálil. A ona říká, já jsem nikdy v životě nezaplatila pokutu. nikdy v životě.
2: A?
0: To jsem taky řekl a ona říká, já asi bych to neměl říkat do vysílání, ale ona mi to řekla, čeho říká, a nic se nestane. A já bych považoval, já bych vlastně tu větu, zapomeňte, jak to myslela, to je metafora pro celý život. A nic se nestane prostě.
2: Jakože třeba, když nebudeš litovat svých hříchů, že se nic nestane? Když už jsme u těch metafor, nebo...
0: No vlastně ne. Je to dobře a špatně, je to prostě...
2: Je to asi jedno.
0: Je to tak, je to asi jedno.
1: Neuvěřitelný. Můžu ještě jednu malinkatou poznámku?
0: Říkejte.
1: Vy jste neuvěřitelný v tom, jak vlastně máte připravený vlastně ranní show. A pak se vám dovolá 7letý dítě jako včera nebo 9letý. A vy prostě, nebo já dneska, a vy úplně změníte to, co jste si celou dobu připravili. A jdete úplně v nějakým jiným žánru a prostě vám to hrozně sedne.
0: Chcete prozradit tajemství?
2: Jo, řekni mu to.
0: My totiž nemáme vůbec nic připraveného. Takže my jsme za každou takovou inspiraci vděční. To znamená, vy jste vlastně takový obsah lednice. Vy otevřete lednici, nevíte vůbec, co budete dělat. Nemáte nakoupíno a doufáte, že tam něco najdete. Míval jsem, ale vy jste se objevil, vy jste se ve dveřích objevil, tam čekáte od toho 52. roku. Tam čekáte ve dveřích a jste strašně trvanlivý.
1: No, říkají o mě, že jsem jako zdravý, jaká komplet opotřebovaný, no, tak.
0: A milujete se ještě třeba se ženou?
1: No, určitě.
0: Určitě, jako normálně, jako fyzicky, jako normálně, jako jo.
1: Ano, já chodím i po mejdanech s mladýma lidma a ukazuju jim, jak se budou mít krásně ve stáří.
0: Já si na tu Prahu východ pojedu, do Říčanů.
1: Já bych vám chtěl podat ruku, ale nedokážu to takhle, protože na vás je těžký vás někde odchytit, ale přál bych si vás někdy potkat.
0: Tak jo, já vás myslím, taky, tak hezký den.
1: Nemyslím jenom vás, ale myslím jako celý rádio, samozřejmě všechny.
0: Ne, to zase nebudeme tahat, to jsou příživníci, to zase ne, nemůžeme jo, tam tahat. Jim vybereme nějaký kolegy, kteří jsou fajn a ten zbytek pozveme taky samozřejmě. Dělám se
1: helejte sami. Zrajete jak víno, je to neuvěřitelný, jaký máte vy.
0: A dost už. A dostuž se, neskažte si to, doteďka jste se... Naschle, mějte se, papa, ahoj.
1: Hele, moc mě těším, papa. Jsem rád, že jsem se domluvil.
0: Ahoj.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Kromě Říčan.
2: V Praze ucpaná jižní a štěrboholská spojka směrem na Barandovský most. Kolonu hlásí taky příjezd do Havlíčkova Brodu po silnici 38 a kolona tam začíná už od Olešné.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super hodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
10: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
11: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
12: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
13: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
14: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
16: Do Brna, do Prahy.
17: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychlejš autem už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
18: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
20: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: 8.12. Posloucháte ranní show na Evropě 2 bez jakýchkoliv diskuzí. Asi největší ženská pěvecká hvězda naší země současnosti.
1: Jistě.
0: Řekl jsem schválně ženská, aby tam nebyl nějaký rozpor. Myslím, že mezi ženama je prostě number one. Dokazuje to na slavících. Takhle, každý samozřejmě máme nějakou preferenci a můžeme mít rádi někoho jiného. Jo, ale když to vezmeme jako tak nějak jako celkově...
1: Tři Edeny
0: na to dali razítko. A dobře jsi mi nahrála, já jsem s Evou teďka jel 3 hodiny sám v autě. Nevím, jestli jsem to tady říkal. My jsme na natáčení Superstar, takže jsme měli prostě odvoz, ale jsme sami, tak jsme si hodně povídali. A bavili jsme se o tom, kdo má jaký lidi kolem sebe jako v týmu. Mm-hmm. Ona se mě ptala na to, jak to mám, já jsem to nějak jako říkal, to není podstatný. A ona řekla věc, která mě překvapila, že by taky někoho potřebovala. A říkám, ty nikoho nemáš. Ona, jo, někoho mám, tohle, ale vlastně ne. A já, aha. A ona řekla, poslouchej. No tak třeba po těch Edenech, to jsem ti říkal.
1: Ne.
0: Tak po těch Edenech jsem jela sama se svýma kostýmama do čistírny. A já, ne. To není možný. A ona, no. Takže ta diva udělala ty 3 Edeny. A druhý den přijela do hvězdy mezi děti si hrát, ale ten další den, ve čtvrtek, vzala ty kostýmy a jela s těma do čistírny. Ona sama.
1: A jak jsi to vyhodnotil, jako že důvod je skromnost, či lakota, nenarazila na člověka, kterýmu by tak důvěřovala? Nebo?
0: Nevím, ale jako to nesouvisí vůbec ze skromností nebo rozežraností, ale přijde mi to jako fascinující. Hmm. Jako já nevím, jestli Beyoncé jezdí se svýma kostýmama druhý den jako po stadionu nebo Taylor Swift do čistírny. Takže mě to vlastně přišlo jako hrozně roztomilý. Eva je super. To vám chci říct, že Eva je super.
1: No, my to víme.
0: Včera jsem vedle ní seděl na premiéře Zrádců a to byla náhoda.
1: A jako by špitali jste si během toho?
0: Špitali jsme se, no. Jakože prostě, já říkám, pojďme se líbat.
1: To taky říkáš vždycky,
0: ale... Že nás furt fotili, ne? No. Já taky, pojďte teďka, protože říkáš tohle. To nic.
1: To by bylo dobrý.
0: A ona pak řekla, měla, ještě to rozváděla, jako že by měla nějaký nápad a já říkám, tak jo.
2: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: again. Posloucháte ranní show na Evropě 2, 8.18.
1: A já se vám chci svěřit, že jsem si odbyla jednu rodičovskou premiéru. A je to předvolání na kobereček k ředitelce. Kvůli něčemu, co způsobilo vaše dítě.
0: Tak povídej.
1: Zavolala se mě paní ředitelka ve školce.
0: Koho zmátila?
1: Řešila naší pětiletou Sofinku a říkala mi, paní Říhová, podívejte se. Dětem v čele s vaší dcerou přišlo, že oslovovat mne, paní ředitelko, je příliš dlouhé. A tak Sofinka vymyslela, a chytlo se to, že mi teď říkají paní Řiťko.
0: No.
1: Tak jsme si to vysvětlili, no.
0: Rozmohl se nám tady takový nešvar. Ano, i Říhová.
2: Leo Šmareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Evropa 2. 88.2 a 105,5 FM.
3: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
7: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
8: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. A k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
11: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
12: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
13: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
14: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz Evropa 2.
0: Jsme zpátky, posloucháte ranní show na Evropě 2823. Co nás čeká do 9? Takže, teď samý frajezy se budou chodit. Takže Štěpán Kozub, je to tak. Jakub Kohák, je to tak. Ale ještě před oběma pány další a je úplně pokorný Miloš. Miloš.
15: Děkuji.
0: Za chvilku Miloše podrobím takovému výslechu, který nečeká. Buďte s námi.

0: Tohle je Zucchero v ranní show na Evropě 2. Nehrajeme ho často, ale je to taky frajer. Mimochodem je mu 70. Teď za týden mu bude 71. Kdo by náhodou chtěl si udělat takový jako rozbor toho, co tady teďka znělo. Ve studiu Evropy 2, přátelé, náš moderátorský kolega Miloš Pokorný.
1: Hezké ráno. Tak. Já vůbec nevím, co mě čeká. Tak. A na Cukerovi jsem byl na jaře.
0: Já vím.
1: Ve Veroně.
0: Já vím. Jaký to bylo?
1: Krásný. Ta hitmaker šílený úplně, jako megastický.
0: Venku otevřené nebe, nepršelo?
1: Ne, zvuk z jakéhokoliv místa ve Veroně a hned za amfiteátrem je skvělá vinoteka.
0: Takže pojďme si říct, i Miloš je bon vivant, Zucchero 70, Miloš Pokorný.
1: Dva šede.
0: Buď v pohodě, zase jedna pade, to jsem já, a tady skoro 40 Katka.
1: Tak, no, to je děťátko.
2: To teprve líže.
0: Nicméně, tím, že ty z toho se vylížeš. Miloši, proč tady seš?
1: Ano.
0: Chci, aby si, jak si udělal naše vysílání exkluzivním tím, že pustíš diváky, posluchače za kulisy. Vysvětlím.
1: Dobře.
0: O Milošovi se točí 13. komnata.
1: Jo, takhle.
0: Chci se zeptat, jestli už jste začali, nebo začínáte až v pondělí.
1: Začínáme v pondělí.
0: V pondělí se začíná točit 13. komnata. Já nechám témata 13. komnaty do televizního pořadu. Ale zeptám se na věci týkající se Evropy 2. Jo. Zkus se zamyslet.
1: No.
0: Řekni nám nějakou šťavnatou 13. komnatu z Evropy 2. Přišel jsi sem v 95.
1: No. Jo.
0: Něco opravdu, jakože 13. komnatovýho. To znamená, že prostě dělo se prostě nějaký utrpení tady, nějaký něco, co prostě by se nemělo vědět veřejně. Něco prostě mezi kolegy, něco mezi vedením. Někdo byl...
1: Tak těch věcí bylo spoustu.
0: Já jsem se toho bál.
1: No to těch věcí bylo strašně moc.
0: Vyber 6-7 věcí rychle.
1: No hele, třeba, tak ty znáš historku, jak jsem vyhořel v Nuslích, že jo, jak tam skákali ty hasiči z okna.
0: To nevím.
1: Počkej, to nevíš.
0: A ty je to 13. komnata?
1: No je to malinko taková, ale jako to není.
0: Tak jestli máš takhle velký byt, že tam máš i 13. komnatu, ty vole, to se nedivím, že jsi vyhořel. Když jsi tam dostali ty hasiči přes těch 12.
1: Takhle, řeknu, bylo to tenkrát v lokalitě, kde, jak říká Petr Švancera, bydlelo hodně Brazilců. A my jsme, nebo já jsem bydlel dole jako v přízemí a tenkrát jsem měl přítelky, nebudu jí jmenovat, protože mediálně celkem známa, a její velká kamarádka byla Adela Gondíková. A já jsem byl v rádiu, už na Evropě 2, a to už mám pocit, že jsme tomu šéfovali, no a volají mi, říká, pane Pokorný, u vás hoří. A říkám, dobrý Ford, tak pojďme dál. Říká, ne, u vás opravdu hoří, jděte domů. A já měl tenkrát červenou Opel Corzu, to bylo jak bonbon, to bylo tak malinký, jak červený bonbon. A jedu a normálně, to bylo, jak máš těch Miami policie, tak tam byly oblepený týma páskama ta ulice.
0: Ne, ne.
1: A z mýho okna, ne, který byl asi 3 metry nad zemí, skákali hasiči. A lidi venku. A moje bývalá přítelkyně v županu a za ní Adela Godníková, která ji jako ten župan držela. Protože prostě vybyla dole, bouchnul plyn.
0: No.
1: No. A ono to vzalo prostě takový ten švunk a prolítlo to tím bytem, který byl úplně zrekonstruovaný, malinký to byl,
0: No měl jsi 13 komnat, takže 13 plus 1.
1: Tohle bylo 13 plus 1.
2: No Miloš, je to málo.
1: Komnatka.
2: Kdybys věděl, co má teď?
0: No má, teď má zámek na Loáře, že jo?
1: No dobře. No takže to, tak jsem pochopil, že se něco děje, no a jako ve finále to dopadlo dobře a vlastně i

0: čekali.
1: Ty jsi si dal 30 000 hotovostí na střechu auta, jo? Ty jsi blbej.
0: No hele, a doma jsem se rozjel, jedu. A teď, znáš to, po dvou minutách.
1: Filmová scéna, za tebou prostě ten déšť bankovek a sbírají to ty lidi.
0: A největší forbe, že tam stáli policajti, já říkám, prosím vás, asi po tři minuty, já říkám, prosím vás, nenašel tady někdo diář a tam je 30 a on, ještě jedno, říkám, 30 tisíc, takhle v diáři, krásná tuška, úplně vonavá kůže diář. A nevrátil to někdo a on, můžete se rozlídnout? Tady, že by někdo něco vrátil. Já říkám, ne, protože třeba Laďka Něrgešová, která byla kousek ode mě, tak ta si takhle došla pro svý kazety do toho. Tam byla takový ten výkup všeho.
1: Zastavárna.
0: Naprosto. A ona, můžete mi dát tamhle, to jsou Franky Gusto Hollywood. A on, no to jako to, jak, rozumím. To, jak to víte. No,
1: je, je mi to jasný, to je ta čtvrtě, jak to vypravil Aleš Háma, jak šel ke svýmu autu a to u jeho auta stáli občané prostě té čtvrti a jako viděli, říkali, jde padáva, dobrý den, nechcete rádio? A on říkal, ne kluci, v pohodě, já mám. A oni, jde debate?
2: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.

0: 8.36. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno, v těchto dnech si ještě užijeme příjemné zářijové teploty i sluníčko od neděle, ale podle meteorologů dorazí studená fronta. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý, nejvyšší teploty se budou pohybovat už jen kolem 15 stupňů. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavnosti budou dohlížet desítky policejních kamer. Pivní slavnosti na mnichovské Tereziánské louce začnou v sobotu a skončí 4. října. Očekává se, že na jejich 191. ročník opět přijde několik milionů návštěvníků. Loni jich bylo 6,5 milionu a na každého v průměru připadl litr zkonzumovaného piva.

0: Klasický nesmysl, Oktoberfest začíná 19. září. Prostě pohoda.
1: Tak oni to berou. Asi kdy to končí?
0: Spíš, aby měli lepší počasí, já to chápu.
1: Jo, takhle, to mě nenapadlo.
0: No to je, protože oni si to spočítali, že
1: to je chytrý.
0: Když to dají o 3 týdny dřív.
1: Ale mohli to přejmenovat tím pádem.
0: No jo, tak proč? Co, vadí to někomu? Naopak lidi nadšený prostě a hlavně je tam o 10 milionů lidí víc. No, já bych to dal v srpnu.
1: Tak a teď má slovo Zuzka.
2: Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům koncertů, které se tady občas konají. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Teď něco napadlo.
1: Říkej.
0: Že vlastně u nás v Česku bychom měli udělat něco, co udělali Němci s Oktoberfestem. Oni to posunuli kvůli počasí. A my bychom měli takhle posunout Matějskou pouť. Že Matějská pouť je první pouť v Evropě, ale samozřejmě trpí tím, že je prostě v zimě. Protože začíná na svátek svatého Matěje a to je, pomožte mi.
1: Já myslím, že je to 18. února, ale
0: pomožte
1: je
0: mi.
1: Matěj, svátek.
0: No.
1: 24.
0: Února.
1: Února.
0: Února, nesmysl, že jo? Takže já bych nechal normálně Matějskou pouť a dal bych ji v květnu. A jsme z toho venku. Kdo tam má prostě na těch autodromech a horských drahách bejt v těch čepicích a šálách? Mm. Nenápad. Přátelé, zvažte to, jestli mě slyší pan Kočka. Nevážně? Tak hele, když nevadí Oktoberfest září, proč by nemohl být Matějská pouť v dubnu?
1: Jo.
0: A pozor, tržby do nesmyslu, že jo? Do nesmyslu. Já bych to dal od dubna do června. Nic taková. Není záček.
1: Ale tak já myslím, že tržby do nesmyslu jsou tam i tak.
0: No, ale mohli by být ještě víc do nesmyslu.
1: Třeba to nedělají pro peníze.
0: To je fakt. Evropa 2, kde to stojí? Halo, halo.
1: Aktuálně nejdelší zdržení na příjezdech do Prahy je na plzeňské D5. Kolona stojí od 7. kilometru. Na D1 před Brnem směrem z Prahy pak čekejte kolonu od Ostrovačic.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: Počasí.
1: Čeká nás sice o trochu chladnější den než včera, ale obloha bude polojasná až oblačná. Přehánky se objeví výjimečně, zejména teď po ránu na východě Čech. Maximální teploty vystoupí na 17 až 22 stupňů. Tolik zprávy, je přesně 8 hodin a 40 minut a na Evropě 2 pokračuje ranní show s Leošem Marešem.
0: A Katkou Říjovou.

0: Sponzorem ranní show jsou ČSOB Drobné. Už žádné drobné po kapsách nebo v prasátku. I z drobných mohou být totiž velké peníze. ČSOB.cz.
1: A ani dneska na to nebudeme sami, protože tady vidím ještě dvě jména. Jakub Kohák a Štěpán Kozub. Za chvíli jsme zpátky.
2: Kart extra v mobilu, protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Kart Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
6: No to je sen.
5: Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Faktury.
8: Trápí vás factoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru!
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Dny Breno.
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
14: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé rozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
17: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
18: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.
1: Jsme zpátky, tohle ranní show na Evropě 2. Teď nás čeká svět podle Koháka.

0: podle Koháka.
1: Svět podle Koháka, dobrý den, Jakube.
2: Dobré ránko, manko.
1: Tak co je nového, Jakube, u vás?
2: Člověče, u nás je spousta věcí, že ano, ještě jsme v září, že?
1: Je to tak,
3: včera bylo teplíčko.
2: No, to je hezký. To znamená, že ještě jsme vlastně takzvaně na prahu školního roku, dá se říct, čo?
1: No, tak to už teda nevím.
2: No, ještě to není ani měsíc, co to vypuklo.
1: To je pořád na prahu ještě.
2: No, jasně, že jo. No,
1: dobře.
2: Tak třeba ne únor, březen, to už budeme, čo?
1: Jistě. Předsíni.
2: Tak, to už budeme v předsíni. To znamená, že se to rozbíhá, takzvaně rozjíždí,
1: ano,
2: že?
1: Ano. No,
2: takže už takový ty domácí úkoly paběrkují, že? Semotamo.
1: To myslím, domácí úkoly už jedou, ne?
3: To
1: už
3: tak nějak. Od prvního dne?
2: To ne, snad.
3: Jo.
2: To je tak necitelný.
1: Je to necitelný.
3: Sousedka šla do první třídy, vyprávěla, že hned první den dostali úkoly.
2: Já v 630, jo. Šla do první třídy.
1: Takhle teplo bylo, jo.
2: To je neuvěřitelný. Nicméně, my jsme něco řešili doma, nějaký úkol, a přišli jsme na takový zajímavý oříšek, jo. A vy, jak děláte v rádiu, vy dva, jo. Tak mě by zajímalo, že vy jste odborníci na řeč, na mluvu.
1: Ano.
2: Že ano. Tak mi řekněte, jaký je opak slova hrdý?
3: Oho.
2: Neříkejte mi nehrdý.
1: Miluju češtinu a teď musím přemýšlet.
2: No, tak
1: mám. Opak slova hrdý.
2: Ano. No, dáme si písničku.
1: Dáme si písničku a vrátíme se.
2: Ano.
0: Ranní show

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, svět podle Koháka. Řešíme tady opak slova hrdý.
1: Ano, je to tak. A na Kuba, co jsme přišli?
0: My jsme nechtěli použít AI.
1: Ano.
0: Na rozdíl od našich posluchačů.
1: Dobře. Takže to dopadlo jak?
0: Dopadlo to tak, že nám Čátko? To řekneš.
2: Já nevím, mě tam skáče něco jako skromný, ale vím, že to je blbost.
1: No skromný není opak
2: no,
1: není.
2: Já vím, že není.
1: Protože takhle.
2: A chtěl jsem aspoň něco říct.
1: My jsme to analyzovali doma, jo, a hrdý, pak musíš říct, co je to hrdý, jako kdo je člověk, co je jako hrdý. Je pyšný, to už je pyšný, takový trošičku negativní. Hrdý je vlastně pěkný.
0: Hrdý.
1: Cože, že třeba tvůj syn vyhraje mistrovství světa třeba v kuželkách.
0: Hrdý.
1: Tak si na ně hrdý.
0: Nenápadný.
1: Myslíš?
0: Ne, tak jakože nemám to čeč. Mám se zeptat AI?
1: Zeptej se, protože my jsme na to, musím se přiznat, jako 100% nepřišli.
0: A vy jste si to nedali do AI?
1: Ne, já tohle to nepoužívám, já jsem proti.
0: Opak slova hrdý.
1: Hrdý je?
0: Opak
1: no,
0: slova
1: hrdý. A vy co teďka to posloucháte?
2: Máte doma teda zábavičku.
1: Řekněte, no ježišmarja.
0: Mám to.
2: Já ano. Taky.
0: Opakem slova hrdý je nejčastěji ponížený.
1: Fakt?
0: Pokorný, skromný nebo malomyslný.
1: To si nemyslím, malomyslný, to ne.
0: No podle kontextu samozřejmě.
1: Možná jako skromný taky
0: ponížený.
1: Ne.
0: Ponížený.
2: Pokorný.
1: Pokorný, člověče?
0: Ponížený.
1: Hele, když vyhraješ medaily v rugby zlatou, tak jsi hrdý na ten výkon, jo?
0: Ano. A jinak jsi ponížený.
1: To přece nejsi.
0: Mně se to líbí.
1: Fakt?
2: Když prohraješ, jsi trochu ponížený.
0: V tom případě musíme utéct ke slovu nehrdý. Je mi to líto.
1: No tak sice
0: to neexistuje, ale je to opak.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
0: Nebo zahanbený.
2: Taky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Datart uvádí Dny Merien.
7: Dny Merien, jo.
6: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
8: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
9: Svoboda, odpovědnost,
10: naděje, některá slova nestárnou.
9: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
10: Celý den vás čekají diskuze,
9: slavnostní čtení,
10: odhalení Havlovy lavičky,
9: vystoupení hudebních hostů,
10: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
9: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
10: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
9: Vstupné je zdarma.
10: Více na praha.eu.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximálním odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
15: jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
16: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
17: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
18: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
19: Evropa 2.
0: Jsme zpátky. 8.58. Ranní show na Evropě 2. A my se ještě dnes ve vysílání Evropy 2 spojíme
20: s Kozubem! S Kozubem!

0: 9 hodin přesně.
1: Evropa 2. Jak se žije Kozubovi?
0: Jak se žije Kozubovi ve vysílání Štěpán Kozub? Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Štěpáne, dneska je čtvrtek a ano. Vy už o víkendu začínáte natáčet Haška.
2: Je to tak. Tak film, životopisný film o Jaroslavu Haškovi.
0: Tak to mi řekněte, jestli se nějak jako připravujete, že už máte třeba text?
2: Ano, ten už mám, scénář už mám.
0: A počkejte, tak znamená, třeba vy byste dokázal teďka říct nějakou repliku z toho?
2: Klidně. Je to ve staročeštině.
0: No tak to počkejte. Tak
2: to bych asi nedokázal, Leoši, ty jsi mě trochu...
0: Nemáte to naučený ještě?
2: Nemám ještě, no.
0: A nemáte to třeba v mobilu, že byste to teďka vytáhnul jako v rychlosti? Je to ve staročeštině.
3: Ale to kecáte, že to neumíte, když natáčíte o víkendu, ne? Nebo... No.
2: Já se vás zeptám rovnou, kolikrát jste natáčeli film?
0: Je pravda, že nemáme tyhle ty herecký...
3: A tohle by mě zajímalo, tak. Já žiju v tom, že ty herce se to učí třeba půl roku a že umí slovo od slova.
2: Ano, v Americe to tak je, v Německu to tak je, v Polsku to tak je, dokonce i na Slovensku to tak někdy je, v Čechách ne.
0: Ani jednu větu nevíte?
2: Ne, v Čechách co nejrychleji za co nejmín peněz, takže já...
0: Dobře, a tak jenom...
3: Těšíme se teda moc.
0: Jenom řekněme si, v pondělí je první natáčecí den.
2: Je to tak.
0: A lokace?
2: Praha.
0: OK, místo, jako interiér, ateliér?
2: Všechno je teď venku, teď točíme venky, exteriéry.
0: A první exteriér, mě zajímá první klapka. Dobře. Jako točí se film, nikdy jsme to nezažili, takže ano. Vy jste v kostýmu.
2: Ano.
0: A scéna je jaká?
2: Pozor, já jsem v kostýmu a mám masku, ale brutální masku, to dělají jasný. Mi prostě jako velký obličej, prostě dvě brady, bude to velké.
0: Jasně,
2: jako
0: no.
2: A točíme první exteriér a potom hned, to je zásadní situace, já jdu točit první scénu, kdy Hašek se opije, protože jak se možná ví, tak Hašek byl alkoholik.
0: To nevím, člověče.
2: Hašek byl alkoholik, který podlehl alkoholu, on měl kompletní sepsi organismu.
0: Fakt.
2: On se uchlastal k smrti.
0: Hele, a to je pro ten důvod teďka vážně, ano. Proč nedopsal toho Švejka.
2: Je to tak.
0: On vlastně, já nevím, jestli to lidi ví, ale vlastně dobré osudy, prostě osudy.
2: Ano.
0: Dobrého vojáka Švejka není to dokončené dílo.
2: Není dokončeno, protože on diktoval ještě ze smrtelné postele.
0: Jako vážně.
2: Ano, je to tak, ale už to nedodiktoval.
0: A vy první den točíte exteriéry a ještě i to opití, jo?
2: No, první...
0: Všechno v jeden den.
2: Jo, to je dobré, ne?
0: A tam si můžete ale vymýšlet, ne? Jako blbosti, ne?
2: No já doufám, že mi to umožní, že budu moc, tak obsadili si mě, že?
0: Ale úplně první, a jak se hraje opilej? Lehce?
2: No lehce, tak takhle. Říká se, že opilý herec nezahraje opilého.
0: No jistě. Takže
2: to jakoby nejde. Já mám ty zkušenosti s kolegy z divadla, kdy se snažili třeba dělat, že nejsou opilí a
0: třeba?
2: Přitom... To ani nechcete. No měl jsem...
0: Je, ale oni se snaží, ale nebýt opilí, ne? Spíš
2: no oni tam... se... Ano, když přijde opilý herec na představení, to se výjimečně stane. Jo, výjimečně. Nedej Bůh, když je opilý a ještě má střevní problémy, což jsem zažil s jedním kolegou. A snaží se dělat, že nemá střevní potíže a že není opilý. Takže vede dvojí boj. Takže můj kolega přišel na jeviště, předstíral, že není opilý, hned první vteřině se rozsekal, auto se pokadil. To se stává, ale měl potlesk na otevřené scéně.
1: Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Říhová, Evropa 2, ranní show Evropy 2.

9.06, finále ranní show, obstará soutěž. Jakože pro vás, tak volejte 257 408 888. Děcka.

0: Jdeme na to. Máme 2 minuty a pak všechno vybouchne. Nemyslím jako všechno úplně, jako jenom, že konec prostě. Takže, 1:50 do konce. Musíte vyhrát do 1:50. O co jde? Nákupní centrum Palladium je místo s jedinečnou atmosférou, které v Praze nelze vynechat.
1: Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb, kde můžete nově platit dárkovými kartami Palladia. Když nevíte, čím udělat radost, pořiďte dárkovou kartu Palladia a zaručeně potěšíte.
0: Zbývá 1:20. Dnes soutěžíme o dárkovou kartu do nákupního centra Palladium v Praze v hodnotě 5000 korun. Platnost karty je 1 rok a můžete ji využít ve všech obchodech, restauracích, kavárnách a provozovnách služeb Palladia. Svět je plný přání. Vyber si to své. Zbývá 1 minuta do konce. 257-400-888.
1: Je napínavý.
0: Halo.
2: Halo. Halo.
0: 40 vteřin. Jak se jmenujete?
2: Andrea.
0: Andrea?
2: Andrea.
0: Andreo, na jakou maximální částku si můžete nabít novou dárkovou kartu nákupního centra Palladium v Praze? 20 sekund. Takže za A na 6 korun, za B na 6 tisíc korun, za C na 6 miliard korun.
2: A dáme si odpověď B.
0: Na 6 tisíc korun, 10 vteřin, 9, 8, všechno jste vyhrála, 5 tisíc korun je vašich na kartě. A zítra desítka. Hurá!

0: show Evropy 2.
1: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
2: Love Island je zpátky.
3: A tentokrát?
2: Plný svodů a zakázaného ovoce.
3: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
2: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
6: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
7: Maximum tvý muziky.
8: Evropa 2.
0: Evropa 2.
9: Evropa 2.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Přesný čas 9 hodin 13 minut.
2: Sponzorem časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: No a po sponzorovi časomíry je tady tlapková patrola, dneska opět taková vykastrovaná, dá se říct, protože...
3: Děkuju.
1: Protože tady není koťák.
3: Není, já se cítím jako bez
1: koťáka.
3: Bez kamaráda.
1: Bez koťáka. Takže je tady
3: Dobré ráno.
1: Co ten koťák, kde je? On točí tu show?
3: On bude mít v sobotu velkou show.
1: Jo,
3: no, jakou? V divadle Spirála. On bude mít rok od svého projektu Koťák Live.
1: Takže si pro nás Spirálu, jo?
3: Jo.
1: V sobotu. Hezky.
3: No, já tam taky účinkuju, tak jsem z toho nervózní, ale myslím si, že on víc, tak si na to tak jakoby soustředí, říká, že má soustředění.
1: A prodává stupenky?
3: Jo, už vyprodal.
1: Je to hotový?
3: No.
1: Já mu chtěl udělat reklamu, zbytečný už.
3: Zbytečný. Uděláme i tak, takový jako hezkou reklamu tak uděláme
1: pojďme,
3: i tak.
1: Tak pojďme udělat někomu reklamu, říkej. Co je třeba, podívej se, nějaká akce teďka, zítra třeba, dneska třeba.
3: My bychom chtěli dělat reklamu Stevie Wonder, viď?
1: Stevie Wonder, no. Můžeme dělat reklamu, výborně, Stevie
3: protože
1: Wonder.
3: Protože my obě jedeme...
1: Ale to je daleko, holky, ne?
4: Já jsem tady Ivanku zmanipulovala, říkala jsem jako vidět Stevieho.
1: No.
4: To prostě musíš, to je...
3: I když nás neuvidí.
4: Ano, je to tak.
1: No tak, holky, tyhle fóry teda.
3: To je trapný.
1: Já už vím, k čemu děláme reklamu. Přátelé.
4: A ten seriál nepotřebuje reklamu.
1: Ne.
4: Dobrý, ale
1: jaký
4: to ví
1: seriál?
4: Každý. No, přátelé, ne.
1: Ne, to jsem nevyslel. Vím. Příští týden, myslím, že to je příští týden, jo, od pátku příští týden, 10 dní budou v Německu vystupovat Backstreet Boys na stadionu. Oni opustili tu show ve Sphere v Las Vegas a jedou 70-tisícový koncerty na Schalke, Düsseldorf a je jich asi 7 těch stadionů. Je to, začíná to 25, pak 27, 29, 2. 4. podívejte se. Takže přátelé, Backstreet Boys,
3: to je krásce,
1: jako come on.
4: A v Ústopečích dneska Burčiakové slavnosti.
1: Takže to máme. Stevie Wonder, kde?
4: Po celé Evropě.
1: Po celé Evropě, Backstreet Boys v Německu a
3: Koťák.
1: Koťák,
3: jo, dobrý.
1: A v Ústopečích?
4: Burčiakové slavnosti, ode dneška.
3: Ježiš, tak to je nádhera. Quit playing games with my heart.
1: A my se těšíme zase zítra. Katka nebude, ale bude jiná Katka, nebojte se. Tady je Katek. Ne, budeš mi chybět, miláčku. Pondělí, čau.
4: V pondělí,
1: ale s vámi zítra ráno. Teď Ivana.

0: vypadalo v roce 1997, ježiš, to je strašně, jsem skoro chtěla říct 2007, 97 to bylo a byli tam, prosím vás, Nick Carter, kdybyste si nepamatovali, pak taky AJ, pak taky Brian Howie a taky Kevin Richardson. Teď mě Leoš trošku jako překvapil, že opravdu tady ty kluci ještě vystupují, ale vlastně jsem si vzpomněla, že na Instagramu jsem viděla nějaký videa, kdy holky v mém věku jsou úplně pořád hotový z nich. Asi do toho Dieseldorfu, nebo kde to je, pojedu. Posloucháte Evropu 2, za chvíli někdo víc současnej, třeba Dua Lipa, anebo taky Raymond.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Bere on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
4: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
5: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa 2.
6: I can do this with my eyes.
7: Europa 2. V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci sýr mascarpone San Fabio 250 gramů za 29,90 a květák kus za 26,90. Penny.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
11: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
12: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
15: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
16: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
17: Co se to děje?
16: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
17: Tak to musí slyšet každý.
16: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
17: Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
19: Love Island je zpátky.
2: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
2: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
20: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
21: Zpátky k muzice.

Dua Lipa na Evropě 2 17. září. Takhle při čtvrtku musíme zmínit jednu, no dá se říct reality show, ale spíš show z České televize, která se jmenuje Stardance. Já si pamatuju, jak to vidím poprvé a říkám si, ježiš, to je skvělý, kéž by udělali další řadu. No tak prosím vás, 14. řada Stardance 2026 bude už tento rok, vlastně už tak trošku probíhá. No ale teď jsem se dozvěděla velkou novinku, která vlastně, jako trošku jsem si u toho zabrečila, protože ta společná moderátorská dvojice, tedy Tereza Kostková a Marek Eben, spolu končí. No a příští rok to bude moderovat někdo jiný. Já si tak říkám, kdo to může být, jestli to někdo bude z Evropy 2, jestli to někdo

0: Kaviárový z 11,90 a jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelně a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Pozor, pozor! AA auto s nejvýhodnějším financováním už pětkrát v Praze.
7: Využijte financování bez akontace s úrokem už od 2,9% a vyberte si z více než 4000 aut i hned k odběru.
6: A auto. Financování výhodněji než kdy dřív.
7: Navštivte nás na pražských pobočkách a odvezte si auto na splátky. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Už máš přečtený nejnovější drby. Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
12: Jsem Garmin. Měřím každé její tempo, její dech i metry, které už má za sebou. Ona tak může myslet jen na den, kdy přeplave celé jezero. Je to její sen a já plavu s ní. Tempo za tempem. A vím, že ho jednou přeplave. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
13: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
14: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
15: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslav

0: Podle mě jste, doufám, větřili na Evropě 2 a nějakou tu soutěž a je tady. Takhle, Dny Marianne, ty zná podle mě každá česká žena. No a teď tam můžete nakupovat díky nám a díky nim teda výhodněji, protože od pátku do pondělí dostanete u většiny zapojených obchodů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Tak toho využijte, protože podle mě, když se to tak spočítám svým rozumem, i to dokážu, tak zkrátka sleva 28% je větší než 25%. Dneska s náma můžete už za chvíli soutěžit s Mastercard o chytré hodinky Apple Watch, kterými můžete na místě platit. Tak bych vám radila, abyste třeba dávali pozor, kdy bude zpívat Eva Farná. Pak volíte sem do studia a můžete vyhrát tyhle skvělé věci. A žijou Dny Marianne a Evropa 2.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 kilometrů. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailbiehy.cz.
9: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
10: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
9: Rozbalí to Karol Aquino, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
10: Tohle si nesmíš nechat ujít.
9: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
11: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
12: A můžu ještě něco říct?
13: No povídej.
12: To nejlepší rádio na světě.
13: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
14: Děkuji.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
15: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer.
16: Tam se občas není čemu zasmát.
7: Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
16: A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
7: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
17: Hele, budeme si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
18: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Minuta po 10. hodině posloucháte Evropu 2 a teď už zprávy a Katka Říhová.
2: Krásné dopoledne. Prezident Petr Pavel druhým dnem pokračuje v návštěvě severozápadu Čech. Dnes navštíví Karlovarský kraj, ve středu byl v kraji Ústeckém. Prezident řekl, že svou cestou chce ukázat oba kraje z trochu jiného pohledu, než na jaký jsou lidé zvyklí. Soustředit se chce na to, co se v regionu daří, na lidi, kteří něco nového staví, zachraňují, případně zlepšují život místních. Světové zásoby vody se stenčují. V posledních letech měla normální průtok jen zhruba třetina řek. Rychle ubývají ledovce a dlouhodobě klesají i další zásoby vody, které dosud pomáhaly překonávat období sucha. Jev El Niño přitom může situaci ještě zhoršit. Teď už se vydáme za Zuzkou.
3: Liberecký kraj připravuje rozšíření domova a centra aktivity Hodkovice nad Mohelkou na Liberecku. Náklady projektanti odhadli na víc než 250 milionů korun. Kraj teď hledá dodavatele, který v areálu postaví další domy určené pro komunitní bydlení lidí s postižením, společenský dům a také hospodářský objekt. Součástí je například i park s jezírkem. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Všichni předskokani na turné zpěváka Eda Sheerana po Spojených státech zrušili účast na dalších koncertech. Stalo se tak poté, co promotér odstranil z role předskokana na rapera Macklemora kvůli jeho propalestinským výrokům.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Další zdržení stále čekejte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5. Kolona stojí zhruba od 7. kilometru a na D1 před Brnem směrem z Prahy je kolona od Ostrovačic.
4: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Dnešek je sice o něco chladnější den než včera, ale obloha bude polojasná až oblačná, přehánky se objeví výjimečně, zejména na východě Čech. Maximální teploty pak vystoupí odpoledne na 17 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, teď pokračuje na Evropě 2 Ivana Kulhánková. No a já vím, co vy víte, že máte dělat. Až uslyšíte Evu Farnou, tak volejte a vyhrajete s Evropou 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, neříkej, co má se stát, říká Eva Farná, já říkám, říkej, co má se stát, protože teď se stane, že budete soutěžit, doufám, protože dnes soutěžíme s Mastercard o chytré hodinky Apple Watch, kterými můžete platit na dnech Merien. A jestli se někdo dovolal, tak budu strašně ráda. A zkusíme to, halo, kdo tam je?
1: Tady je Fíla.
0: Fílo, Filipe, můžu říkat Filipe?
1: Jo, jo.
0: Filipe, čau, prosím tě, znáš dny Merien?
1: Trošku.
0: Trošku. Hele, zkusíme to. Je to podle mě velmi jednoduchý a strašně bych ti tu cenu přála, protože během celého víkendu nás čekají dny Merien, jo? Už od nás víš, že s platební kartou Mastercard získáš u většiny obchodníků extra výhody. Navíc, ale já se teď ptám, jestli je k tomu potřeba fyzická platební karta, nebo stačí zaplatit mobilem nebo hodinkami. Tak za A, Fílo, prosím tě, drž se teď. Za A, je potřeba klasická platební karta. Za B, záleží na obchodníkovi. A za C, ne. Můžete zaplatit i hodinkami, náramkem nebo mobilem. Je to navíc teda rychlejší a bezpečnější. Tak co myslíš?
1: Řekl bych za C.
0: Ježiši Maria, Fílo, i když jsem ti trošku nevěřila, že dny Merien jsou úplně tvoje, tak moc gratuluju a Apple Watch jsou tvoje. Máš radost?
1: Děkuju. Mám.
0: Hele, s kým půjdeš na dny Merien? To by mě zajímalo.
1: S Ráďou a Mílou.
0: Výborně. Hele, pozdravuje, posloucháš Evropu 2, vydrž mi teď na drátě a vy buďte jako Fíla. Mějte se krásně, Fílo, a všichni kamarádi, kamarádky, co s ním jdou na dny Merien, evropa2.cz, tam se dozvíte vždycky víc.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
3: Myslili se mě s váma mluvit.
4: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
2: Songy na psání.
5: Co ti můžem zahrát?
3: Cože?
5: A pro koho to bude?
3: Cože?
2: Nebo legendární song za trest.
3: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
2: Super, večer na maximum s Petrem a Ondrou.
6: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
7: Pojď sem, ty draku.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
6: Tohle je možný jenom tady.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Sledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je BIK přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: A raz, dva, tři, 4,21.
13: S N-Bank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M-spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
15: Pepo, vstávej.
16: Nemusím.
15: Pepo, už je 8, vstávej.
16: Nemusím.
15: Je pátek, Pepo.
16: Nemusím.
15: Musíš už jít.
16: Nemusím.
17: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
18: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách. Vozovkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
19: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
21: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
22: 180!
21: Nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Zpátky k muzice.

0: Tenhle kluk mě dojímá vždycky na Evropě 2, bohužel mě ještě nikdy nedojal naživo. Mě to strašně štve, protože to je opravdu umělec, kterýho jsem neviděla naživo a vím, že na Evropě 2 je strašně oblíbený. Vím, že vůbec v České republice je strašně oblíbený a on si toho moc váží, tak tady dělá i pak jakoby festivaly a teď tam jsou všichni a já to nikdy nestihnu. Youngbloode, přijet někdy, kdy můžu. Jinak taková trošku, teď udělám takový Tinder po evropsku. Evropa 2 teď vyhlašuje inzerát na Youngblooda, protože Youngblood se údajně rozešel se svojí přítelkyní, která je mimochodem moc krásná, moc inspirativní a šikovná, ale vlastně byla krásná, inspirativní a šikovná, zkrátka teď nikoho nemá. Jestli vás zajímá někdo, kdo je rocker, kdo má srdce na pravém místě a o kom třeba Axl Rose z Guns N' Roses řekl, že je to prostě skvělý muzikant a budoucnost roku, tak máte dveře otevřený. Napište mu na Instagram, holky, on miluje Češky, zkuste to. Když jsme u těch Guns N' Roses, strašně mě mrzí, že tady dlouho nebyli. Tohle bych taky chtěla vidět naživo. Posloucháte Evropu 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Nová muzika. Topic a Carter Blanche. Topic a Carter Blanche. Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou, Arkády.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
9: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: pojď na europarvě.cz a bav se na maximum.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
3: Pozor, pozor, hlásíme, že park Mirákulum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy.
4: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy.
3: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
4: Tohle si nesmíš nechat ujít.
3: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
5: Partnerem akce je Pánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta, tak chutná mléko.

0: Leny v éteru Evropy 2, je čtvrtek a je to už Pavel Cejnar. Čau, Pavle.
1: No, dobrý den.
0: No, dobrý den. Prosím tě, já jsem tady říkala o Youngbloodovi, o tom jako skvělým rockerovi.
1: No,
0: on se nějak, že je dobrý, on se prostě nějak jako rozešel teď a říkám, že má jako českou základnu, docela holky jsou tady jako ready na něj.
1: Ano.
0: Tak si myslím, že pro někoho je to určitě jako on jako fakt jako velká výhra. Kdyby si směl vybrat, kromě své manželky samozřejmě,
1: ano,
0: kterou jsem viděla, je nádherná a sympatická a tak, co bych ještě víc měla říct, chytrá a tak.
1: Nech toho, nebo neprojde pod zelenou branou v Pardubicích.
0: Tak kdyby si směl vybrat kromě ní někoho, nějakou světovou celebritu, po který bys tak trošku toužil, kdo by to byl?
1: Já jsem nad tím, člověče, nikdy nepřemýšlel.
0: Počkej, tady Martin se hlásí a vypadá...
1: Martin se
0: skoro hlásí.
2: Co? Takhle, já jsem roztáhnul jenom ruce, dobrý den, a myslím si, že vím, že musí říct Robbieho Williamse.
1: Ano. Takhle, protože Martin by ho řekl taky. My jsme dva takový jako obrovský fanoušci Robbieho Williamse. Takhle, šel bych s ním na pivo.
0: Fakt,
1: nevím,
0: jo?
1: Jestli bych s ním chtěl žít.
2: Říkal jsi, že by si udělal všechno s ním.
0: To snad ne. Kluci, ale když jste to vy, tak pojďme si ho trošku...
1: No tak teďka s námi udělal velkou.
0: A takhle se dělá láska na Evropě 2. No tak já vám přeju, abyste to... Viděli jste ho někdy naživo?
1: Takhle, Martin Cihlář si s ním dal five?
2: Já jsem si dokonce při jedné písnice tady v pražské O2 aréně, při písnice Millennium, jsem si s ním dal placáka.
1: A teď kdo má k Robbiemu blíž? Já nebo Cihly?
0: Rozhodně Cihly. Posloucháte Evropu 2.
3: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
4: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják, ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy. Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
5: Raccoon City General.
6: Hey. No sweat.
4: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně, v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
6: I love you.
4: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například aku řetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
12: No to, že si cigán, tak jsi fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
13: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy.
5: Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz
3: Evropa 2. Maximum muziky.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 11. hodina je tady, čtvrtek 17. září a Evropa 2 nabízí čerstvé zprávy víc. Káťa Říhová.
2: Hezké dopoledne, v těchto dnech si ještě užijeme příjemné zářijové teploty i sluníčko. Od neděle ale podle meteorologů dorazí studená fronta. Začátek příštího týdne bude chladný, větrný a místy deštivý. Nejvyšší teploty se budou pohybovat už jen kolem 15 stupňů. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer. Pivní slavnosti na mnichovské Tereziánské louce začnou v sobotu a skončí 4. října. Očekává se, že na jejich 191. ročník opět přijde několik milionů návštěvníků. Loni jich bylo 6,5 milionu a na každého v průměru připadl litr zkonzumovaného piva. Teď už má slovo Zuzka.
3: Karlovarský kraj zateplí dvě budovy krajského úřadu. Objekty, které vznikly přestavbou bývalých kasáren, už nesplňují požadavky na energetickou náročnost a i pro zaměstnance a návštěvy jsou zejména v horkém počasí nepohodlné. Kraj by chtěl na zateplení získat dotace. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ve středu oznámil, že navrhne zákon umožňující odebírat občanství Izraelcům, kteří pomlouvají armádu v zahraničí. Podle izraelských médií je to reakce na dokumentární film Naza izraelských tvůrců, který podle autorů popisuje systém zabíjení palestinských civilistů izraelskými silami. Premiér chce také výrazně zvýšit limit pro odškodnění za pomluvu.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D48 očekávejte zdržení mezi 12. a 8. kilometrem ve směru do Olomouce. Probíhají tam práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho pruhu. A na silnici 9 se jezdí ke Vadlově v Jeřetíně pod Jedlovou na Děčínsku. I tam probíhají stavební práce.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, přehánky se objevují výjimečně. Maximální teploty vystoupají odpoledne na 17 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje Pavel Cejnár.
1: A tak jo, 3 minuty po 11. hodině do vás po hudební stránce napumpuju Šabuzí anebo VR Domy, tak hezký čtvrtek.
4: Evropa 2.

čtvrteční dopolední Evropa 2. Pojďme malinko změnit styl. Ochutnáme Bloody Mary. Tohle je Lady Gaga. Jubel Ocean House je připraven a já vám stále přeju hezký čtvrtek. Mimochodem, Naděždy dneska mají svátek a není zrovna málo mezi námi. Ta děvčata, Nadi, gratulace od Evropy 2. Bloody Mary pro vás.

0: Ladí vás Evropa 2, ta čtvrteční, stále ještě dopolední. 15 minut po 11. hodině vám přeju pohodový den, doufám s dobrou náladou. Nadiž dámu jsem popřál, tak ještě jednou, pokud jste to neslyšeli a zapli si rádio až teď, velká gratulace, Nadi. Od nás, od Evropy 2, Miles Smith, Switch Disco, anebo Emma Drobná z dalšího Maxima muziky Evropy 2. No a já tady mám jedno takové, dá se říct, až tajemné téma, jo. Lidský život měl vždycky jasně stanovený rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí, ale teď se stále víc a víc něco rozšiřuje. Co? Řekneme si detaily už za pár málo minut. Tak nikam neodcházejte a stále držte krok s vaší čtvrteční Evropou 2.
1: To jsme my.
2: Odpoledne jako odpoledne.
3: No, do teďka jsme se dofákali a teďka jsme se to začít.
4: Teď to nakopnem.
2: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
4: Posloucháte. Show. Já mluvím.
3: A já to chtěl říct dřív.
4: Já to chtěla říct dřív.
2: Odpolední show s Tomášem.
3: Zástěra, zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
2: A Zorkou.
4: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
2: Odpoledne, kdy se dějou věci.
3: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. Dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
2: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
3: Takže neopouštěte tuto stanice, tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
2: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
13: Pepo, vstávej.
14: Nemusím.
13: Pepo, už je 8, vstávej.
14: Nemusím.
13: Je pátek, Pepo.
14: Nemusím.
13: Musíš už jít.
14: Nemusím.
15: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
16: Datart uvádí Dny Merien.
17: Dny Merien, jo.
16: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
17: No to je sen.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
19: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
20: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
21: Pak přijeďte do AutoESA.
20: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
21: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
20: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
21: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
22: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila.
0: To dobré začíná u nás.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
23: Faktury, faktury, faktury.
24: Trápí vás factoring?
23: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
24: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
23: Acema jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
24: Acema pokryje jakékoliv financování.
23: No tak to beru.
24: Acema. Jde to i bez banky.
25: Zpátky k muzice.
26: Evropa 2.

0: Emma Drobná zpívala o Havaji, hnedka bych vyrazil. Ale mám tady jedno takové téma a zajímalo by mě, jestli byste do toho šli anebo nešli. Já to vezmu úplně od začátku. Lidský život měl vždycky jasně stanovené rozmezí. Začínal narozením a končil smrtí. Potom zbyly jenom vzpomínky, fotky a nic dalšího. Ale pozor, s příchodem umělé inteligence, ale už ani smrt nemusí být tak definitivní. A teď se držte, stále více lidí díky AI avatarům udržuje živou památku zemřelých, komunikuje s nimi, pro řadu z nich je to způsob, jak se s jejich odchodem lépe vyrovnat. Abyste měli jako takovou představu, tak oni vyvinuli takovej, dá se říct, až digitální klon, který dokáže napodobit osobnost daného člověka, styl chování i jedinečné fráze, které třeba používal. Jo. A teď tady píšou, že to je generativní duch, který slouží jako pomocník při truchlení. A mě by zajímalo, jestli byste do toho šli, anebo ne. Nemusíte nikam volat, jenom si to řekněte mezi sebou. Mimochodem, vzpomínání je krásná věc, tak ať na něco hezkého si třeba vzpomenete. Mimochodem, k vzpomínání vám dopomáhá i třeba flashback, který si dáme zhruba už za necelou hodinu. A uvidíme, na který rok dnes budeme vzpomínat. Tak ať máte jenom dobrý vzpomínky, to vám přeje Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
3: Pepo, vstávej.
4: Nemusím.
3: Pepo, už je 8, vstávej.
4: Nemusím.
3: Je pátek, Pepo.
4: Nemusím.
3: Musíš už jít.
4: Nemusím.
5: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
7: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k

0: teď slyšíte Saraxi a Martin Harych, Starlight, je třetí místo v nejprestižnější české hitparádě Evropa 2 Music Chart. No a proč o tom mluvím? Dneska je čtvrtek a dneska je premiéra mezi 18. a 20. hodinou, kterou si můžete společně s pilotem hitparády Bobem střihnout. Mimochodem, abych vás nalákal, tak už několik týdnů na prvním místě jsou Posted Geronimo, vynikající song. No a další pecky na těch dalších místech. Teď se nehlasuje, je všechno sečteno, připraveno a my vás lákáme, abyste si to poslechli, protože hlasování bude opět otevřeno dnes večer po 20. hodině, jakmile skončí chart. Tak tedy nezapomeňte, premiérově dnes mezi 18. a 20. repríza v neděli ve stejném čase pouze na vaší Evropě 2. Mimiweb, Måneskin a ve 12 dáme čerstvé zprávy. Tak zůstaňte s Evropou 2. Maximum muziky.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
2: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji. Tak si ji ulov, než zmizí.
3: Evropa 2, 88,2.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Poledne, čtvrtek 17. září ve vašich uších je Evropa 2. Teď pojďme na čerstvé zprávy víc. Káťa Říhová.
2: Hezké poledne. Americký prezident Donald Trump pohrozil Evropské unii dalšími cly i přerušením obchodu. Reagoval tak na prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, že by se Kanada měla stát prvním přidruženým členem Evropské unie. Trump to označil za možný projev nepřátelství. Obyvatelé Česka se čím dál častěji stěhují k Praze a Brnu. Za poslední čtvrtstoletí se osídlení výrazně posunulo k oběma metropolím, zatímco část Moravy a Slezska se vylidňuje. Lidé přitom nemíří přímo do center, ale do jejich zázemí. Chtějí práce a služby velkého města, zároveň ale větší a levnější bydlení, klid nebo vlastní zahradu. Teď má slovo Zuzka.
3: Havlíčkobrodská radnice dokončila revitalizaci další části stoletého parku Budoucnost, který zasahuje až ke kostelu u náměstí. Nově upravená je zeleň a síť cest. Přibyla odpočinková místa, herní prvky a dřevěná mola u rybníků Obora a Hastrman. Prostor před Šupichovým altánem poslouží i návštěvníkům koncertů, které se tady občas konají. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Fotbalisté Sparty vstoupili do Evropské ligy vítězně. V utkání prvního kola ligové fáze v Jerevanu porazili Ararat Arménia 4-1. V prvním poločase během dvou minut dvakrát skóroval norský stoper Tobias Gudal. Po přestávce zvýšil vedení John Mercado, za domácí snížil Bruno Wilson. Zisk prvních tří bodů do tabulky 36 týmů ještě spečetil Patrik Vidra.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D48 očekávejte zdržení mezi 12. a 8. kilometrem ve směru do Olomouce. Probíhají tam práce na silnici a vozovka je zúžená do jednoho pruhu. A na silnici 9 se jezdí ke Vadlově v Jeřetíně pod Jedlovou na Děčínsku. I tam probíhají stavební práce.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Obloha nad Českem je polojasná až oblačná, přehánky se objevují výjimečně, maximální teploty vystoupají odpoledne na 17 až 22 stupňů. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje Pavel Cejnar.
4: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno,

Připravuju pro vás flashback a dáme si klasiku. No nechte se překvapit jakou. Avalon Roxon anebo Fiddlersky, Reme Alicia, právě

Ladí vás čtvrteční Evropa 2, teď velká pecka, na kterou my tady nedáme dopustit Kygo, velký hudební šikula společně s Khalidem Griffinem, Save My Love.

Ladí vás Evropa 2 a teď by měli zbystřit všichni hokejoví fanoušci. Představte si, že česká hokejová repre začne novou sezónu v hale, kde naposledy slavila titul mistrů světa. V úvodním utkání Euro Hockey Tour přivítá 5. listopadu v pražské O2 aréně silný tým Švédska. Zápas bude zároveň reprezentační premiérou nového realizačního týmu pod vedením trenérů Zdeňka Motáka a Pavla Grosse. No a proč o tom Cejny mluví 17. září? Protože vstupenky jsou právě teď několik minut v předprodeji. Předprodej je v sítích Ticketportál a Ticketmaster. A kdybyste chtěli podrobnější informace, tak mrkněte na webu ceskyhokej.cz. Bude to velkolepý, mimochodem jsou tam různé kategorie lístků, takže kdo dřív přijde, ten bude mít lepší lístek a lepší místo k tomu, abyste sledovali v rámci Euro Hockey Tour, naši českou reprezentaci proti Švédsku. Bude to opravdu zážitek, pokud jste ještě nikdy nebyli, tak Evropa 2 víc než kdy jindy doporučuje. Prostě hokej je krásná hra. Alex Warren, Ed Sheeran a potom dáme flashback. Bude to velká klasika. Tak zůstaňte a držte krok s Evropou.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme. Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
5: A za dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Montesnek přikoupit 3 kusů 10,60 za kus. A co plátky, Másdamer nebo Emmentaler, 120 gramů za 34,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: Love Island je zpátky.
16: A tentokrát?
15: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
15: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
0: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
18: Nepropásni zářijovou mateří doušku se super dárkem. Čeká tě mega Minecraftí soutěž o Lego, vtipný Richard Krajčo, Karol Akvído i hra s Chupa Chups. Mateří douška s voňavou mamolínou od mámy v rejži, exkluzivně v síti Billa a Tesco.
0: Zpátky k muzice.
19: Evropa 2.

Evropa 2. Ano, dnes to bude opravdová rarita, která pochází z roku, kdy jsem ještě nebyl ani já na světě, tedy rok 1975. Mimochodem, my si dáme verzi z roku 1982, i tak to je opravdu flashback s velkým F. Já nebudu nic říkat a rovnou to pustím, protože nevím, jak to máte vy, ale já si nedokážu představit party, takovou tu všeobecnou party, mejdan, tancovačku, bez týhletý skladby. Ta skladba se jmenuje I Love Rock and Roll a myslím si, že mnohým z vás hodně napoví anebo pomůže ke vzpomínkám. Tak pojďme, volume doprava, tohle je vaše Evropa 2 a I Love Rock and Roll!

0: Obrovská peska, další flashback opět zítra, za pár chvil z muziky od nás, Rasmus, Mabel nebo Rehab. Čtvrtek, Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Karte Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Karte Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak. Na nákupy.
5: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
6: Jsem Garmin. Měřím jeho tempo, tep i každý uběhnutý kilometr. Jeho sen je zase začít běhat se svým týmem. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že s nimi zase brzy poběží. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
7: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
8: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
10: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře, nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc v designové řadě s povrchy břidlice a plátna.
9: Samozřejmostí je garance rychlého dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
10: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
9: Přece Hermann.
10: Hermann. Jistota na celý život.
11: Máš u sebe korunu?
12: Na co?
11: Na novou vanu ze Senesy.
12: Odkud?
11: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.
14: Wow, běžci z Bystřete! 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.

0: Posloucháte Evropu 2, no a mě přišel vystřídat můj kolega Jindra Ekl a teď, co se stalo tady ve studiu, vzal za mikrofon a ten mu zůstal v ruce, takže zastávaj. Počkej, ty jsi jak kdybys měl normálně handku tady
1: jsem,
0: ve studiu.
1: Já jsem Hulk normálně
0: tady. Ty jsi to zničil, víš to?
1: Já mám nová sílu a jestli mě ještě kulku budete, tak to tady zničím všechno.
0: Co jsi obědval dneska, snídal?
1: Já snídám 3 kusy kamení, k tomu jednu petláhe a dokončím to skleněným popelníkem.
0: Tak to se nedivím.
1: No. Je to... Počkej.
0: Takže budeš dneska inspirovat naše posluchače?
1: No, můžu vás inspirovat tím, že opravdu byl ten frajer přece jeden, který normálně sněd celý to letadlo.
0: No.
1: Má cesnu.
0: Jo.
1: A jako sněd to.
0: Fakt,
1: jo. Já vůbec jako, no opravdu, já vůbec nechápu, jako jak to hlavně vyloučí, že jo?
0: No hlavně... Chtěl to a odletěl.
1: Je to možný. Do sebe to letadlo jako vstřebal celý. No nevím, člověče, no.
0: No zajímalo mě, kdo měl tu vrtuli teda, no. Ale o tom se asi radši bavit nebudeme. To si každý domyslí sám.
1: Přesně.
0: Tak Jindra přiletěl, já odlítám, zítra se těším v 11 hodin. Ahoj.
2: Extra v mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Ale ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples. Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
4: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš štít jinak.
4: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
4: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
4: Já to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
4: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
6: Pozor, pozor! Hlásíme, že park Miraculum 19. a 20. září ožije zábavou s prasátkem Piggy!
7: Připrav se na mega party, super soutěže, dárky, písničky a tunu zábavy!
6: Rozbalí to Karol Akvído, Pavel Kožíšek, Mlsotkové i mistři taekwondo ITF.
7: Tohle si nesmíš nechat ujít.
6: Kompletní program najdeš na Piggy.cz.
8: Partnerem akce je Lipánek od Madety. Piggyho oblíbený smetanový dezert. Madeta. Tak chutná mléko.
4: Ty největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
9: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
9: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
4: Bez generace E2 by to nešlo.
9: Děkuji vám.
4: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
10: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
4: Užívej si Evropu 2 až do večera.
11: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
4: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
4: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
1: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Posloucháte Evropu 2, je čas na aktuální zprávy. 13 hodin 3 minuty, Zuzka Kozáková je připravená, pojďme na to.
2: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Oznámil to dnes Hrad. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Naopak ale dnes podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení EET od příštího roku. Zemědělství letos podle odhadu Agrární komory přijde na tržbách minimálně o více než 25 miliard korun. Škody jsou podle komory způsobené hlavně suchem. Může za ně také ale válka na Blízkém východě, která zvedá ceny pohonných hmot a hnojiv nebo nízká výkupní cena. Nejhorší situace je v sektorech obilovin, ovoce, cukrové řepy nebo mléka. Společně se podíváme za Uckou.
3: Dokončení modernizace významného železničního uzlu v České Třebové bude mít skluz minimálně o 2 měsíce. Stavebníci narazili na nečekané podloží v podobě písku a jílu. Správa železnic i tak věří, že za 5 let, za kdy má vše dokončit, tenhle propad dožene. Projekt přijde na 20 miliard korun a má mimo jiné vyměnit 72 kilometrů kolejí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čeští tenisté se utkají v pátek a v sobotu s výběrem USA o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dříve.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor, na stém 89. kilometru ve směru na Brno máme odstavené vozidlo. V Praze v Liberecké se srazily 2 vozy, další nehodu hlásí Praha v ulici Pod hranicí a v Raspenově na Liberecku opatrně ve Fučíkově, kde se srazila 2 osobní vozidla.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Aktuálně většinou polojasno až oblačno, počítejte s tím, že se může místy objevit slabý déšť, ale to jen ojedinělé a taky jen na Moravě a ve Slezsku. Teploty se aktuálně drží v rozmezí od 17 do 22 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a slovo si právě teď bere Jindra Ekel.
1: Tak děkujeme za zprávy, my jdeme na další maximum muziky, já k tomu ještě sem tam něco přihodím, aby vás to více bavilo. Tak hezký odpoledne přejeme z Evropy 2.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2, tak jsem koukal, že Red Bull zase něco vymyslel pěkného. Tentokrát zajímavý je to podobný, jak třeba jsou někdy ty rvačky v rámci různých těch bojových soutěží, kdy třeba je jeden frajer proti třeba šesti ženám. nebo takovýhle jako srandičky, jo. Tak podobně to teďkon vymysleli v Red Bullu, v Británii na jednom okruhu udělali takovou soutěž, kdy na jedné straně tedy postavili čtyřnásobného mistra světa Formule 1 Maxe Verstappena a proti němu 100 amatérských závodníků, prostě influencerů a tak dále. Jo. Byl mezi nimi i jeden Čech, fitness influencer Jan Liška. No, jak myslíte, že to dopadlo? Když máte čtyřnásobného mistra, tak samozřejmě velmi rychle projel během prvního kola ještě, prvních, který 60 závodníků, nebo respektive těch posledních odzadu, a pak se tam kličkoval dál a dál a samozřejmě ten závod ve finále vyhrál, jo. Byly tam ale momenty, kdy jsem si říkal, jo, tak jsem, kdyby si se do tohohle toho hroznu jakoby dostal, tak tě prostě tam, že se samozřejmě hromadně srazili, tak tě tam jakoby zastavili a už si dál najel. Ale samozřejmě dopadlo to tak, jak by to dopadnout ideálně, jako to na organizátorů mělo, že Max Verstappen tedy vyhrál. Já jsem se ještě říkal, když tedy byli ty závodníci z řad influencerů, amatérských závodníků nebo sportovců a tak dále, proč jsme vlastně nevyslali toho našeho jednoho závodníka? Víte, o kom mluvím, ne? On sice vyhrával teda proti dětem nebo to, ale jako sorry, máme tu velkýho závodníka. Ten ho mohl teoreticky i třeba předjet. Maxe Verstappena. Nebo spíš asi ne, co?
1: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
2: To je moje show.
1: Dej taky follow E2CZ.
4: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme
1: Evropa 2. Držíme ti flag i na Instagramu.
2: Vždycky to byla moje show.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Datart uvádí Dny Marian.
7: Dny Marian, jo.
6: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
9: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží Dny Marian. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Pepo, vstávej.
13: Nemusím.
12: Pepo, už je 8, vstávej.
13: Nemusím.
12: Je pátek, Pepo.
13: Nemusím.
12: Musíš už jít.
13: Nemusím.
14: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
16: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
17: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
18: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
19: Love Island je zpátky.
20: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
20: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Už včera jsme s Randym v Rap Ateliéru otevřeli takovou jednu věc, která je vlastně kontroverzní a týká se tak široký vůbec palety jako témat, jo, nebo vůbec kulturních věcí, věcí geopolitických a tak dále, že by se o tom dalo mluvit hodiny. Ale je to zajímavé, jak se to vlastně projevilo docela dost zásadně v hudebním průmyslu, jak moc to teď rezonuje, jak těmi fanoušky, tak samozřejmě umělci, protože je do toho namočených dost lidí. A je to všechno pod hlavičkou Eda Sheerana, protože Ed Sheeran jede teď kontur a má neuvěřitelný předskokany. Když jsem se dozvěděl, že Macklemore bude předskokan Eda Sheerana, tak mi to přišlo jako dosti jako tak až jako nevyrovnaný. Podobně jako to bylo asi před rokem nebo dvěma, kdy byl Ed Sheeran na americkém turné a předskakoval mu John Mayer, což je kytarovej jako skutečně mák a i ty songy má skvělý a v Americe je to jako super ultra celebrita. Jo? A tak jsem si říkal, to přece není možný. Tady jako je někdo, koho přirovnávají k Eriku Claptonovi a tak dále. A on jako předskakuje v rámci tého dokonalý show Edu Sheeranovi. Ale nic proti jako Edu Sheeranovi, jo, v rámci, nechci jako to kvalitativně nějak srovnávat. No nicméně teď je ta věc, která se stala, že Macklemore si dovolil teda říct na hlas, na jevišti, že je rád, že se dostal do Ameriky a že může v Americe jakoby říct to, že to, co se děje v Palestině, prostě není úplně v pořádku. Jo, že to je svým způsobem taková genocida, celý svět na to kouká a nic s tím nikdo nedělá. A teď se dostáváme právě k tomu, koho všeho a jak se to jakoby týká, protože samozřejmě to víme, že kdo stojí za ať už filmovým průmyslem nebo hudebním průmyslem, je tam prostě hodně lidí židovského původu a tak nějak, že Izrael to spojení, když teda ho budete kritizovat, tak vás evidentně jakoby vyhodí. No, nebo ho vyhodili za to, že tahá politiku na stage, nevím. Každopádně Macklemore skončil. To byl teprve jenom začátek. Všichni si mysleli, že to byl už konec. Ne, začátek, protože všichni další oslovení, asi to byli takový jako náhradníci svým způsobem. Třeba Phineas, brácha Billie Eilish, jo, nebo Lucas Graham, známá kapela dánská, kterou jsme hráli mnohdy na Evropě 2. A další umělci, jich fakt několik, tak vlastně všichni řekli, hele, my souhlasíme s Macklemorem, my se s tím ztotožňujeme, my taky nebudeme vystupovat. Takže vlastně Ed Sheeran v tuto chvíli má docela jako problém, protože nikdo nechce jako skočit na tu loď a bejt jeho předskokan. Možná bude muset být předskokan sám sobě.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
6: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda

0: Hned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
5: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
8: Prasátko Piggy podporuje sport. Chcete umět korejské bojové umění taekwondo ITF, které je jedním z nejúspěšnějších sportů v Česku? Přijeďte 19. a 20. září do parku Miraculum v Milovicích na ukázky českých reprezentantů, se kterými si sport můžete vyzkoušet. Více na piggy.cz.

0: Posloucháte Evropu 2. Dáváte spropitný v restauracích třeba? A kolik? 5%, 10%, 20%? Jakým stylem? V keši, kartou a tak dále. Znáte ty momenty, jo? Některý z nich můžou být trošičku jakoby nepříjemný, třeba když, já nevím, přijde, řekne vám obsluha, kolik to teda stálo, vy si rychle musíte spočítat, kolik k tomu přidat a vy teda řeknete, na kolik to mají zaokrouhlit a ta transakce je proběhne, jo. Pak je to třeba taková ta známá aplikace jedna, kdy naskenujete ten QR kód na stole a můžete si v klidu sami vybrat nebo nevybrat k tomu nějaký dýško. To je samozřejmě taková jakoby nejvíc, jak to říct, klidná varianta, vy si můžete sami jako v klidu vybrat. Teď ale ta aplikace to nějak spoplatnila, že snad ke každému placení tímhletím způsobem skrze tu aplikaci vám přidají 3 koruny k tomu, jo? V rámci toho, aby udrželi tu apku jako to. Tak proti tomu lidi jako celkem protestovali. A podobně teď jakoby protestují proti další věci a to je vlastně jaková ta věc, kdy vy jdete platit, většinou je to samozřejmě spojený s kartou nebo bezkontaktně, a vy už tam máte vždycky přednastavený spropitný. To znamená, máte tam 5%, 10%, 15%, jiná částka, anebo bez spropitného. A vy musíte před tou obsluhou to jakoby teda navolit a zmáčknout. No. A teď teda jako lidi údajně tvrdí to, že to je vlastně jakoby jakýsi nátlak a tak dále, že to jako pro ně není příjemný. Mně se takhle jednou stalo ve zmrzlinárně. Jo, že jsem jako, že platíte ve zmrzlině, že se objednáte tu zmrzlinu, přijdete to, kartou no hotově, kartou, jasně, super, tak tady to máte, když tak nám můžete tady nechat i spropitný a teď přesně na mě ukázali tady tou obrazovku. A co si říkáte? No tak na to, že jsem přišel, nechal jsem si, tady paní mi dala do kornoutku ty, tak jako už takhle to stojí hodně, ještě spropitný. Je to zajímavý, víte, tak prostě technologie na jednu stranu ulehčuje věci, na druhou stranu je může i svým způsobem trošku komplikovat.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Pozor, se patří.
3: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garang se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, který mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
4: Si Charlie Hebdo?
5: Exactement.
3: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek. Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: Datart uvádí Dny Merien.
9: Dny Merien, jo.
8: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
4: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
1: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, druhá hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy se Suskou Kozákovou.
2: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany zvaný Europatriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek k NATO. Řekl to dnes ve svém projevu na pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrušce v hořovické nemocnici. Výbušninu nenašli. Zařízení dnes ráno opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se nyní vrací. Policisté dělají podle mluvčí maximum pro to, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval. Teď už předávám slovo Lucce.
3: Pětní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco před 110 lety způsobila nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí smrt 67 lidí, za poslední roky se z protržené přehrady stal oblíbený cíl turistů na Jablonecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Česká hokejová reprezentace začne novou sezónu v hale, kde naposledy slavila titul mistrů světa. V úvodním utkání Eurohockey Tour přivítá 5. listopadu v pražské O2 aréně silný tým Švédska. Zápas bude zároveň reprezentační premiérou nového realizačního týmu pod vedením trenérů Zdeňka Motáka a Pavla Grosse. Prodej vstupenek se spustil právě dnes, a to v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na dálnici D1, na 195. kilometru ve směru na Ostravu je tu odstavené vozidlo. V Domažlicích, v Chrastavické ulici se srazily dva vozy, v Ústí nad Labem ve Všebořické osobní vůz srazil chodce a komplikace jsou v Tachově. Dvě vozidla bourala v Pivovarské ulici.
4: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Převážně polojasno až oblačno, můžete počítat s tím, že se ojediněle mohou objevit velmi slabé přehánky, ale to jen na Moravě a ve Slezsku. Teploty se aktuálně pohybují v rozmezí od 17 do 22 stupňů. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
1: Máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli rubrika Kultovka. Ještě se jednou vrátíme k těm dýškům, jak jsme před chvíli nakousli. Bude vás to určitě zajímat. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2. Evropa 2.

0: Evropy 2.
1: Ano, je to dnešní kultovka, změní se prostě úplně atmosféra Evropy 2 na pár minut, protože zahrajeme dneska song z roku 2006, na něm Rihanna, Sean Paul, Break It Off, tehdy kultovní a zásadní věc. Dneska možná už trošku přezapomenu, a tak si ji připomeneme. Pojďme radí.

0: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: On se šera s kámošema na jedno a vrátil se půl čtvrtý úplně zřízený, takže...
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
3: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe.
4: Jak to?
3: Jsem takovej idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
1: Song za trest.
5: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu víc ani prasata. Takhle už opravdu ne.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
14: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
15: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
16: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší prospánek. Od pátku do pondělí dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
17: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
19: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun. Zpátky k muzice.
7: Evropa 2. I'm here inside in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: Posloucháte Evropu 2. Já jsem vlastně minulou hodinu tady mluvil o tom, jak vnímají teďkon lidé to, že na terminálech, když platí kartou, třeba v restauracích a přenesou vám ten terminál, tak vy, než jako řeknete třeba obsluze, nechte to na tolik a tolik, ona to tam překliká, ale teď vlastně máte, že si musíte vybrat přímo na té obrazovce, že tam je třeba 5, 10 nebo 15%, pak je tam jiná částka, anebo bez propitného, jo. A viděl jsem v médiích, že jako to bylo glosováno, že to jako lidi vnímají jako nátlak. Mluvil jsem o své vlastní zkušenosti v nějaké jako zmrzlinárně, jsem si objednal tu zmrzlinu, paní mi dala ty 3 kopečky na to a teď jako mi říká hned, přejdu pár metrů k pokladně. Tak a můžete nám klidně nechat zpropitný, jo. A byla tam přesně tady ta obrazovka. Říkal jsem si, tyjo, jako chápu vás, jasně, i vám rád něco nechám, ale je to taky jako trošku moc. A Zuzka na to reagovala, protože slyšela ten můj vstup. A pozor, tam zase si cestovala někam jinam, než do Japonska.
1: Ano, to jsem cestovala do Budapeště.
0: No a teď
1: to
0: povídej.
1: Je přesně to místo, pokud opravdu nevíte, co s penězi.
0: No.
1: Tak doporučuju výlet dvoudenní, stačí dvoudenní, opravdu dvoudenní výlet do Budapeště.
0: No vidíš.
1: A přijdeš ne s nulou,
0: no, ale
1: s mínusem.
0: Mínusem, takže musíte mít kreditní kartu, ne debitní.
1: Takže
0: jo.
1: Prostě to jako takhle, mě na to jeden můj kamarád upozorňoval a já na to zapomněla.
0: Ano.
1: Takže když jsme šli do restaurace,
0: no,
1: tak samozřejmě jídlo pod 500 nejde,
0: jasně,
1: to za prvé, a za druhé, tam jako neprobíhá vůbec 5, 10, 15% dáte zpropitný.

0: upozorňoval, ať nejsem překvapená, takže jsem stejně byla. No a pak jsme po dvou dnech byli všichni překvapení, protože jsme měli taky jako rodinný výlet. No a na osobu, já ani nevím, jestli to mám jako říkat, jo, no. Ale na osobu za dva dny,
1: no.
0: Se vším všudy, a no. To jsme si nevyhazovali z kopítka,
1: jasně.
0: Na naše 13 tisíc.
1: 13 tisíc. Jestli dobře počítám, to je 6,5 na den.
0: Hele, tohle to je, já vlastně jako...
1: To je hustý.
0: 13 tisíc, jako
1: no,
0: vážně.
1: Ale dobrý, tak jako někdo mi třeba mohl říct, no jo, co, kdyby si vzala hotel tady nějaký, tak ti bude stát jenom ta noc v něm třeba jedna, jo? Ale spíš jde o těch 15...
0: Jako...
1: No jasně, ale že 15, protože všude v restauracích to tam je jako plošně zavedený.
0: Je to tam zavedený prostě... a pozor, dokonce, to jsme potom jakoby i zkoumali, no. Ne každá restaurace to no. Má uvedený, jako třeba
1: jasně.
0: V tom jídela. Někde to je napsaný a někde to napsaný není.
1: Teď si říkáme, jako jestli vlastně je dobrý, že tohle to říkáme nahlas, protože my, že jo, tím orbánovským maďarským v něčem jsme se trošku jako inspirovali, aby to náhodou nepřišlo i sem, víš, jako
0: jo,
1: že,
0: jasně.
1: Že tohle byl dobrý opravdu nápad, jako.
0: Tak to byl nápad pro moji peněženku.
1: To jo, no. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Evropa 2. 8.

0: ne, že se mnou, s náma, a utrhnul taky mikrofon, který jsem utrhnul předtím já.
1: Dobré odpoledne, je to nějaká pas nastražená.
0: Tady se to rozpadá, kolem jde finanční ředitel, hned to nahlásíme.
1: Okamžitě zrovna vytáhá z peněženky peníze.
0: Přesně tak.
1: Malinko ten mikrofon se upadl.
0: Karle, tady nám upadá mikrofon.
1: Ale to už bylo ten mikrofon.
0: No, přesně.
1: To na mě nastražil Indra.
0: My ne.
1: Za to může Leoš, za tohleto. Ten to na nás nastavil od rána. To známe tady ty finty. Ty nejbohatší většinou na ty chudáky potom takhle dělají takové
0: fintičky. Ano, protože oni vědí, že halíře dělají talíře.
1: Přesně tak, no, přesně tak. No.
0: Teď jsme se bavili před chvílí o tom, jak v Maďarsku dávají dýška, aniž byste o tom věděli jako navíc.
1: Rovnou,
0: normálně.
1: Jo.
0: No rovnou, normálně Zuzka s tím má zkušenost.
2: Normálně nekompromisně švihnou ti tam 15%.
0: No.
2: A to se nestačíš divit, no. Jo,
0: a ještě dáš samozřejmě jako neinformovaný turista, dáš ještě další dýško.
1: Já mám japonské smýšlení.
0: No, povědej.
1: Já si myslím, v Japonsku tak mají, tam se nesmí dávat dýško, tam se urazí. A já mám to japonské smýšlení, aby se lidi neurazili, tak nedávám. Nikdy nevím, kdo tu pochází.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
4: Evropa 2. 88.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Evropa 2 pokračuje odpolední show, která právě startuje, a odpíchneme to zprávama. Zuzka Kozáková připravena, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne u zpráv. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Oznámil to dnes Hrad. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Naopak ale dnes podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení EET od příštího roku. Už tuto sobotu začne v Mnichově stý 91. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Společně se podíváme za Luckou.
3: Uherském Hradišti skončila oprava východní tribuny fotbalového stadionu. Ten využívá především prvoligový fotbalový klub FC Slovácko. Stavbaři provedli sanaci železobetonových stupňů, což prodlouží jejich životnost a zároveň odstraní zatékání vody do prostor pod tribunou. Město plánuje také obnovit osvětlení stadionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Jen pár dnů po zisku deblového titulu z US Open s Kateřinou Siniakovou musela Taylor Townsendová náhle pustit turnaj WTA. V Mexiku měla nastoupit ve středu k zápasu druhého kola dvouhry proti Ukrajince Martě Kostiukové, ale vzkázala, že jí čeká urgentní operace. Její prohlášení citovali organizátoři na Instagramu. Konkrétnější americká tenistka nebyla.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D11 pozor, na trase Praha Jaroměř sever na 650. kilometru bourala dvě osobní vozidla. Na dálnici D1 na 14. kilometru směr Brno máme odstavený vůz, bouralo se v Českých Budějovicích na Lidické třídě a s nehodou počítejte i v Praze. V Patočkově ulici se srazil nákladní vůz s osobním.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zítra pak bude oblačno až polojasno, ráno se výjimečně objeví mlhy, v průběhu dne se přechodně zatáhne a objeví se také déšť. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat opět v rozmezí od 17 do 22 stupňů. Tolik zprávy, vyladíte Evropu 2 a teď už taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: Dva mladíci z Kanady se stali hitem internetu s takovou klukovinou, kterou byste rozhodně neměli následovat. Podrobnosti za chvíli na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Časově 15 hodin 18 minut, místně Evropa 2, studio Tomáš, zdravím. Pěkné odpoledne všem. Mám tu hit internetu z Kanady, což jsou dva kulišáci, dva kamarádi, kteří nejsou hodni následování. To upozorňuji předem. Co udělali totiž? Vlezli si na korbu svého pick-upu a na té korbě absolvovali celý mycí program v myčce. No, takže vlastně jako taková klukovina, která je mohla stát život, jako což o to. Nestalo se, dopadlo to dobře, přes nějaký ty proudy těch docela intenzivních vapek, že jo, nebo těch vodních proudů, nějakých těch šamponů a tak dále, to přežili pochopitelně, nic se jim nestalo, ale ta myčka výrazně varovala, nedělejte to a já varuju pochopitelně taky, no. Byl hezky čistý, což o to, smáli se tomu nakonec a slaví stovky tisíc zlídnutí na internetu, no, tak jako jasně, proto to asi dělali každopádně. Já si ale říkám, hele, milé dámy, navštěvujete často velmi drahé salony, třeba brazilskou depilaci a tak dále, stačí korba vašeho pick-upu, myčka a program umytí, voskování, vysušení. A máte to zdarma skoro, proti salonu. Evropa 2.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, Alena Volka a Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
5: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Imagine Dragons.
5: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
4: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Díky vás a užijte si to.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
15: Nejoblíbenější nákupy roku jsou zpět. Dny Merien. Od 18. do 21. září přicházejí se slevovými kupóny na módu, kosmetiku, elektro i vybavení bytu. Stáhněte si aplikaci Dny Merien a užijte si slevy až 70%. Nakupujte chytře od 18. do 21. září. Dny Merien.
16: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku a už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc se blíží dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše a při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
1: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180,
17: 180,
1: nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Hrajte na Europa2.cz o poukázky do Intersportu za 2000 korun.
18: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
19: Love Island je zpátky.
5: A tentokrát?
19: Plný svodů a zakázaného ovoce.
16: ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
19: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na Funplay.
17: Nepropásni zářijovou mateří doušku s vtipným Richardem Krajčem. Mega Minecraftí soutěž o Lego, lesky Smile od Lilian, voucher od Taekwondo ETF nebo stolní hra Chupa Chups čekají jen na tebe. Bláznivá barevná mateří douška právě v prodeji, tak si ji ulov, než zmizí.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
21: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Těsně po půl čtvrté, tím těsně myslím 3 minuty, posloucháte odpolední show na Evropě 2. No, já jsem říkal nedávno, je to asi 2 dny zpátky, že lesy jsou plné houbařů a hub tím pádem, nebo opačně, hub a tím pádem houbařů. A je to tak, nicméně policie aktuálně vydala varování. Přibývá ztracených houbařů. Dámy a pánové, děje se nám to, co se stalo v Jedničkově a Mařence, akorát ty konce bývají samozřejmě dramatičtější. No, tam vlastně upálili bábu, takže to není tak dramatický jako ty houbaři, ale to jsem se spletl, vlastně není tak dramatický jako Jedničkově v Mařence, omlouvám se. Totiž oni říkají, že lidé si neplánují trasy, chodí kolikrát sami a mají ještě vybitý telefon. Tedy nabádají k tomuto. Mějte nabitý telefon. Využívejte aplikace jako mapy a záchranka. Zaznamenávejte si svou trasu, do lesa choďte ideálně ve dvou. Když jdete sami, někomu to řekněte a sledujte orientační body, nepřeceňujte své cíle a síly. Je to tak, takže prosím vás, ať se vám nestane, že jdete na houby a najdete houbaře místo hub. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a akuvysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside. Zvládnete to.
3: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Mamut kraloval době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned.

0: více než 4000 vozů hned k odběru.
1: Aha, auto pětkrát v Praze. Blíž než kdy dřív.
0: Nejvýhodnější ceny a financování na míru. Navštivte aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
3: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
7: Výstava Harry Potter The Exhibition dorazila do Prahy. Vydejte se na cestu ikonickými scénami a prožijte známé příběhy tak, jako nikdy předtím. Od působivých rekvizit a kostýmů, po interaktivní prvky a pohledy do zákulisí. Oslavte kouzlo filmů o Harrym Potterovi na PVA Expo Praha.

0: mámu.
1: Čtvrteční odpolední show na Evropě 2 s vámi, ve vašich uších se zabydlí, kromě hlasu mého a mé osoby, i máma. A ta představivost, jak asi vypadá, co? Tak schválně, se vám rozhraje v plných barvách a se všemi chloupky na obličeji. Vytáčím.
2: Ahoj Tomášku.
1: Nazdar Máti.
2: Ahoj. Hele, už jsme dlouho nedrbali.
1: No.
2: Hejdovou.
1: No,
2: že by jsme ji někdy drbali, ale já jsem se jako chtěla zeptat, jestli se ti ozvala nebo co.
1: Jo.
2: Že ten manžel, já jsem koukala, že na ty příspěvky její, že tam s ním je, nebo on tam s ní je, nebo kdo s kým je, nevím, ale oni tam jsou spolu, že je to takový hodný chlap, mně to přijde, ne?
1: No jasně, tak Míra je super, tak je tam s ní, že jo, teďka je to člověk, který nepije, nekouří, stará se o rodinu, vydělává peníze, nikam moc nechodí takhle po večerech, věrné je, no ale jako co by si víc chtěla od chlapa, že je to jako dobrý, no.
2: No, jenom tak mezi náma by mě zajímalo, jak dlouho v tom komatu je. Tohle to uchlapa, já nevím teda.
1: Máti, ale to nemůžeš takhle brát podle sebe, jo? Prostě jsou takový mužové a evidentně Zorka má štěstí.
2: Vždycky to tak je. Podle sebe soudím tebe. Tak no to je od jak živá.
1: No to jo, že podle sebe soudíš mě, to je pravda, ale to funguje pouze u mě, u nikoho jinýho.
2: No jo, no tak jo, a ještě jsem koukala na toho hejdovýho tatínka.
1: No.
2: A to je Štramák teda.
1: Jo, tak sportovní, vej, takový.
2: No, takový pěkný chlap, hele, já jsem si každý. A on je ženatý, jo?
1: No je, no.
2: Jo, šťastně.
1: A jenom podotýkám, že ty jsi taky jako vdaná.
2: No jo, tak já jsem taky v komatu. To se nepočítá. No jo, prostě krásný chlap je to, tak jsem se jenom tak jako chtěla prostě nenápadně zeptat.
1: No, tak upadně zpátky do komatu a voláme se zítra, jo?
2: Jo, tak čau.
1: Nazdar.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4 500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
6: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Podcasty Evropy 2 a Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. S prorektorem pro výzkum a vývoj docentem Ondřejem Roubalem o kráse a síle erotického kapitálu. A dozvíte se, co podle výzkumu oceňují ženy na mužích a muži na ženách. Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
7: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
0: Ty největší hvězdy. Našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
8: A můžu ještě něco říct?
1: No povídej.
8: To nejlepší rádio na světě.
1: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
8: Děkujeme.
0: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
9: Wow, běžci z Bystřete. 10. ročník SAR půlmaratonu nejkrásnějšího závodu s UTMB indexem v Česku už 27. září. Dětské závody s následným hlídáním, rodinná sedmička, SAR půlmaraton a trasy 44 i 70 km. Krásné výhledy a UTMB body jsou body. Registrace na trailběhy.cz.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer.
10: Tam se občas není čemu zasmát.
0: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
10: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
0: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
11: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no, tak jak se jmenuješ? On říká, Prší. A ty? Já jsem Kanasta. On říká, no, tak mi vykládej.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
12: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: A je tu takzvaný showtime. Zuzka Kozáková připravena 16.00 a zprávy na Evropě 2.
2: Hezké odpoledne. Lídři ANO, SPD a motoristů dospěli k dohodě, která umožní schválit v pondělí rozpočet na příští rok, řekl to šéf motoristů Petr Macinka. Původní schodek 389 miliard korun se sníží o jednotky miliard. Další reálnou úsporu až 20 miliard by podle Macinky měly přinést legislativní návrhy, se kterými přijde kabinet do konce roku. Do schvalovaného zákona o rozpočtu se ale ještě nepromítnou. Zemědělství letos podle odhadu Agrární komory přijde na tržbách minimálně o víc než 25 miliard korun. Škody jsou podle komory způsobené hlavně suchem. Může za ně také ale válka na Blízkém východě, která zvedá ceny pohonných hmot a hnojiv nebo nízká výkupní cena. Nejhorší situace je v sektorech obilovin, ovoce, cukrové řepy nebo mléka. Společně se podíváme za Uckou.
3: Dokončení modernizace významného železničního uzlu v České Třebové bude mít skluz minimálně o 2 měsíce. Stavebníci narazili na nečekané podloží v podobě písku a jílu. Správa železnic i tak věří, že za 5 let, za kdy má vše dokončit, tenhle propad dožene. Projekt přijde na 20 miliard korun a má mimo jiné vyměnit 72 kilometrů kolejí. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Česká hokejová reprezentace začne novou sezónu v hale, kde naposledy slavila titul mistrů světa. V úvodním utkání Eurohockey Tour přivítá 5. listopadu v pražské O2 aréně tým Švédska. Zápas bude zároveň reprezentační premiérou nového realizačního týmu pod vedením trenérů Zdeňka Motáka a Pavla Grosse. Prodej vstupenek se spustil právě dnes, a to v sítích Ticketportal a Ticketmaster.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D1 pozor na stém 21. kilometru na odstavené vozidlo, jedná se o směr na Brno. Na D55 se máme požár nákladního vozu na 21. kilometru ve směru na Hulín. V Bystřici pod Hostýnem na Kroměřížsku se bouralo v Holešovské ulici a opatrnost to bude chtít taky v Rožnově pod Radhoštěm. V ulici Tylovice bourala 2 osobní vozidla.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zítra ráno se výjimečně objeví mlhy, v průběhu dne bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, může sprchnout zejména na západě a severozápadě. Na teploměrech pak naměříme maximálně 22 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. 3 minuty po 16. pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A já pro vás hledám intenzivně i nadále témata. Už mám tady našlápnuto na jedno vynikající, tak buďte se mnou na Evropě 2.
4: Evropa 2.

0: Hezké odpoledne, zdraví vás Tomáš ze Studia Evropy 2. Já se tady zabývám scrollováním a vyskroloval jsem článek o tom, jak v Singapuru chtějí zabránit scrollování. Jak na to chtějí jít? Chtějí, aby se lidi, potažmo mladí lidi, vrátili zpátky ke čtení. Nás kdysi nutili tím, že nás nutili dělat čtenářské deníky o dílech, které jsme si měli přečíst. A nebo nás motivovali starší spolužáci tím, že na té a té straně toho a toho románu je milostná scéna, ať se tam dočteme. V Singapuru na to jdou trochu jinak. Tady píšou, že tamní knihovna a vláda chce zamezit bezduchému scrollování v sociálních sítích tak, že nabízí i bonifikaci v podobě financí. A to takhle. Ono to zní samozřejmě nadneseně nebo jako divně, že čtete za prachy, ale ono to tak trochu je. Není to za mnoho. Tady to převádí nějak zhruba 17 korun za 50 stránek asi. Jo. To znamená, že za 50 stránek přečtených jakýkoliv literatury, oni mají na to nějaký bonifikační systémy, je to nějak vymyšlený, samozřejmě teďka to po mně nechtějte, ale 17 korun za 50 stránek. Já jsem si našel, jaká je nejdelší kniha na světě. Je to z hlediska souvislého románu, román Hledání ztraceného času od Marcela Prousta. Má zhruba 4000 stran. Vypočítal jsem, že za těch 4000 přečtených byste dostali asi 1300 korun. No, neberte to. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, Czechia, yeah. It's Mike Shinoda from Linkin Park.
3: Hey, what's up, it's Jason Derulo.
4: Zdravím, Evropo 2.
5: Ahoj, tady Tate McRae, Paslow Cash Evropu 2.
1: Evropa 2.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
9: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
10: Musíme běžet!
9: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
11: Připrav se.
9: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
12: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
13: Dny Brno? Dny Brno? Dny Brno!
14: Co se to děje?
13: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
14: Tak to musí slyšet každý.
13: Dny Brno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
14: Podmínky akce u obchodníka.
13: Breno. Podlaha dělá domov.
15: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
16: Za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Pepo, vstávej.
19: Nemusím.
18: Pepo, už je 8, vstávej.
19: Nemusím.
18: Je pátek, Pepo.
19: Nemusím.
18: Musíš už jít.
19: Nemusím.
20: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
3: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marianne naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
10: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
11: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

0: Něco málo po půl páté posloucháte odpolední show na Evropě 2. Podíváme se za velmi tlusté kamenné zdi klášterů, ve kterých pobývají jeptišky, co všechno se tam vlastně může stát. Poodhalil příběh, který zní takto. Francília a Luisa byly dvě jeptišky, které se poznaly v roce 2019 v brazilském klášteře a zpočátku se nesnášely. To už mě jako fascinuje a šokuje. Já jsem si myslel, že vlastně mezi jeptiškami neexistují slova jako nesnášet se, nenávidět se, bojovat proti sobě, protože jsou to všechno vlastně souputky, jakože jsou společně všechny na jedné lodi, jestli mi rozumíte, jo? Ve víře ještě navíc. No tak asi se nesnášeli. Ne, tak tady píšou. Postupně se z nich staly blízké kamarádky, klášter opustili a nakonec se do sebe zamilovali a vzali se. Krucifix, to je boží příběh.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky.
2: Kygo a Dan Timinsky.
1: Tvoje nová muzika.

0: je Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak. Na nákupy.
6: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte naše super nabídky ve všech prodejnách pro doma. Nyní v akci. Lepidlo a stěrka na fasády pro doma za akční cenu 179 korun za 25 kilo i další vybrané produkty. Tahle super nabídka se neodmítá. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Jsem Garmin. Počítám jeho kroky i každý nastoupaný metr. A on se těší na den, kdy s vnukem vystoupají na jejich vysněnou horu. Tak trénuje a já s ním. Krok za krokem. A vím, že to spolu jednou dokážou. Garmin. Tvůj cíl, naše poslání.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
9: Dobrý den. Jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
10: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
12: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou

everyone, this is Kamrad and you're listening to Evropa 2.

0: 3:45 odpolední show na Evropě 2 a mám tady takové zajímavé téma týkající se nás žen a mužů, proto jsem rád, že tady Zuzka Kozáková, abychom to mohli konfrontovat společně rovnou přímo tady tváří v tvář. Ne, tady píšou, že ženy mají pánev stále jako neandrtálci, u mužů ale došlo k evoluci, jo? To je velmi zajímavé. Mm-hmm. Tady emimino.cz píše, ženská pánev si podle nové studie zachovala více znaků společných s pánví neandrtálců, zatímco u mužů homo sapiens se během evoluce některé její části výrazně proměnily, představte si to. Mm-hmm. Vysvětluji dál. U mužů se totiž kyčelní klouby posunuly více dopředu, mm-hmm. což podle vědců mohlo vytvořit jakýsi tlumící mechanismus při chůzi a být výhodné hlavně při překonávání další vzdálenosti. Dobře. Dobré. Prosím vás, pánové, hlavně nepřijďte domů dneska, neřekněte ženě, že má pánev jako na neandrtálec. No, jako... Jinak to tlumící zařízení na dlouhou chůzi budete opravdu potřebovat. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Hello? Hlavním hrdinou novinky Resident Evil je Brian v podání Austina Abramse. Není to elitní voják, ani policista s perfektní muškou a ani člověk, který by měl doma skříň plnou brokovnic pro případ zombie apokalypsy.
3: You got time for another run?
4: No, I'm wrapped up for the...
5: It's outside the zone, so it pays double.
4: I can do that.
2: Je to obyčejný kurýr zdravotnického materiálu, který má něco dopravit z jednoho místa do druhého. Tentokrát se Brian vydává se zásilkou do Raccoon City, města, které se propadá do naprostého chaosu po úniku smrtícího viru.
3: Raccoon City General.
4: Hey, no sweat.
2: Zatímco ulicemi se šíří nákaza a lidé se mění v krvelačná monstra, Brian se snaží probojovat zamořeným městem ven. Mezitím se ale dostane přímo do centra děsivého tajemství, které mělo zůstat navždy pohřbeno v troskách města. Pod snímkem Resident Evil je podepsán režisér Zack Cragger, který o sobě dal naposledy vědět hororem Hodina zmizení. Aktuálně pracuje na sci-fi thrilleru The Flood. Novinka Resident Evil vznikala na přelomu loňského a letošního roku v Česku, konkrétně na pražském Karlíně v Holešovicích, v barandovských ateliérech a v bývalém železničním tunelu v Litoměřicích.
4: I love you.
2: Resident Evil je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
10: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Už máš přečtený nejnovější drby? Tak šup na Evropa2.cz. Je jich tam fakt dost.
11: Zažijte Dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Minuta po 17. hodině, pojďme na zprávy. Zuzka Kozáková připravená, jste na Evropě 2 v odpolední show.
2: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš navrhl vznik společného evropského systému protiraketové obrany zvaný Europatriot. Posílil by podle něj evropský příspěvek k NATO. Řekl to dnes ve svém projevu na pražském obranném summitu. Dodal, že nejde o soupeření se Spojenými státy. Policisté ukončili zásah kvůli anonymní bombové výhrůžce v hořovické nemocnici. Výbušninu nenašli. Zařízení dnes ráno opustili desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Evakuovaní se nyní vrací. Policisté dělají podle mluvčí maximum pro to, aby zadrželi člověka, který nemocnici vyhrožoval. Teď už předávám slovo Lucce.
3: Pietní akce připomene tuto sobotu protržení přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách. Zatímco před 110 lety způsobila nejhorší přehradní katastrofa v dějinách českých zemí smrt 67 lidí, za poslední roky se z protržené přehrady stal oblíbený cíl turistů na Jablonecku. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Čeští tenisté se utkají v pátek a v sobotu s výběrem USA o postup do finálové fáze Davisova poháru. Duel se uskuteční na tvrdém povrchu v pražské O2 aréně, kam se týmová soutěž vrátí po 13 letech. Hrát se bude na 3 vítězné zápasy. Páteční program začne v 15 hodin, sobotní o hodinu dříve.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Pozor na odstavené nákladní vozidlo, které je na dálnici D11 na trase Praha-Jaroměř-Sever na 53. kilometru. Nehodu dvou vozů máme v Ústí nad Labem v Masarykově ulici. S nehodou počítejte v Praze ve Spořilovské, kde se srazil nákladní vůz s osobním. A v Třeboni máme nehodu v Táborecké. Osobní vůz se srazil s autobusem.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno, teploty nepřekračují 22 stupňů Celsia. Zítra pak ráno počítejte výjimečně s mlhami, jinak bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Na teploměrech naměříme od 17 do 22 stupňů Celsia maximálně. Tolik zprávy, vyladíte stále Evropu 2 a stále taky odpolední show s Tomášem Zástěrou.
1: A než předáme slovo Bobovi Švarcovi a nebo zavoláme mámě, tak pro vás mám ještě jedno téma, tak zůstaňte se mnou tady na Evropě 2. Hezké odpoledne.
4: Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já se přiznám, toto je hudba zrychle a zběsile, a já se přiznám, že tuto sérii neznám. Je to možná ostudné, je to možná všechno, co si dokážete teďka představit, pokud jste milovníky této série, ale já jsem zatím k tomu ještě nepřičichl. Jednou se jistě tak stane a pak se budu divit, že jsem to ještě neviděl nebo dávno už tak neučinil. Nicméně tady čistou zajímavost, že díky AI by se mohl Brian O'Connor vrátit do Fast and Furious, neboli do Rychle a zběsile, což je tedy Paul Walker, který zemřel a skončil ve Fast and Furious 7, tady píšou, tak díky té umělé inteligenci by se mohl vrátit do dalších pokračování. Rozhodnutí záleží nebo závisí na dceři Paula Walkera, Meadow, která samozřejmě je ta zásadní bytost, která musí říct, jestli ano, jestli její otec by se měl vrátit v podobě AI do dalších Rychle a zběsile nebo ne. Tak to je samozřejmě věc, která se rozhodne v budoucnosti a ona se musí rozhodnout, je to etická záležitost, fanoušci pochopitelně by asi byli rádi. Otázkou zůstává, jestli to tak dělat, jestli ta technologie, i když je tak vyspělá, dokáže to, jestli k tomu využít nebo respektive zneužít. No, otázka je v budoucnosti, jak to vlastně bude vypadat, jestli ta AI nevezme práci nám třeba moderátorům, anebo třeba právě hercům, protože možná v budoucnosti herci vůbec nebudou potřeba a všechny role budou stvárněny umělou inteligencí a novými hvězdami, které umělá inteligence sama stvoří. A pak teprve se bude pořekadlo mídlat jako herec, hodit naprosto dokonale, pokud budete vystudovaný herec. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart. Music
2: Chart. Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Chart. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy. Na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa2.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuřetězovou pilu za 599,90 a aku vysavač nebo foukač listí za 1399 korun. Až do 22. září. Parkside, zvládnete to.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Datart uvádí Dny Merien.
12: Dny Merien, jo.
11: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
14: Love Island je zpátky.
15: A tentokrát?
14: Plný svodů a zakázaného ovoce.
15: Ale opravdová láska překoná i ty nejžhavější zkoušky.
14: Nová, hříšně svůdná řada Love Island Česko a Slovensko. Od pondělí do soboty na OnePlay.
16: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
17: Co se to děje?
16: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
17: Tak to musí slyšet každý.
16: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
17: Podmínky akce u obchodníka.
16: Breno. Podlaha dělá domov.
18: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
21: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VŠFS.cz.
22: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Vytoč mámu.
1: Vytoč mámu.
2: Čtvrteční odpolední show na Evropě 2 s vámi. Ve vašich uších se zabydlí, kromě hlasu mého a mé osoby, i máma. A ta představivost, jak asi vypadá, co? Tak schválně, ať se vám rozhraje v plných barvách a se všemi chloupky na obličeji. Vytáčím.
3: Ahoj Tomášku.
2: Nazdar Máti.
3: Ahoj. Hele, už jsme dlouho nedrbali.
2: No.
3: Hejdovou.
2: No,
3: takže my jsme ji někdy drbali. Ale já jsem se jako chtěla zeptat, jestli se ti ozvala nebo co.
2: Jo.
3: Že ten manžel, já jsem koukala, že na ty příspěvky její, že tam s ním je, nebo on tam s ní je, nebo kdo s kým je, nevím, ale oni tam jsou spolu. Že je to takový hodný chlap, mně to přijde, ne?
2: No jasně, tak Míra je super, tak je tam s ní, že jo, teďka je to člověk, který nepije, nekouří, stará se o rodinu, vydělává peníze, nikam moc nechodí takhle po večerech, věrný je, no jako co by si víc chtěla od chlapa, že je to jako dobrý, no.
3: No, jenom tak mezi náma by mě zajímalo, jak dlouho v tom komatu je. Tohle to uchlapa, já nevím teda.
2: Máti, ale to nemůžeš takhle brát podle sebe, jo? Prostě jsou takový mužové a evidentně Zorka má štěstí.
3: Vždycky to tak je. Podle sebe soudím tebe. Tak no to je od jak živa.
2: No to jo, že podle sebe soudíš mě, to je pravda, ale tak to funguje pouze u mě, u nikoho jiného.
3: No jo, no tak jo, a ještě jsem koukala na toho hejdovýho tatínka.
2: No.
3: A to tě štramák teda.
2: Jo, tak sportovní, vej, takový.
3: No, takový pěkný chlap, hele, já jsem si každý. A on je ženatý, jo?
2: No je, no.
3: Jo, šťastně.
2: No, a jenom podotýkám, že ty jsi taky jako vdaná.
3: No jo, tak já jsem taky v komatu. To se nepočítá. No jo, prostě krásný chlap je to, tak jsem se jenom tak jako chtěla prostě nenápadně zeptat.
2: No, tak upadně zpátky do komatu a voláme se zítra, jo?
3: Jo. Tak čau.
2: Nazdar.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2.
4: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky, jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto.

0: Odpolední show na Evropě 2 pro dnešek končí a my se plynule přesuneme, tedy po mém vysílání, do Evropa 2 Music Chart, tedy nejprestižnější hitparády českého éteru, kterou klasicky převezme pod své otěže a opratě Bob Schwarz, který jakožto zkušený moderátor opět představí všechna místa až po to první, které jste pochopitelně určili vy vaším hlasováním. Já když se podívám na jméno Boba Schwarze, tedy Bob, tak tady je vidět vlastně ta honorace, že moderuje tu nejprestižnější hitparádu. A ta honorace spočívá v tom, vlastně to, ta výjimečnost jeho, že jeho jméno se čte ze předu i ze zadu stejně, tedy Bob. A pospátku taky Bob, jo. Já jako Tomáš jsem pospátku pouze Šámot, já jsem jakýsi nehořlavý materiál. Ale Bob je pospátku zase jenom Bob. A to je opravdu fascinující. Zamyslete se nad tím, ještě předtím, než Bob převezme slovo, a pak ho oceňte drobným potleskem, třeba i u vás ve voze, kde ho budete poslouchat. Mějte se krásně, já se na vás těším opět zítra od 15. hodiny a to už bude pátek a zase to bude veselější. Mějte hezký večer. Evropa 2.
1: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
2: Pozor, se patří.
3: Francouzské drama Opuštěný se vrací k posledním 11 dnům Samuela Patyho, učitele dějepisu a zeměpisu. Snímek rekonstruuje krok za krokem události, které nakonec vedly k tragédii. Režisér Vincent Garenc se přitom nezaměřuje jen na samotný zločin, ale především na řetězec lží, nedorozumění, vyhrocených emocí a selhání institucí, kterým mu předcházel. Na začátku všeho stojí vyučovací hodina věnovaná svobodě projevu a francouzskému pojetí odluky státu od náboženství. Samuel Paty během ní žákům ukáže také karikatury proroka Mohameda, které dříve zveřejnil satirický časopis Charlie Hebdo.
4: Si Charlie Hebdo?
5: Exactement.
3: Jedna ze studentek, která tehdy na hodině vůbec nebyla, podá doma zkreslenou verzi toho, co se ve třídě stalo. Z původní lži se postupně stává veřejné obvinění a sociální sítě celý případ ještě přeživí. Film sleduje, jak se situace, kterou bylo zpočátku možné uklidnit, postupně vymyká kontrole a jak se kolem učitele začíná stahovat smyčka nenávisti a výhrůžek.
6: On n'a aucune raison de paniquer.
3: Cestou ze školy byl Samuel Paty 16. října 2020 zavražděn. Snímek Opuštěný je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Datard uvádí Dny Marianne.
8: Dny Marianne, jo.
7: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
8: No to je sen.
7: Datard, opravdový elektrospecialista.
9: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
10: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Dobrý den, jmenuji se Ondřej Souček a rád bych vás pozval do salonu Škoda Auto Jarov.
13: Nechcete čekat měsíce na nové auto? Vsaďte na nabídku Škoda ihned v Auto Jarov. Vyberte si ze široké nabídky nových vozů skladem, které jsou připraveny k okamžitému odběru. Auto pro rodinu i firmu vyberete na jednom místě, včetně výhodného financování. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
1: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
1: Songy na přání.
15: Já bych si přál asi třeba...
1: Tak třeba... Nebo legendární song za trest.
16: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi Bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
1: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Svoboda, odpovědnost,
18: naděje.
4: Některá slova nestárnou.
5: 21. září si Praha na Mariánském náměstí připomene nedožité 90. narozeniny Václava Havla.
4: Celý den vás čekají diskuze,
5: slavnostní čtení,
4: odhalení Havlovy lavičky,
5: vystoupení hudebních hostů,
4: budovu nové radnice večer rozzáří světelná instalace
5: a vrcholem programu bude koncert Anety Langerové s kapelou.
4: Zažijte připomínku Havlova odkazu na Mariánském náměstí.
5: Vstupné je zdarma.
4: Více na praha.eu.
17: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
18: Do Brna, do Prahy.
19: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
17: Co dělá Pavel Cejnar, když ve všední den okolo poledne posloucháte Evropu 2?
20: Za A dráždí, za B zbarví pokožku do zelena, nebo za C...
17: No tak to radši převezmu já, vysílá.
20: To je to zívání někde mezi songy, jo?
17: Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
21: Máš u sebe korunu?
22: Na co?
21: Na novou vanu ze Senesy.
22: Odkud?
21: Z koupel nového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupel. Plně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
22: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Nejvyšší čas dát si zprávy na Evropě 2, protože máme po 18. hodině. Tady je Zuzka Kozáková.
2: Vítejte u zpráv. Prezident Petr Pavel podle očekávání vetoval spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Oznámil to dnes Hrad. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Naopak ale dnes podepsal spornou koaliční novelu stavebního zákona nebo znovu zavedení EET od příštího roku. Už tuto sobotu začne v Mnichově stý 91. ročník pivních slavností Oktoberfest. První sud narazí tradičně v poledne primátor bavorské metropole. Poprvé to ale bude zástupce strany zelených. V areálu slavností budou i letos panovat přísná bezpečnostní opatření. Dohlížet na ně bude přes 600 policistů. Teď už se nám hlásí Lucka.
3: U Uherském Hradišti skončila oprava východní tribuny fotbalového stadionu. Ten využívá především prvoligový fotbalový klub FC Slovácko. Stavbaři provedli sanaci železobetonových stupňů, což prodlouží jejich životnost a zároveň odstraní zatékání vody do prostor pod tribunou. Město plánuje také obnovit osvětlení stadionu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
2: Česká hokejová reprezentace začne novou sezónu v hale, kde naposledy slavila titul mistrů světa. V úvodním utkání Euro Hockey Tour přivítá 5. listopadu v pražské O2 aréně silný tým Švédska. Zápas bude zároveň reprezentační premiérou nového realizačního týmu pod vedením trenérů Zdeňka Motáka a Pavla Grosse. Prodej vstupenek se spustil právě dnes, a to v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D10 opatrně na odstavené vozidlo ve směru na Turnov na 17,5 kilometru. Silný provoz po nehodě očekávejte na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno na 12. kilometru. Na Semilsku v Turnově v Přepeřské ulici bourala 3 osobní vozidla a nehodu hlásí i Ústí nad Labem v Plynárenské ulici.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Většinou polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Zítra ráno se výjimečně objeví mlhy, jinak bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo. Může pršet zejména na západě a severozápadě. Teploty se dostanou na 17 až 22 stupňů Celsia. Tolik ode mě, vyladíte Evropu 2 a na svém startuje Music Chart s Bobem Švarcem.
1: Jaj, problém hned na začátku. 6 minut po 18. hodině začínáme hitparádu, tak bude méně plků aspoň, no tak to je vlastně dobře. Tak jdeme na to, začínáme.
4: Evropa 2 Music Chart.
1: Není to tak dlouho, co jsem tady v hitparádě Music Chart na Evropě 2 hovořil o zpěvačce Adéle. Neplést Adéle, to je nikdo jiný. Adéla je slovenská zpěvačka, Adéla Jirgová celým jménem. A prostě nějak se jí to povedlo, že odstartovala kariéru opravdu teda nevídaným způsobem. Stalo se tak v show Popstar Academy, kde se probojovala mezi 20 finalistek. 6 z nich mimochodem se stalo členkami americké kapely Cat's Eye, kterou, jestli se teď dívám správně, tady mám dokonce i v našem aktuálním žebříčku. No a Adéla teda se pomalu stává světovou popstar, protože z písní Ain't in LA tak se dostala dokonce do prestižní singlové hitparády Billboard Hot 100 a oznámení jejího evropského turné tak opravdu vyvolalo šílenství. Na koncert v Londýně o kapacitě necelých 5000 lidí tak se stálo v řadě a ta řada měla 60 000 fanoušků. 60 000 lidí chtělo vidět ten její koncert, kam se mohlo dostat jenom 5000. A vlastně všude po Evropě to oznámení turné tak vyvolalo šílenství, takže asi bude narváno v Dublinu, Manchesteru, Glasgow, Paříži, Kolíně, nad Rýnem samozřejmě, Bruselu, Utrechtu, Kodani, Stockholmu, Oslu, Berlíně, ve Varšavě, všude a samozřejmě taky v ČR, v Praze. Celé turné právě u nás bude startovat a zase ten koncert, co vím, tak v sále o kapacitě 4000 lidí přibližně, tak ten koncert se vyprodal za jednu minutu. Slyšíte dobře, za minutu bylo hotovo, takže to taky o něčem vypovídá. No a Adéla teď teda 4. září vydala desku a my tady už máme z téhleté desky první novou věc. Ovšem, nikoli hned teď. Ne hned na začátku mezi soutěžními novinkami. Samozřejmě na novinky dojde taky, ale zatím Adélu máme jako ukázku z jiné hitparády, a to z britské, takže zase na tom se ukazuje ten obrovský úspěch, že slovenská zpěvačka je tady jako ukázka z britské hitparády. A bude to v druhé hodině dnešní chart, takže v podstatě vás teď zvu, lákám na to, abyste si počkali. No a teď vítejte, tohle je 36. letošní Music Chart na Evropě 2, já jsem Bob Schwarz a i mezi soutěžními novinkami zajímavá jména, například hned teď na začátek Katy Perry, tak jdeme na to.
4: Evropa 2 Music Chart.

Tak mám dvě věci k dnešní novince číslo jedna v hitparádě Music Chart na Evropě 2, jakože dvě věci za sebe. Jednak, že mě to stále fascinuje, pořád, zas a znova, a to už v téhleté branži přece jenom nějakou dobu se pohybuju, pořád mi prostě přijde neuvěřitelné, jak i lidé, co neumějí zpívat, tak jak třeba takhle zní dobře. Což Katy Perry, pojďme si říct, že přesně je ten případ, protože kdo jste někdy byl na živém vystoupení Katy Perry, tak ne, že by vysloveně zpívat neuměla, ale prostě není to ideální, jo, prostě její frázování, dejme tomu, ale prostě ten vokál samozřejmě někdy to trošku ujede, někdy je trošku falešná. Dneska je to jedno, samozřejmě všechny ty prostředky elektronické tak to dokážou skrýt, no a speciálně takhle na albu a v singlu, tak prostě Katy Perry zní jako zpěvačka par excellence. Ale je to úplně jedno, protože samozřejmě hvězda to je, pódiová show skvělá a na tom koncertě se to vlastně svým způsobem ztratí. Ale jak říkám, fascinuje mě to, co dokáží technologie. To je jedna věc a druhá věc, ta píseň, nevím, jak zněla vám, ale na mě to působilo, jak kdyby Katy Perry se na někoho zlobila, tak snad to není na jejího nového partnera, relativně stále ještě nového, což je bývalý kanadský premiér Justin Trudeau. Tak já jsem z té písně slyšel trošku jako něco, jako je trudomyslnost třeba, no, tak snad to nesouvisí s tím, že Justin Trudeau je její přítel. Jinak teda po měsících očekávání a spekulací, tak právě vyšel tenhle nový single, který je vlastně pokračování, tahle ta skladba, která se jmenuje Watch It Burn, tak je pokračováním loňského singlu Band-Aids, možná to zní zvláštně, ale když si pustíte klip k téhle té písni, tak zjistíte, že vlastně Band-Aids byl první díl a tohle Watch It Burn je pokračování příběhu. Ale to jsou klipy, to nás nezajímá. Nás zajímá, jak to znělo, jestli se vám to líbilo. Novinka číslo jedna u nás v hitparádě. No a novinka číslo dva rovnou už se hlásí o slovo a s ní i Alex Warren tady je.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a já jsem si teď uvědomil, teď mi to došlo, že jsme si vystříleli už všechny future hity z minulého vydání, protože jak Katy Perry, tak teď Alex Warren už tady byli před týdnem mimo soutěž. Dneska už jsou to soutěžní novinky a tohle konkrétně byla novinka číslo 2 od hudebního fenoménu, kterým nepochybně je Alex Warren, který vydal své nové album teď na konci léta, bylo to 28. srpna, album s názvem Wild Child, což není úplně náhoda, že se to album takhle jmenuje. Prý skrývá osobní příběhy o ztrátě, o rodině, o životních lekcích, a to především o těch, které zpěvákovi předal jeho otec, který právě mu takhle říkal. Když jsem vyrůstal, teď cituju Alexa Warrena, táta mi říkal Wild Child, neboli divoké dítě, takže tohle slovo pro mě mělo vždycky zvláštní význam a dokonce ho mám i vytetované, svěřuje se Alex Warren. Tak si schválně teď představte, nebo spíš vzpomeňte na to, jak vám říkali rodiče, co byste si nechali tím pádem vytetovat na své tělo, jak by znělo to oslovení. Já třeba, když jsem byl dítě, tak mi říkali Bobík, takže já bych si měl někam nechat vykérovat Bobík, on tam má Wild Child, Alex Warren, no a tím vlastně tak trošku i tohleto nové album představuje a z něj, z toho nového alba, je i tenhle ten jeho nejnovější single s názvem Passenger. U nás novinka číslo 2. Tak a jdeme na to, co už prošlo, jaká vždycky říkám, hlasovacím sítem, to znamená to, čemu jste dávali hlasy u nás na webu Evropa2.cz. Jdeme na top 20 a dívám se, respektive ověřuji si, jestli je to tak, jak si myslím. Ano, The Script minule byly novinkou soutěžní a dneska už jsou na 20. místě. Dostali jste je tam do žebříčku.

0: po 20. The Script, teď na místě 19. Music Chart Evropě 2 Giant Rooks. Ano, o to hvízdání jsem vás nemohl připravit. Teď máte kompletní celkový dojem z téhleté skladby německé kapely Giant Rooks. No a jdeme teda pohlédnout dál, co nás čeká, tak kratičká pauza jednak. Ale hned po ní na 18. místě to bude dvojice Mark Dan a Raymond. A taky teda hned potom několik zajímavostí jsem si pro vás přichystal, takové ty zajímavosti, které se udály za uplynulý čas, což teď myslím tím časem ten týden, který uplynul od minulé hitparády. Týden je poměrně dlouhá doba, toho se může stát a stalo se. Například třeba Ed Sheeran, tak za ten týden pro spoustu fanoušků se stal jejich, nebo vlastně byli jeho fanoušci a teď možná jsou jeho nefanoušci, protože zkrátka Ed Sheeran teď má za sebou takovou zvláštní zkušenost, která zároveň tak trošičku odpovídá nebo minimálně otevírá téma, jestli se mají umělci vyjadřovat k politickým tématům nebo ne, a když se nějaký umělec vyjádří, tak jestli to pak kritizovat nebo to nechat být. Je to věc, která se řeší často i u nás, takže myslím, že i to je důvod, proč byste dál měli být z naší hitparádu. Za chvilinku pokračujeme.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Boba Švarce. Evropa 2.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Vyhraj Apple Watch SE s Evropou 2 a Mastercard. Poslouchej Evropu 2 od pondělí do pátku, hlídej soutěžní výzvu a zapoj se i ty. Hlavní výhrou jsou stylové Apple Watch SE. S kartou Mastercard si navíc užiješ dny Marian naplno. Od pátku 18. do pondělí 21. září získáš u zapojených partnerů při platbě kartou Mastercard o 3% vyšší slevu nebo dárek k nákupu. Laď Evropu 2, zapoj se do soutěže a hraj o Apple Watch SE s Mastercard.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Jednu na narosky, pak na svátek a tohle si vemu jen tak, na nákupy.
10: Stavte se i vy pro dárkovou kartu na Arkády. Vaše oblíbená akce je zpět. Při nákupu karty od 18. do 20. září vám k její hodnotě přidáme 20% navíc. Tak na viděnou. Arkády.
11: Instagram Evropy 2 dělá s lidma věci.
12: Byl konec. Já byl roztancovaný. Ještě teď se.
11: Buďte taky roztancovaný. Jako skoro 400 000 followerů Instagramu Evropy 2. Dej follow E2CZ a bav se na maximum.
12: Takže jste to odnesli vy, milí posluchači.
11: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu. Ty největší hvězdy. Našeho éteru.
13: Jo, jste vy.
14: Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
15: A můžu ještě něco říct?
16: No povídej.
15: To je nejlepší rádio na světě.
16: A dáme.
14: Bez generace E2 by to nešlo.
15: Děkuji moc.
14: My děkujeme a držíme ti flek. Evropa 2.
17: Držíme ti flek i ve Žďáru nad Sázavou. Evropa 2. 101,5 FM.

Za chvíli Louis Capaldi na 17. místě v hitparádě Music Chart na Evropě 2. Teď ale takové téma trošku na hraně, protože tohle se často řeší i u nás, jestli umělci si mají své politické a společenské názory nechávat pro sebe, nebo jestli se mají všeobecně vyjadřovat. Sami to víte, že se to propírá opravdu relativně často. Tak příklad ze světa, jo, co se stalo. Ed Sheeran během vlastně pár chvil tak se stal určitě u spousty svých fanoušků neoblíbený už, protože je na turné a jeho součástí jako předskokan byl i rapper Macklemore. Už není, protože na koncertě v New Jersey veřejně podpořil Palestinu a několikrát tam i zvolal heslo Svobodná Palestina během jedné písně, tak ještě za ním taky na obrazovce běžely záběry z Gazy a propalestinská hesla a tak dále a tak dále. No a po několika dnech promotér toho turné, Eda Sheerana, tak oznámil, že Macklemore už na turné dále pokračovat nebude. Důvodem mělo být především ultimátum některých stadionů v USA, které uvedly, že pokud Macklemore bude dále součástí Sheeranova turné, neumožní konání dalších koncertů. Ed Sheeran se k tomu hned vyjádřil na sociálních sítích s tím, že teda vyhazov Macklemora z turné nebyl jeho rozhodnutím, že musel se podvolit vlastně rozhodnutí promotéra, respektive těch provozovatelů stadionů, taky, že je proti všem válkám samozřejmě a vlastně Macklemora svým způsobem podpořil, ale v tu chvíli už to bylo úplně jedno, takže Ed Sheeran teď řeší, že vlastně on sám vypadá jako ten, kdo umlčuje Macklemora a ještě navíc se mu odhlásili z turné další jeho hosté, to znamená například bratr Billy Eilish, Phineas nebo dánská skupina Lucas Graham. Umělci nesmí být umlčováni, když se zastávají utlačovaných, nechal se slyšet právě bratr Billy Eilish. No. Tak co k tomu dodat? Samozřejmě, už jsem to říkal hned v úvodu, tohle je téma, které se řeší často. Jestli umělci se mají vyjadřovat, nemají se vyjadřovat. Samozřejmě někteří se vyjadřovat ani nechtějí, aby si to nepošpatnili u svého publika. Pak jsou zase tací, kteří samozřejmě se vůbec netají svými názory. Já teda si myslím, že, a teď úplně bez ohledu na názor, že vlastně umělci to právo samozřejmě na vyjádření mají, ale zároveň vím, co na tom ty ostatní štve, že samozřejmě umělci jsou více slyšet, takže ten jejich názor je taky více slyšet. No. Je to na zvážení. Každý si odpověste sám. Maximum muziky. Music Chart.

Mluvil jsem o Edu Sheeranovi před chvilinkou. Vlastně ten Luis Capaldi zní docela podobně. Ty ostrovní kořeny se nezapřou, takže hezky nám to do sebe zapadá dneska v hitparádě Music Chart na Evropě 2, která za chvilinku bude pokračovat už 16. místem, na něm Martin Garrix a U2, takže možná si vzpomenete, že to ještě nedávno, vlastně před nějakým týdnem, 14 dny, tak byla novinka. No a tahle ta novinka, musím říct, že teda trošku propadla. Jak se jí minule dařilo, tak dneska nám spadla na to 16. místo z toho minulého 10., takže je to pát týdne. To je jedna věc, kterou teď vám chci říct. No a druhá, v tuhle chvíli důležitá, že potom nás taky čeká na místě 15. sestava Alesso a Pendulum. A to je skladba, která, musím říct, že mě tady dost baví v poslední době, takže mě dost mrzí, že za chvilinku ji uslyšíme naposled, aspoň tady u nás Music Chart, protože po 7 týdnech nás opouští, takže si ji pořádně užijte. Evropa 2 Music Chart. Pát týdne.

Rap za chvíli, taky Mirai, ne teda dohromady, ale postupně pochopitelně po sobě v hitparádě Music Chart, a to na 14. respektive 13. místě. No a proč za chvíli, tak na to je poměrně jednoduchá odpověď. Musíme si dát první dnešní Future Hit a s ním je tady Thomas Robin a jeho nová skladba, jmenuje se Lucky Photograph a je to píseň, která pro mě opravdu hodně znamená. Teď nemluvím pochopitelně ovšem za sebe, ale cituji už Tomase Robina, tohodle mladého českého umělce. Tomas dodává ve své podstatě o něčem, na co podle mě spousta z nás při dnešním uspěchaném životě zapomíná. Trávíme tolik času plánováním, honbou za cíly a přemýšlením nad tím, co bude dál, že někdy přehlédneme lidi, kteří stojí přímo vedle nás. Přitom právě oni se často stanou tou nejdůležitější součástí celého příběhu. A život má zvláštní schopnost nás překvapovat. Někdy nás zavede úplně jinam, než kam jsme si mysleli, že míříme. Někdy se věci, o kterých jsme byli přesvědčeni, změní ze dne na den a někdy jsou ty nejcennější okamžiky právě ty, které jsme vůbec nečekali. Tak teď jsem vám v podstatě v kostce řekl, o čem píseň je, a teď teda pojďme to do sebe nechat plynout přímo ze samotné skladby novinky od Tomase Robina, která je prvním dnešním future hitem. Evropa 2, Music

Tohle je hitparáda Music Chart na Evropě 2 a za chvíli už 12. místo. A další moje teď oblíbená věc, to skladba Rain od Dany. No a potom už na místě 11. skupina Kids High uzavře první hodinu hitparády. Stejně to je geniální název Kids High, aspoň tady u nás v České republice, v češtině samozřejmě to zní trošku komicky. Prostě budou Kids High, nekecám. No a aby teda třeba Kids High nebo i někdo jiný tady byl zase za týden, tak je potřeba hlasovat, čili teď vás k tomu trošku vyzývám, čili mobily do rukou, nebo vlastně jakékoliv zařízení, které dokážete připojit k internetu a tam klikněte na Evropa2.cz a velmi jednoduše, intuitivně se tam hned dalším kliknutím dostanete do žebříčku nejprestižnější české hitparády naší Music Chart a tam můžete hlasovat. Jestli posloucháte v neděli reprízu, tak dokonce můžete hlasovat hned teď. Jestli posloucháte čtvrteční premiéru, tak je potřeba vyčkat do 20. hodiny, protože právě ve 20 hodin po skončení premiéry tak spouštíme hlasování. Čili jak jsem vám teďka řekl, abyste už měli mobily v pohotovosti v rukou, tak ještě můžete na hodinku a pár minut odložit a užívat si teď 12., potom 11. místo a pak už druhou hodinu dnešní chart.

0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum hudby. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart.
1: Ha, ha. Až teď jsem si toho všimnul, protože právě vždycky na začátku druhé hodiny hitparády Music Chart na Evropě 2 vám říkám celkové pořadí a teď jsem to zachytil, že za týden tak nás bude čekat opravdu krásné kulaté číslo, to bude jubileum jak blázen, protože to bude 700. hitparáda celkově. 700. vydání bude vydání příští Music Chart, to je slušný. Je slušný. Takže ale to až za týden, oslavy. Zatím konfety, kytice, všechno odložme a věnujme se té dnešní hitparádě. Ta je zatím 699. a taky 630. letos a vypadá takto z poloviny. Na 20. místě novinka z minulého týdne od The Script, Giant Rooks, jsou na místě 19. hned nad The Script, na 18. místě potom Mark Dan a Raymond, Luis Capaldi, to už je místo 17. Martin Garrix a U2, ti jsou 16. a navíc je to 5. dnes 10. na 16. místo. Na 15. se potom s námi po 7 týdnech rozloučili Alesso a Pendulum. Riep, to už je místo 14. na 13. pozici Mirai, 12. Dany a místo 11. obsadila skupina Kecaj. No a novinky, už jsme se jim trochu věnovali, ale ještě to nemáme úplně vyřešeno pro dnešek. Novinka číslo 1 Katy Perry, novinka číslo 2 Alex Warren, no a novinka číslo 3, tak na tu dojde až teď právě na startu té druhé hodiny dnešní hitparády. A co mě baví, že já vždycky, když takhle startuji právě hodinu, tak vždycky použiju na začátku takový prvek, který tady máme v rámci našich jinglů, ve kterém zazní Let's Go. A ta Miley Cyrus začala úplně stejně tu svoji dnešní novinku číslo 3. Poslouchejte sami.
0: Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Let's go.

Spekuluje se, že Miley Cyrus by se mohla vydat na světové turné po delší době a to turné, že by mělo mít zastávku i v České republice. Tak třeba, když se jí bude dařit, i u nás v parádě Music Chart na Evropě 2, třeba se to k ní dostane. Ta informace donese se to k ní a o to více sem pak bude těšit Miley. Já ani nevím, jestli mám teď vůbec říkat její příjmení, protože ona vlastně se ho trošku zbavila při vydání nejnovějšího 10. alba, které se jmenuje mimochodem stejně jako tahle novinka z něj, Best Persuades. Doufám, že to vyslovuji aspoň trochu správně. Mám pocit, že Miley to přece jenom tak říkala, zpívala trošku jinak, ale já jsem si to tady ještě ověřoval teďka a no, se k tomu nebudu raději vracet. Každopádně tenhle ten nejnovější projekt Miley, tak je zase trošku něco jiného, než jsme od ní zvyklí, což je ale dobře, že holka nestagnuje, ale stále se vyvíjí. A navíc prý má reflektovat tohleto album hluboký osobní umělecký vliv a vztah k její nedávno zesnulé kmotře, což byla slavná zpěvačka, hlavně country, paní Dolly Parton. Takže tak trošku i podsta pro Dolly Parton teď od Miley Cyrus a zároveň od ní dnešní novinka číslo 3. No a ještě soutěžní novinka čtvrtá před námi, tak nebudeme zdržovat a jdeme na ní. Sony, Fodera, Becky Hill dohromady. Tady jsou.

Posloucháte hitparádu Music Chart na Evropě 2 a producent Sony Fodera a zpěvačka Becky Hill jsou tady, respektive teď byli s novinkou číslo 4. S tím, že ale tihle dva tak se poprvé potkali už v roce 2021 při práci ještě s Davidem Guettou na singlu Remember a v roce 2024 pak znovu spojili síly a vznikl single Never Be Alone. No a teď tady máme jejich třetí společnou věc, která se jmenuje Say Something. Takže tři skladby za 5 let, no, to být partnerem Becky Hill, už bych se začal zajímat, jak moc její Sony Fodera sympatický a o co tady vlastně jde. A Becky Hill samozřejmě by odpověděla, že jde o muziku skvělou. Pro dnešek je to novinka číslo 4 Music Chart na Evropě 2, která teď už vstupuje mezi 10 nejlepších a to s další novinkou, tentokrát s novinkou z minula. Na 10. místě jsou totiž Alesso a One Republic.

Norma Jean Martin na Evropě 2 v hitparádě Music Chart, teď na 9. místě a už jí do toho vstupuji, protože se nám blíží jedna kratičká pauza, pak postup týdne na 8. místě a pak už hudební zpátečka. A kdo to máte rádi, tak si počkejte dneska na připomínku roku 2005.

0: Dny Breno.
1: Co se to děje?
0: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
1: Tak to musí slyšet každý.
0: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
5: Zpátky k muzice.
6: Evropa 2.
5: Evropa 2 Music Chart. The whole team.
7: Two ships in the night.

Posloucháte Hitparádu Music Chart na Evropě 2, tohle bylo 8. místo, na něm Illinium, Ellie Goulding, jsou určitě rádi, protože tam poskočili ze 14. na 8., takže šplh týdne. Jinak za chvilinku na místě 7. Robin Schulz a Burbs, potom taky novinka od Olivie Rodrigo na místě 6. Teď ale si pojďme připomenout slavný český film, který se jmenoval Cesta do pravěku, protože přesně tak si teď připadám v hudební zpátečce. Opravdu teda míříme do vzdálené minulosti, do 16. září roku 2005. A dneska jsem nevybíral já ukázky, vybíral kolega Jirka, tady můj přímý nadřízený, on-air manažer a taky dobrá duše hitparády, tak zase, kdyby se vám to nelíbilo, stěžujte si u něj. A já myslím, že vás to bude bavit. Rovnou 21. místo, ano, tehdy byla hitparáda trošku delší, širší, tak Uniting Nations, já to řeknu na potřetí, na popátí možná. You and Me, skladba

You and Me, skladba, která byla tehdy na 21. místě, pojďme si připomenout i místo 15. dobové Narcotic Trust, I Like It, píseň.

Teď, jestli někoho probudili z hibernace, tak si musí říkat, že vůbec nic neudělalo v muzice žádný pokrok, protože takhle před těmi 20 lety to znělo, ale kdyby někdo byl jenom chvilku v té hibernaci, tak by si naopak říkal, že jsme se hodně vrátili v čase, zní to fakt všechno úplně jinak. A myslím si, že to bude platit i pro tu poslední ukázku, pro tehdy šesté Backstreet Boys.

Jak jsem říkal, stěžujte si u Jirky, kdyby se vám ukázky nelíbily, já myslím, že s tím nemohl nikdo nic udělat. Prostě tady stejně nic lepšího v tom žebříčku prostě není. Všechno to zní, že to je 21 let staré a ono to přesně tak je. Ale možná to první místo, tak pro vás bude nadčasovou záležitostí, protože Tabáček od Činasky, to si myslím, že si všichni ještě dobře pamatujeme. Tak 16. září právě roku 2005 právě Činasky zvítězili. Evropa.

0: Na Sombra za chvilinku dojde v hitparádě Music Chart na Evropě 2, a to na 5. místě. Ovšem předběhne Sombra Future Hit, dneska už druhý, a tenhle ten druhý je od německého DJ, producenta, hitmakera Topika. Tobias Topik celým jménem, Topik si říká jako umělecky a vydává se prý na novou hudební cestu, a první ukázkou tohohle nového směru tak je právě track, který teďka nabídnu, jmenuje se Lucky Ones, a hostuje na něm ještě taky prý čerstvě sformované duo Carte Blanche a taky zpěvák Alexander Tidebrink. Myslím si, že jméno, které už jste někdy slyšeli, A7S, taky jsme ho tady takhle poznali u nás v hitparádě, ale nás teď zajímá hlavně Topik v hlavní roli, a to s druhým dnešním future hitem.
1: Evropa 2 Music Chart. Future Hit.

Benson Boone za námi na čtvrtém místě a před námi už první tři v dnešním vydání hitparády Music Chart na Evropě 2, ale před námi taky to, na co jsem upozorňoval vlastně hned v úvodu, a sice, že si dáme mladou, nadějnou, se skvěle rozehranou kariérou zpěvačku Adélu. Tak tady je z britské hitparády BBC Radio One Chart, což vlastně už stačí jako vizitka, slovenská zpěvačka u nás zapůjčená z britské hitparády. Jinak já už jsem o Adéle Jirgové dneska ledacos říkal, ale hlavně si myslím, že ještě bude mnoho příležitostí si o ní toho spoustu říct. Tak teď si pojďte jenom užít její novou skladbu z jejího nového alba, které teď čerstvě vyšlo. Tohle je možná zatím asi velká naděje a možná do budoucna i jedna z největších hvězd, jaké jsme tady v tom našem středoevropském prostoru měli. Adéla. Evropa 2 Music Chart. Jak to hraje venku?

Pomalu odmávávám tu dnešní hitparádu Music Chart na Evropě 2, která nese několik pořadových čísel, konkrétně dvě, 36. letošní, 699. celkově. Ano, těšme se za týden, velké jubileum, bude 700. celkově. No a pojďme se ale podívat na kompletní výsledky dneska, než si dáme první místo. Kdo vypadl, tak po 7 týdnech Loreen a taky Martin Garrix a Ed Sheeran, po týdnu jednom Fastboy a dokonce Adonis se s novinkou ani nedostal dál. Tak jdeme na novinky dnešní radši. Ty spravíme chuť. Novinka číslo 1 Katy Perry, novinka číslo 2 Alex Warren, novinka číslo 3 Miley Cyrus a novinka číslo 4 Sony Fodera a Becky Hill. A tito všichni tak budou mít ambici dostat se do top 20 a tohle je dnešní top 20. The Script s novinkou z minula jsou na 20. místě, na 19. Giant Rooks, 18. pozice Mark Dan a Raymond, Luis Capaldi 17. Martin Garrix a U2 na 16. pozici, kam spadli z 10. místo 15. loučení po 7 týdnech, ale so Pendulum nás opouštějí Rieb, potom na místě 14. Mimiraj jsou 13. 12. Dany na 11. pozici Kecaj, další novinka z minula, Alesso One Republic 10. místo. Místo 9. Norma Jean Martin, šplhouny týdne jsou Illinium a Ellie Goulding na 8. místě ze 14. Místo 7. pak obsadili Robin Schulz a Burbs, Olivia Rodrigo, novinka z minula na 6. místě. Místo 5. pak je další loučení po 7 týdnech, Somber se s námi rozloučil, Benson Boone potom 4. na 3. místě Slávek Fam a Pauli Garant. Místo 2. obsadili Sarah C. a Martin Harich a na 1. místě je to opět beze změny, zase jsou tam Posted. Takže já zase gratuluji této kapele, zase vyslovuji poděkování vám, jednak za Posted, že jste je opět dostali na první místo, ale taky za to, že obecně posloucháte, hlasujete, tak hlasuje se na Evropa2.cz, to víte, poslouchá se na Evropě 2, to taky víte, že to je ve čtvrtek a v neděli mezi 18. a 20. hodinou, si myslím, že taky už tušíte, no a že vás tím pravidelně provází Bob Schwarz, to si myslím, že taky pro vás není žádná novinka. Čili já už asi vlastně jsem dneska řekl všechno, co vím, a už jenom pouštím to první místo odpoustit a jenom dodávám, že se na vás zase budu těšit příště. Ahoj. Evropa 2 Music Chart. Evropa 2. Evropa 2. Umírám, celý se klepu.

0: Evropě 2. Víme přesně, co se kde děje.
1: Na D4 pozor na 25. na 25. kilometru na Příbramsku zablokovala nehoda dvou osobních aut.
0: Nejsme normální rádio.
2: Už to začíná, viď? Jo, no, to začíná to hezky.
0: Jsme Evropa 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
2: Čumíš, veď?
0: Songy na přání.
3: Pro moji dcerku Mariánku.
1: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
3: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
2: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
3: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
0: Ty nejdůležitější témata celého dne.
1: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
2: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Zpátky k muzice.
10: Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám s Panami.
1: Cože, si Panami?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy. Německa.
0: Frontčas bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.
6: Jalo!

praví novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2.

0: Evropa 2 teď buší na displej tvýho smartphoneu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: A dáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2. When I say stop, she says go. And I get a little dizzy, she grows slow. But now we're past gone.

0: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
1: Hello, I'm Josh.
2: I'm Tyler.
1: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
0: Europa 2.
3: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
4: Europa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: muzika. Topic a Carter Blanche.
1: Topic a Carter Blanche.
0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
2: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

Evropy 2.

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To ten já,
3: ale ne.
1: Co? Haló, kdo?
3: Haló.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš! Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
1: Ne.
3: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
1: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
3: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prdě, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to se neumožní.
0: Jsme Evropa 2.